Dnes bych vás pořadu na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Šťastný tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořad se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toník Schindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babí léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

Kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Lístek, 30 měli Nezmaři a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. 60, to byl Mickey Rivola se Zajdou a Jimem. 100 jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu 100 diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

Mnohé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquots s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jambory a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandymu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matěju. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém Letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album, furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčku i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open Air v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Ledňáčci nadmetují. Ještě

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý kauboj, měl vošlehanou tvář a na ně kofro vylepenej playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru, za celý bar to tách, řekl sedni si sem, spláchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně a na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď Druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu 200 živě.

0: Dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.
1: Dej mi šátek přes oči a polštář.

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu, Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě shrnuto nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
3: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
2: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
3: to
2: řada
3: jsem zvědavá.
2: Jestli to budeš vědět.
3: No. Humoriáda.

0: vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsonovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano, Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě.

0: To víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytí.
1: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
0: Požárníci říkají, že na sirénu.
1: A vyjíždějí.
0: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
1: No, samozřejmě.
0: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
1: No, řekněme, produkuje.
0: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy, a ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
1: Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
0: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznám. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvaž kafe.
1: Ano. Nesmí se říct, uvaž mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
0: Budete se divit, ale lze.
1: A co to chce?
0: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
1: Korun, to se mačka nalítá.
2: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili si, Marii.
3: Dostala si 30 korun od muže někdy.
2: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
3: Jo.
2: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkrátku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
3: Netuším.
2: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
3: Aha.
2: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
3: Vás to čeká takové, to no. Hezký, no.
2: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
3: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
2: Ne, to ne, ale seznáme vás před těma 51 lety.
3: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
2: ne,
3: nefunguje
2: on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
3: Protože tam stojíš ty.
2: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
3: Fakt?
2: No, teď už.
3: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
2: No.
3: A to předtím, co jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
2: Nejenom prkno, ano.
3: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
2: No, rád.
3: Jo, fakt?
2: No.
3: I to, co máš dnes na sobě žehlil?
2: Ne, tak...
3: Žehlí sobě nebo i tobě?
2: Ne, jenom sobě.
3: Jenom
2: no,
3: sobě,
2: občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
3: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
2: Máme
3: ale...
2: to taky tak.
3: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miroslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sadna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme do Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujeme.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujeme.
2: Dobře, tak jo,
6: zapisuju. Pozdravujte pejska.
2: Ještě někdo dobrý den? Ne, položil, tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zedník vás, Patriko, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujeme.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha. A touhu tu nabuzuje zase unikání. Toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe?
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Jo. Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, a je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutněle, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepočil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je trapné.
8: A vy pro něj nic nemáte, že? Byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo. Protože
2: musela uvádět i ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriály, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900. Zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A. češtinu a výtvarnou výchovu. Za B. matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
6: Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybrala taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost. Ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek. Nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte se hezky.
2: Děkujeme moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra. Budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné. Ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písničku a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz. NEP knížky vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem natolik... No právě, že nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak... Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odskoč se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se věděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného odehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někde farmu, zrovna tam nedávno vněn čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No a tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, když vás to stojí šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musí mít rád, když něco mu tento má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teď přijít něco od Jaroslava Ježka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vidíš, že ne, že asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekl, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano, ano.
1: Jo,
2: takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Semonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, ano, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo. Třeba,
1: vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
1: já
2: se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem stýbil, tedy Marcela Zmoška, jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jako ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátor pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Hlasím za Ačko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace. A výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe. Moc rád si dával s náma tam to čínský, vepřový, divný, uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučej všem. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely, takový. V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl ňoma, a ňo. A Voskovec do toho vymýsil, říkal oma, a ňoma, a ue. A Kanada Lee zase odpověděl a ňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe, my tři, nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se ahojo. No já jsem odpověděl, ahojo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, ahojo. No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
4: tomu dělalo velmi
2: dobře. Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty hlasatele.
4: Potom ano, ano, ano, ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až po letech tady, ano, u nás rozhlase. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře, tak Majka Tomsová, náš host, a vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře Zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Labus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku? Je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky, já jedu až z Přeloučce. Já, no do Tanvaldu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozné. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát na...
5: Jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, tak nezlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, bude, vejde se to tam někam nahoru?
5: No, nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, že to tam vždycky bylo,
5: no,
4: každou
5: chvíli,
4: ale
5: no,
4: to jsou ty spěšný vlaky, on vždycky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbra... Já. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešu, stonu, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to stát nestěnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihne, tak jsem si říkala, dobře, stihne a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmane, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jinýho, no to bylo hrozný, já jsem se celá na určitě podcast na první díry, já jsem si myslela, že se úplně zblázním. No já byla úplně z toho, ale jsou to hity, ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to, no jo, jak tam je, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo, já jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec, teda Ježiš, to vám řeknu, ten taky takový vždycky čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš, a mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že já si povídám, no, co pak to čtete tohleto, co to máte za knížku tohleto, co pak to je tohle?
6: Paní, já bych...
4: Já bych, to říká taky moje zna, no, já bych a nic nakonec, nábych, že jo, no jo.
6: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesně, co pak to jste pěkný o tohleto, co to ale máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžete taky popovídat, to je mi ta první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn. Já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká nebožtík Arnoš, takhle se kouká.
6: Prosím,
4: to byl pesto, víte, to byl pesto.
6: Prosím, paní.
4: No prostě, co byste prosil, mě každý prosí, Ježíš.
6: Já vás neposlouchám, paní.
4: No,
6: já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
6: Ale to vás určitě nebude.
4: Ale bude mě to. Mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co pak je za knížku? Co to čtete pěknýho?
6: Agáta Christie.
4: To snad vám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrent. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
6: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože...
4: Vidět,
6: no, to není možné, totiž to není možné. Jak jste říkala, kdo byl...
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
6: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl? Za to se převlékla stará Morrison. Prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má. No to víte, ale to byste nevěřili,
6: no, já jsem. Teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ale tak to ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
0: Humor ráda.
1: úžasná dvojice udělala tečku za dnešním vysíláním. Pomohli jste nám vybrat. Za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra. Navíc je tam ještě ve hře to rádio. První týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová. Děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo. Děkuji, Patriku. Přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Obyvatelé Ústeckého Střekova čekají kvůli opravám dopravní komplikace v kopcovité ulici Žukovova. Skončila stavba nové autobusové zastávky u Liberecké nemocnice, v provozu zatím není. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Očekáváme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, bouřky ojediněle a teploty do 21 stupňů. Krásné ráno, zprávy a Jana Moravcová. V Ústí nad Labem Střekově začne 8. června oprava Žukovovy ulice. Rekonstrukce za téměř 47 milionů korun potrvá do konce roku. Jak ve čtvrtek informovala mluvčí stavební firmy Vinci Construction Iveta Štočková, řidiče čeká řada dopravních omezení. Silničáři ve dvou etapách prací vymění povrch vozovky, upraví odvodnění a vybudují nové chodníky, parkovací místa a taky koridor pro cyklisty. První etapa oprav je plánovaná od železničního přejezdu pod průmyslovým areálem Setuza po křižovatku s ulicí Truhlářova. Technické služby v Liberci dokončily a předali novou autobusovou zastávku u areálu krajské nemocnice. Před uvedením do provozu ještě čeká kolaudace. Zastávka měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu tak převzaly technické služby. Proti původní firmě vede město sankční řízení, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
2: Po odferezování ty spodní vrstvy původního zhotovitele byly opravdu špatně udělaný. Nově už je tam vlastně asfalt a podkladní vrstvy tak, jak mají být, a mělo by to vydržet i těžší zátěž.
0: O termínu znovu zprovoznění zastávky se cestující dovědí z informačních tabulí. Odbory ve Strakově akademii budou dnes stávkovat kvůli přesunu agent. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se ve čtvrtek ráno sešli s vedoucí úřadu vlády Tinde Bártou. Ta na společném jednání řekla, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Podle Bárty je většina kritiky neopodstatněná. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě.
1: Počasí.
0: Očekáváme zataženo, oblačno, s deštěm, přeháňkami, bouřky ojediněle. V průběhu dne se může postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní omezení v podobě uzavírky čekejte řidiči v Litoměřicích ulicích Hinajsova a Ladova. Na silnici 1/30 omezuje provoz mezi Chlumcem a Ústím stavba okružní křižovatky.

0: městské hromadné dopravy. A co je tam k vidění, to zjistíte v naší reportáži. Teď ale písničky, které nestárnou, Miroš Birka nebo Ilona Čáková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Miroslav Žbírka na Českém rozhlasu Sever. Dobré ráno vám všem, kteří spolu s námi vstáváte. Máme tu pátek, 5. června a právě dnešní den monitoroval Petr Jungmann. Co zajímavého našel?
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek, 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo. Ale po dvou dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 17 minut, jaké počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty většinou od 10 do 13 stupňů. Pohled na radar nám ukazuje, že v podstatě skoro celý Ústecký kraj teď skrápí déšť a předpověď o tom také mluví. Má být zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne dokonce i bouřky. Večer pak budou srážky od západu postupně ustávat a skoro se vyjasní. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová na Českém rozhlasu Sever a teď jedna pozvánka na velmi zajímavou výstavu. Míříme do Mostu. Oblastní muzeum a galerie tu připravilo výstavu ke 125. výročí let městské hromadné dopravy na Mostecku. Tak co tam najdete? Součástí je soukromá sbírka Petra Kříže, který taky o tomhle loni vydal knížku, a archiv dopravního podniku v podobě historických fotografií, dobových artefaktů a velmi unikátních filmových projekcí. Ta výstava je k vidění do konce letošních prázdnin.
1: Uvidíte věci, které jezdily ještě za Rakouska-Uherska a které sloužily přes první republiku až vlastně po období socialismu do současnosti. Takže je to opravdu průřez 125 lety, což řekněme si upřímně je jedinečné.
2: Láká kurátor výstavy Dominik Marek z Oblastního muzea a galerie v Mostě. Předměty ze soukromé sbírky vystavuje Petr Kříž, který loni vydal knihu o městské hromadné dopravě na Mostecku. Výstava podle něj ukazuje i poválečné období, kdy se městská hromadná doprava rozšířila a spolu s ní i takzvaná rychlodráha mezi Mostem a Litvínovem.
3: Ona se nejdříve rozšířila, protože se rozšířila o trolejbusovou dopravu. Samozřejmě, že potom tím, že se rozšířila o tu trolejbusovou dopravu a hned vlastně v těch 50. letech se začala rozšířovat i o tu rychlodráhu, tak na konci těch 50. let zase zanikla vlastně, nebo takhle zanikl nejdřív ten trolejbusový provoz a prakticky hned na začátku 60. let zaniknul ten úzkorozený provoz a zůstal jenom dva. To znamená autobusový a rychlodrážní provoz.
2: Exponáty přispěl ke vzniku výstavy i dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, říká mluvčí dopravce Hana Syrová.
4: Dopravní podnik přispěl především historickými dokumenty, něco málo fotografiemi a historickými jízdenkami, historickými strojky, které vlastně máme v dopravním podniku uchovány, ale převážnou většinu dodal pan Kříž.
2: Na výstavě nechybí důležité milníky týkající se rozvoje městské hromadné dopravy na Mostecku. Až se bude výstava konat třeba za 5 let k výročí 130 let, nebude na ní chybět zmínka o roce 2026, kdy mostecký dopravní podnik zavedl nový odbavovací systém ve všech svých vozech. Dočkat by se ho cestující měli letos v létě. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty už bude 17:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever, jak jinak. A pokud chcete další porci informací a novinek od nás ze Severu, vězte, že vás čekají zprávy. V Liberci dneska končí festival dětského čtenářství. I to nám řekne Jana Moravcová v 17:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Žáci dvou základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Hygienická stanice Ústeckého kraje to nařídila vyhláškou. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích, vakcína ale nebude povinná. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 6 hodin. V Liberci dnes končí festival dětského čtenářství. Páteční program nabídne třeba 3 představení projektu Listování v Severočeském muzeu. Podrobný program lidé najdou na webu festivalu. Nelegálně držené zbraně, munici i výbušniny je možné odevzdávat policii České republiky do konce června. Zbraňová amnestie se vztahuje na všechny zbraně, se kterými nebyl spáchaný trestný čin. Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu téměř 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. Podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Zápas začne po 14:30 odpoledne. Očekáváme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně budou srážky ustávat hlavně k večeru. Teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 268 mezi Ralskem a mimo ní na Českolipsku probíhá vyšetřování nehody osobního vozu. A kvůli pořádání festivalu čekejte rozsáhlé uzavírky v centru České Kamenice na Děčínsku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, zprávy jste slyšeli, to byla Jana Moravcová a na Českém rozhlasu Sever za malou chvíli opět veselé a zdravě, protože máme pátek, tak po 13. hodině nás čeká poradna o zdraví, tentokrát se budou řešit problémy s trávením. No a na to konto si před 6. podíváme do kuchyně a zjistíme, jak používat černou čočku, která u nás zase tak moc obvyklá není. Teď ale písničky, které nestárnou, Vladimír Matuška nebo Alice Spring.

0: 8 minut po půl šesté, tak Terezi si určitě udělali radost s Valdemarem Matuškou, ale myslím, že nejenom Terezi. Pozvánka k našemu odpolednímu vysílání a protože je pátek, tak kdo poslouchá pravidelně ví, že opět otevřeme naší poradnu o zdravím a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.
1: Dobrý den.
2: Přeji také a budeme se věnovat zácpě.
1: Tedy těm z vás, které podezřele často trápí tyto problémy na záchodě.
2: Jste nervózní z toho, že se nemůžete vyprázdnit? Míváte méně než 3 stolice týdně?
1: Míváte tuhou nebo dokonce velmi tvrdou stolici? Nebo pocit, že střeva jsou ještě plná?
2: Míváte křeče v břiše, trpíte nadýmáním, máte dojem plnosti, těžkosti nebo pocit ucpaného konečníku?
1: Dejte nám vědět o svých potížích a popište své problémy ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: A také nám můžete nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakujeme ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy, které můžete volat teď hned. 221 553 770.
2: Zácpě a všemu, co s tím souvisí, se budeme naživo věnovat už dnes odpoledne po 13. hodině v poradně Vesele a zdravě.
1: Poslechnout si můžete i dnešní reprízu po 20. hodině.
2: Tak naslyšenou u tématu, o kterém se nezdráhejte mluvit, o zácpě.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:15 a počasí na severu, tak máme deštivo, teploty od 11 do 13 stupňů Celsia a radar ukazuje vlastně skoro celé území Ústeckého kraje skrápěné deštěm. Během dopoledne oblačnost, déšť, během odpoledne a večera budou srážky od západu postupně ustávat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 18 až 21.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křídla z mídla, tak to byl skupina Krištof. Za 10 minut, 6 hodin a my tu máme babské rady, míříme do kuchyně a tentokrát se naučíme používat černou čočku. Ona není tak obvyklá, nicméně je zdravá a naučíme se s čočkou pracovat a s Jarkou Vykoupilovou během minuty.
1: Babské rady.
2: Černá čočka, známá také jako beluga, svůj název získala podle malých lesklých zrnek, které připomínají kaviár beluga. Oproti klasické čočce si po uvaření lépe drží tvar a proto se často používá do salátů, příloh nebo moderních vegetariánských jídel. Velkou výhodou černé čočky je její výživová hodnota. Obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, železa a dalších minerálů. Díky tomu zasytí na delší dobu a je vhodná pro sportovce i všechny, kteří chtějí odlehčit jídelníček. Navíc má nižší glykemický index než některé jiné přílohy, takže pomáhá udržovat stabilnější hladinu energie. Příprava černé čočky je poměrně jednoduchá. Není ji nutné dlouho namáčet. Vaří se přibližně 20 až 30 minut a dobře se kombinuje s bylinkami, zeleninou nebo sýry. Zkusit můžete papriky plněné touto zdravou nádivkou, nebo si díky černé čočce připravte bezlepkový korpus na sladký cheesecake.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 7 minut bude 6 hodin a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Samozřejmě, že pro vás chystáme také další zprávy, které přinese Jana Moravcová. A co se dozvíte? Podíváme se na sever Čech do Ústecké krajské nemocnice, která dokončila modernizaci heliportu. Víc ve zprávách, přesně v 6.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Žáci dvou základních škol v Děčíně mohou dostat vakcínu proti žloutence typu A zdarma. Ústecká krajská nemocnice dokončila modernizaci heliportu, záchranářské vrtulníky teď mohou přistávat i v noci. Vodáci můžou podle ochránců přírody v období sucha škodit živočichům rozrýváním dna. Dnešek bude zatažený s občasným deštěm, k večeru s vyjasňováním a teplotou do 21 stupňů. Pěkné páteční ráno, zprávy a Jana Moravcová. Žáci základních škol v Děčíně, Želenicích a Boleticích nad Labem mohou dostat zdarma první dávku vakcíny proti žloutence typu A. Očkování dětí v těchto základních škol nařídila krajská hygienická stanice, není ale povinné. Do očkovací akce se zapojilo několik dětských lékařů, kteří mají k dispozici asi 200 vakcín. Pokračuje vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice Lenka Šimunková.
4: My jsme měli za minulý školní rok, tam teda, že už skončili jakoby, tak 40 případů z takových dvou oblastí z Děčína, kde se nám to soustředilo kolem škol. Teď máme v celku klid.
3: Druhou posilující vakcínu musí rodiče hradit ze svého. Mohou na ní ale dostat příspěvek od zdravotní pojišťovny. Na heliportu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem mohou od 1. června přistávat vrtulníky i v noci. Nepřetržitý provoz schválil Úřad pro civilní letectví. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové bude heliport do 30. června příštího roku fungovat ve zkušebním provozu. Ochránci přírody doporučují vodákům, aby v období sucha nesplouvaly řeky. Kánoe můžou v některých místech rozrývat dno řek, kde žije řada chráněných živočichů. Týká se to hlavně okolí Loděnic, kudy denně proplují stovky lodí. Podle Václava Luky z Agentury ochrany přírody a krajiny by se vodáci měli chovat ohleduplně k přírodě. A když je v řekách málo vody, raději nesplouvat.
5: Nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých útocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
3: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici nebo na některých úsecích Berounky, Nežárky a Chrudimky. Oslavy 800 let od založení města se ode dneška do neděle konají ve Znojmě. To si připomene svou historii stvárněním některých slavných okamžiků přímo v centru města. Akci doprovodí živá hudba, včetně cymbálové muziky, ukázka řemesel a středověká hostina. Sport. Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po gólech Šika, Chorého a Višinského. Do šampionátu vstoupí Češi za týden utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Počasí. Očekáváme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, bouřky ojediněle a k večeru vyjasňování. Nejvyšší denní teploty do 21, na horách do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Kvůli pořádání festivalu Kamenice musí řidiči počítat až do sobotní půlnoci s rozsáhlou uzavírkou v centru České Kamenice na Děčínsku. Jedete bez nehod, vydatně prší, tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu a pěkné ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, zprávy v 6 od Jany Moravcové jste slyšeli. No a teď už tu máme připraven další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát o nenapravitelném zlodějčkovi z Lovosic a o jeho dopadení. Pak si uděláme malý výšlap a vyjdeme po žluté.

Krimi historky. Někteří lidé si s krádežím udělají téměř pravidelný program. Muž Lovosic podle policistů v jedné z místních prodejen odnesl balení 8 plechovek piva, aniž by zaplatil. Prošel pokladnami a jednoduše zmizel. Jenže jeho tvář byla dobře známá nejenom kamerám, ale i policistům. A tak ho brzy zadrželi strážníci městské policie a předali státním policistům. Ukázalo se navíc, že nejde o žádný ojedinělý výstřelek. Letos měl na svědomí už 8. krádež, a tak vedla cesta rovnou do policejní cely a od soudu následně do vězení, kde si za své opakované výlety za cizím majetkem odpiká několikaměsíční trest. Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 17 minut, tak aktuální teploty venku v tuhle chvíli většinou okolo 14 až 16 stupňů Celsia. Můžete se těšit, no v uvozovkách, na to, že budete mít vláhu na zahrádce, protože pokud se podíváme na radar, tak aktuální snímky ukazují, že v podstatě v celém Ústeckém kraji prší, někde více, někde trochu méně. Během odpoledne pak očekáváme proměnlivou oblačnost, už jen přehánky, a večer budou srážky postupně ustávat a téměř do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Český rozhlas Sever,

0: křížem krajem.
1: I dneska si uděláme takový malý výlet křížem naším krajem, míříme na Litoměřicko. Povedeme vás na jeden z vrchů Českého středohoří, a to na Hradiště. Vyrazíme z Hliné a půjdeme po Žluté a Odměnou, nám budou opravdu překrásné výhledy jak na středohoří, tak na Polabí nebo i na hřeben Krušných hor. Slovo má Eva Bucharová.
2: Na Hradiště s výškou 545 metrů nad mořem dojdeme po Žluté z obce Hlina na Litoměřicku. Je to jenom kilometr po zlaté stezce zemí hradů. Vrchol Hradiště je krásná vyhlídka i přírodně chráněná lokalita, a to už od roku 1949. Hora poskytuje zvláštní podmínky pro výskyt mnoha vzácných rostlin a živočichů. Rostou tu třeba různé druhy koniklece, tařice nebo lilie zlatohlavá. V porostu, který připomíná trochu step, můžeme vidět zmije, užovky, ropuchy i ještěrky. Na větvích okolních stromů se dávají stnadi, jestřáby, krkavci i víři. Vlastně je to taková malá botanicko-zoologická zahrádka chráněné krajinné oblasti České středohoří. Při pohledu do okolní krajiny, ze které vystupují četné vrcholy, včetně Řípu, Házemburku, Milešovky, Kletečné, Varhoště a mnoha dalších, asi nikoho neudiví, že už v dávných dobách byl tenhle kopec osídlen, což nakonec potvrzuje i jeho název – Hradiště. Proto sem kromě výletníků přicházejí lovci pokladů, aby tu hledali historické mince nebo jiné artefakty. Občas tu někdo pokouší štěstí a z příkré stráně se rozbíhá s padákem, což je určitě zajímavá podívaná. Nicméně krásné výhledy si můžete užít i bez těchto adrenalinových aktivit. Vrcholová plošina na Hradišti je přímo ideální místo pro piknik. Posezení se sklenkou dobrého vínka jakoby patřilo k výhledům na vinice kolem Radobílu. Na okolních šťavnatých pastvinách se zase pasou ovce a kravky, poskytující zdravé mléko pro vynikající řemeslné sýry. Pochopitelně při odchodu z tohoto rozkošného místa je potřeba striktně dodržovat pravidlo správného poutníka. Nezanechávat žádné stopy. Tak vám přeji šťastné chvilky strávené na Hradišti nad obcí Hlina.
0: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

6 hodin a 26 minut, za 4 minuty tedy bude 6:30, posloucháte Český rozhlas Sever a za chvilku už nás čekají další zprávy. Jana Moravcová vám řekne i to, že Mostecká nemocnice zahajuje a zavádí skupinové terapie. Komu jsou určené, to vám řekneme ve zprávách.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly například falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie. Jsou určené lidem, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Centrální parkoviště v Jizersko-Horském Bedřichově bude dnes a zítra uzavřené pro veřejnost. Obec o tom informovala na webu. Parkoviště je zarezervované pro účastníky cyklistického závodu. Dnes stávkují někteří zaměstnanci úřadu vlády. Protestují proti přesunu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. O kroku rozhodla v květnu vláda. Po vítězství nad Čínou a prohře s Polskem čeká české volejbalistky třetí zápas v Lize národů. V čínském Nankingu se utkají s Belgií. Zápas českých volejbalistek proti Belgii začne ráno v 9 hodin českého času. Dnes očekáváme na severu zataženo s občasným deštěm, k večeru s vyjasňováním a teplotou do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Kvůli pořádání festivalu Kamenice musí řidiči počítat až do sobotní půlnoci s rozsáhlou uzavírkou v centru České Kamenice na Děčínsku. Uzavřené je například náměstí Míru, Janáčkova, Nerudova nebo Smetanova ulice, třída Rooseveltova mezi křižovatkami ulic Jana Zajíce ze Žatce a je uzavřená kvůli pracím na inženýrských sítích. Na většině území severu Čech aktuálně prší, tak jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, tak to byly zprávy o 6:30 a Jana Moravcová. A pokud posloucháte Český rozhlas Sever, tak za malou chvíli se společně opět podíváme na počasí, budeme mluvit přímo s meteorology a samozřejmě nesmí chybět ani další informace, budeme tu mít i příběhy severočeských měst a obcí. Tentokrát se společně podíváme do nového bodu. Teď už ale písničky, které nestárnou, Petr Spálený nebo Helena Vondráčková.

0: Zpíval Petr Spálený a my si teď uděláme takový malý rozhled po Ústeckém kraji. Podíváme se, co přinese za zajímavosti dnešní den. Začínáme v Peruci na Lounsku, dneska tam začíná třídenní tradiční sraz minikůprů, takže fandové autíčka mistra Bína se sejdou v kempu, pak mají spa v plánu spanilou jízdu s ukázkou v Lounech a vy to uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině. V Lovosicích nabídne od 18 hodin v lesoparku Osmička další program festival Hašmar Country, na pódiu se postupně představí skupina Mandala, poutníci Věra Martinová a večer pak Blackout. V Lounech na výstavišti začíná autosalon a veletrh Rodina a Volný čas. Podrobnosti se od nás dozvíte také v odpoledním vysílání. V Ústí nad Labem pokračuje v cyklokempu Brna benefiční festival Útulek Fest. Program začíná v 16 hodin a vystoupí tu třeba Embryo, Nestel, Postel nebo Vojtáno. No a v Tise, tam začínají 17. létohry. Otevřený víceboj pětičlenných družstev. Ta první disciplína odstartuje už 17 hodin závodem v lezení na čas. Tak vidíte, pátek toho nabízí na severu Čech opravdu spoustu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu už bude 6:45. Posloucháte Český rozhlas Sever. Tak si pojďme prozradit něco o počasí, protože na telefonu je teď Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak to vypadá při pohledu z okna? Si asi každý na severu Čech může zjistit, že prší. Tak na severu Čech strážky konečně. Je to tak?
1: Přesně tak, nad samém území nám zapršelo. Ty úhrny se pohybovaly nejčastěji od 5 do 15 mm a nejvíce napršelo na Kadaňsku a nebo taky na horách.
0: Pojďme k té předpovědi, jaký bude pátek.
1: Tak během pátečního dne očekáváme, že srážkové pásmo se dále bude odsouvat k severu, takže od západu už se nám teďkon srážky pomaličku slábnou ustávají a na severu teďkon ještě aktuálně určitě prší, ale postupně během dne tento déšť nám bude ustávat. Každopádně očekáváme během odpoledne, že přibudou přehánky, už to nebude taky ten trvalejší déšť, ale budeme mít přehánkový charakter počasí, tím, že i ta oblačnost nám bude postupně se protrhávat a očekáváme tedy proměnlivou oblačnost s četnými přehánkami.
0: Pojďme ještě k víkendu. Jaká bude sobota, neděle?
1: Sobota už bude o dost slunečnější, očekáváme, že během noci už se nám vyjasní, ranní teploty 10 až 7, v údolích až 5 stupňů Celsia, můžou se po ránu vytvářet mlhy a přes den bude slunečno a až někdy v těch opět odpoledních hodinách oblačno a někdy na večer zase přejde takové srážkové pásmo, ale v podobě přeháněk, takže nebude to takový, že by na celém území zapršelo, zkrátka během večerních hodin s přeháňkami a zítřejší teploty doplním ty dnešní, dneska do 20 stupňů Celsia, na severu do 18 a zítra bude o něco tepleji, přitom slunečno 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Říká Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za předpověď a hezký den na Kočkov, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No, jak jste sami slyšeli, o počasí už jsme dnes mluvili. Za malou chvíli vám opět uděláme malý výlet. Tentokrát se společně podíváme do nového boru. Takže počkejte si na to.

0: Zpíval Pavel Bobek a já přeju dobré ráno. 6 hodin 50 minut nás teď vysílání Českého rozhlasu Sever zavede do nového boru. Máme tu další díl našeho seriálu o obcích a městech v Ústeckém i Libereckém kraji. Takže nový bor na Českolipsku, město Skla.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: O novém boru na Českolipsku se říká, že je městem skla. Asi je to pravda, protože na městských stránkách můžete najít například informace o tom, že na konci 18. století 43 domů z celkového počtu 233 patřilo exportérům skla. A v dalších 16 domech bydleli skláři, brusiči a malíři skla, pozlacovači nebo zrcadláři. Nepředstavitelné. Minulost i současnost sklářského řemesla připomínají expozice a různé akce v místním sklářském muzeu. Bylo založeno už v roce 1893. Zásluhu na tom měli členové odborového svazu sklářského dělnictva i osvícení městští radní. Název Nový Bor je poměrně mladý, až od roku 1948. Do té doby se městu říkalo Hajda nebo Bor u České Lípy. Původní osada byla založena na konci 17. století. V roce 1757 byla císařovnou Marií Terezií prohlášena za město. Přineslo to různé výsady, třeba právo pořádat ročně 4 výroční trhy. Na hlavním náměstí Míru stojí barokní chrám Na nebevzetí Panny Marie z 18. století. Chloubou kostela je více než 400 let starý zvon a vzácné rokokové varhany, které tam byly přemístěné z pražského kostela svatého Karla Boromejského.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Za 5 minut tu bude 7. hodina a se 7. hodinou také další zprávy, které pro vás připravuje Jana Moravcová. A co se dozvíte? Třeba to, že stovky dětí ze 2 základních škol v Děčíně naočkují lékaři vakcínou proti žloutence typu A. Podíváme se i do Ústí nad Labem a na středověkou muzejní noc, která připomene patrona svatého Václava. Víc ve zprávách.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Stovky dětí ze dvou základních škol v Děčíně naočkují lékaři vakcínou proti žloutence typu A. Středověká muzejní noc připomene patrona Ústí nad Labem svatého Václava. Čeští fotbalisté v generálce na světový šampionát vyhráli nad Guatemalou. Bude zataženo s občasným deštěm a teplotou do 21 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Žáci dvou základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Hygienická stanice Ústeckého kraje to nařídila vyhláškou. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích. Vakcína ale nebude povinná. Hygienici chtějí opatřením předejít tomu, aby se nemoc rozšířila ve školách, které navštěvují mimo jiné žáci ze sociálně slabších rodin. Pokračuje vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice Lenka Šimunková.
4: Se v minulosti vyskytly tady v těch dvou sídlištích, kde jsou děti ze sociálně znevýhodněných rodin, a proto se přistoupilo k preventivnímu očkování. Školy spolupracují, ale neznamená to, že se tomu musí podrobit úplně všichni.
2: Středověká muzejní noc v Ústí nad Labem dnes připomene patrona města svatého Václava. V budově muzea bude věnovaná menší výstava uměleckých děl a videoprojekce. V přilehlých ulicích bude od 18 hodin tematický program a ve 20 hodin se vydá průvod ke kostelu, doplnil jeden z pořadatelů Vladimír Cetl.
5: Historický průvod, který budou doprovázet zbrojnoši a pojede několik koňských spřežení, dorazí ke kostelu na Nebevzetí Panny Marie, kde proběhne obřad k památce svatého Václava a pak replika relikvie bude vynesena z kostela a dovezena do muzea.
2: Na muzejní noc naváže zítřejší středověký festival u jezera Milada. Asi 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Důvodem je chystaný převod agent lidských práv duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Odborníci se obávají, že to zkomplikuje jejich práci. Vláda na svém rozhodnutí dál trvá. V Jaroměři na Náchodsku si dnes připomínají 100 let provázení podzemím pevnosti Josefov. Jde o jeden z nejrozsáhlejších systémů svého druhu v Evropě. Původní síť chodeb dlouhá více než 40 kilometrů sloužila jako důmyslná obrana pevnosti. Část labirintu je stále zpřístupněná veřejnosti.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Navázali tak na nedělní výhru nad Kosovem. Vítězný gól dal útočník Tomáš Chorý. Po vyřazení z kádru Slavie nastoupil do soutěžního zápasu téměř po měsíci.
6: Cítil jsem se dobře, nějak jsem to samozřejmě vypadl, ale trénoval jsem individuálně, makal jsem, abych byl připravený, a jsem rád, že se to vyplatilo. Sezona už se uzavřela. Já jsem plně koncentrovaný na to, co se děje teď, a těch situací v tom životě je strašně spousta, s kterými se musím vypořádat, a je to jenom fotbal, a já si myslím, že jsem dost silný na to, aby se s ním vypořádal. Mám vlastně rodinu, která za mnou stojí, a to je to nejdůležitější, jsme zdraví, a od toho se vždycky můžu odrazit.
2: Do mistrovství světa vstoupí Češi za týden soubojem s Jižní Koreou.
1: Počasí.
2: Bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, k večeru ustávání srážek, nejvyšší denní teploty do 21, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Voláte nám ze silnice 261 v Mastířovicích na Litoměřicku.
7: Hlavní silnice mezi Štětím a Litoměřicemi, za městem Hoštka, u odbočky na Mastířovice, je nehoda. Dodávka, co vozí pro pan Bucán, tak se jí vyvalila korba a zdemolovala protijedoucí auto, nemají to tam označeno.
2: Aktuálně projedete Kyvadlově, bouralo se u nového sedla na Lounsku na silnici 225 a dále v Jirkově na Chomutovsku v Červenohrádecké ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy v 7 a Jana Moravcová. Za chvilku pohled do kalendáře, dneska už máme pátek, je tu 5. červen a zajímavosti a výročí bude pro nás mít Petr Jungmann. Pak se podíváme do České Lípy a za fotbalisty. Ti už možná trochu slaví, protože mají blízko k tomu, aby se po 27 letech vrátili do druhé nejvyšší soutěže. Jak tomu došlo, o tom uslyšíte před 7:30. A teď písničky, které nestárnou, Jitka Zelenková nebo Miraj.

0: 7 hodin a 11 minut. Dobré ráno. Tak teď je čas na pohled do kalendáře, protože dneska už máme pátek, 5. června a slovo má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek, 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo. Ale po dvou dnech a jedná se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi 3. a 4. nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak teploty od 10 do 12 stupňů Celsia. Opět pohled na radar, který ukazuje, že prší v podstatě po celém Ústeckém kraji. Předpověď mluví o tom, že občasný déšť nebo přehánky budou i přes den, večer pak budou srážky od západu postupně ustávat a bude ubývat i oblačnosti, někde se dokonce i vyjasní. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 21.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Kristýna s Českým rozhlasem Sever. Teď možná budeme trochu slavit, obzvlášť tedy pokud patříte mezi fotbalové fanoušky České Lípy. Kluby z Českých Budějovic a Chrudimi totiž nedostali licenci potřebnou k tomu, aby v příští sezóně hráli českou druhou nejvyšší soutěž. No a tím se otevřela cesta do šance národní ligy pro Arsenal Česká Lípa. V klubu počítají s tím, že se vyhnou komplikaci v podobě baráže s vítězem druhé skupiny ČFL Kladno.
1: Věřím tomu, že už ke zvratu žádnému dojít nemůže a ani by nemělo.
2: Řekl sportovní ředitel České Lípy Jaroslav Bílek.
1: Pátek by se mělo být finální rozhodnutí od Fačru. Po 14 hodin by to mělo vyjít oficiálně na 100%. Až to vyjde na 100%, tak pak budeme řešit, co dál, ale předběžně by to mělo být, takže už to vlastně ve svým podstatě ta baráž nedává význam.
2: To znamená, že baráž o postup do druhé fotbalové ligy by se nehrála. Pro Českou Lípu a Kladno by to znamenalo velkou úlevu, protože jinak by jeden z ambiciózních klubů musel v příští sezóně působit opět ve třetí nejvyšší soutěži.
1: Já to říkám už od začátku, případně poražený finalista, který by nepostoupil, tak je to pro něj krutý a nespravedlivý. Fačer by se měl nad tím zamyslet, vůbec na nějakou takovou reorganizaci, vůbec jak to vymyslet, aby prostě za mě první týmy by měly jít vždycky nahoru a poslední týmy vždycky by měly jít dolů, protože jinak si ty soutěže uzavírají a není to správný.
2: Tvrdí Jaroslav Bílek, kdyby se totiž baráž hrála a Česká Lípa v ní neuspěla, skvělá sezóna by přišla v ní več.
1: Tak si vemte, že máme v historii ČFL nejvíce bodů. Česká Lípa vlastně vyhrála Českou fotbalovou ligu nebo třetí ligu po 48 letech. Tak si vemte, že kdyby ta baráž náhodou se nepovedla, tak jaký by to bylo pro ty lidi, nejenom v klubu, ale pro ty hráče a pro všechny lidi, jaký by to bylo obrovský zklamání. Já vůbec nevím, jak bych vůbec ty kluky motivoval dál do nějaký jako práce a kdybychom měli po případě hrát znova třetí ligu. Jo. To říkám úplně na rovinu a já to vidím jako ty v klubu, jak jsou ty lidi nastavený, nažavený a všichni proto tady děláme maximum a chtěli by prostě, jsme rádi, že to takhle dopadlo. Už doufám, že to takhle dopadne, že to bude potvrzený.
2: Pokud ano, Česká Lípa bude hrát druhou ligu, která už je profesionální po 27 letech. Klub i tým je na ní podle Jaroslava Bílka připravený.
1: My ten tým jsme nějak skládali, když vlastně já jsem sem před rokem přišel, tak jsem v létě dorazil sem nových 10 hráčů. V zimě jsme museli udělat to, že jsme měli taky poloprofesionální mužstvo, ale já jsem tlačil na vedení, ať je to čistě profesionální tým, takže jsme museli znova další obměnu udělat 7 hráčů pryč, 7 hráčů dovnitř a jsme čistě profesionální tým. Takže jsme museli takhle na to zareagovat a vyplatilo se, jo, protože je to strašně znát. My ty soupeře tady jako válcujeme v té třetí lize. Je to ono, když pak máte stávat a v 5 hodin ráno do práce, řídit kamion a nebo jít v 10 hodin ráno na trénink a věnovat se jenom fotbalu, je to strašný rozdíl.
2: Řekl Jaroslav Bílek, sportovní ředitel fotbalového klubu Arsenal Česká Lípa. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty bude 7:30 na Českém rozhlasu Sever. Další zprávy chystá Jana Moravcová. V Liberci dneska končí festival dětského čtenářství. I o tom vám řekneme už za malou chvíli ve zprávách na Českém rozhlasu Sever.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na heliportu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem mohou od 1. června přistávat vrtulníky i v noci. Nepřetržitý provoz schválil Úřad pro civilní letectví. Informovala o tom mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. V Liberci dnes končí festival dětského čtenářství. Páteční program nabídne třeba 3 představení projektu listování k Severočeskému muzeu a program je podle organizátorky Radky Vojáčkové připravený taky v krajské vědecké knihovně a nebo v galerii Lázně. Nelegálně držené zbraně, munici i výbušniny je možné odevzdávat policii České republiky až do konce června. Zbraňová amnestie se vztahuje na všechny zbraně, se kterými nebyl spáchaný trestný čin. Pražské kulturní stanici Galaxie má dnes premiéru absurdní groteska Tři zmrzlí. Inscenace Davidského divadla vypráví o mužích, kteří uvízli v průmyslovém mrazáku a nedokážou se rozhodnout, jestli se chtějí dostat ven. Metaforu na dnešní společnost režíruje Pavel Šimák. Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. Zápas začne po 14:30 odpoledne. Bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, k večeru s vyjasňováním a teplotou do 21, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 608 u přestavl k na Litoměřicku havaroval nákladní vůz s osobním. Problémy čekejte u Mastýřovic na Litoměřicku po nehodě dodávky. Je to silnice 261 a bouralo se taky u obce Nové Sedlo na Lounsku na silnici 225.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever. No a za malou chvíli se vrátíme v našem vysílání ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o nejhorší práci, kterou jste v životě zažili. Pak zjistíme, že vysloužilé tenisáky nepatří na hraním psům, byly by z nich možné dělat gumové hračky, jak uslyšíme před osmou. Ale teď už další písničky, které nestárnou, Marie Rotrová nebo Václav Necká.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Klíč pro štěstí nabídla Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou. My teď máme na řadě návrat ke včerejšímu Dáme řeč, kdy si s vámi Zdeněk Lukesle povídal o práci. A skválně, jestli jste si vzpomněli na nejhorší práci, jakou jste v životě dělali, zavolal nám i posluchač František z Karlových Varů.
1: Tak nejhorší práci, co jsem asi dělal, tak byla slévárna, no.
2: Horko, co? A to ještě musíte být oblečený?
1: Musíme mít ty obleky na sobě. Jezdilo se tam s fanama a vlastně to bylo plný železa, to z tekutýho, a levo se to dělali se vlastně písní kroužky, no.
2: A jak dlouho jste to vydržel?
1: 5 let.
2: 5 let. A co jste jí třeba fasovali, asi pití?
1: Já když jsem nastupoval vlastně, tak co mi říkali ty, co tam byli trošku díl než já, tak na moje se tam fasovalo i pivo. Sice teda osmička, ale dávalo se na moje pivo. A já jsem to teda nezažil. No, ale práce mě bavila, ale říkám, no, byla to docela dřina, no.
2: A je nějaká práce, kdo byste ji nikdy dělat nechtěl?
1: Tady s kolegou, co jsme tady na rybách, tak se bavíme a asi jedinou práci, kterou bych nechtěl dělat, kterou bych asi nezvládl, je patolog.
2: To je pravda. A mimochodem prozradíte, co děláte teď?
1: Teď pracuji v Německu.
2: Ano.
1: Už 9. rokem a 12 let jsem sloužil u speciálních jednotek jako voják, no.
0: Zajímavé povídání. I dneska po 9. dáme řeč. Budeme mluvit o letních festivalech. Zdeněk Lukesle se vás bude ptát, kam pravidelně jezdíte, kde jste zažili nejlepší koncert, festival, co by podle vás nemělo na takovém festivalu chybět. I o tom uslyšíte v našem vysílání Dáme řeč po 9. hodině.

0: počasí.
1: 7:45, 7:45. Aktuální pohled na počasí. Tak teploty většinou okolo 12-13 stupňů Celsia. Pohled na radar, ten nám ukazuje, že na většině míst stále ještě prší, ať už výrazněji nebo méně výrazně, asi nejsilnější srážky třeba v okolí Roudnice. Každopádně očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami. Teprve odpoledne bude oblačnost ubývat, večer budou srážky ustávat a možná se i vyjasní. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jelen a Jana Kiršnerem na Českém rozhlasu Sever. Dobré ráno, teď zajímavá výroba. Na takovém tenisovém turnaji French Open se spotřebuje asi 100 000 žlutých míčků. Odhadují to sportovní publicisti. No a inovátoři v několika zemích světa, včetně Česka, se snaží z tenisového odpadu dělat užitečné věci. Český startup z nich zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky, protože opotřebované tenisáky nejsou prý pro psy úplně vhodné.
1: Málo skáče, je opotřebovaný tenhle star žlutý, ten Melton, ten chlup.
2: Tenhle už je trošičku víc ohraný.
3: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
4: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profix jim hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají.
3: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
5: Je na ně nachytaná zada různých pevných částí, tak vlastně obyšuje s kolovinou tomu psovi.
3: On se na tom kazí zuby.
5: A vlastně ty psy mají tenisátky rádi.
3: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
5: Ale v té správné podobě, aby to tomu psovi neškodilo.
3: Vy držíte v ruce gumový kroužek. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
5: Máte pravdu, využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu.
3: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně Meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
4: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
6: Co když si představíme jako drtit gumu?
4: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
3: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firem a iniciativ. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
5: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál.
3: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
7: V interiérovém designu a stavebnictví.
6: To je dohromady guma i s tím filcem.
7: Tady je vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
6: Je to takové tak, chlupaté.
7: Je to měkké, tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
6: Je to tlumý hluk.
3: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy Martin Srb, Český rozhlas.

František Nedvěd a Český rozhlas Sever. Přeju pěkné ráno, protože se blíží 8. hodina, tak vás můžeme pozvat také ke zprávám. Dozvíte se třeba to, že nízkoprahové ošetřovny v Teplicích můžou pomoci lidem v nouzi. Víc vám řekne Jana Moravcová ve zprávách 8.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V polovině června začnou silničáři v Lovosicích u Jatek stavět novou okružní křižovatku. Nízkoprahové ošetřovny v Teplicích pomůžou lidem v nouzi. Čeští fotbalisté porazili v generálce na mistrovství světa Guatemalu. Čekáme zataženo s občasným deštěm, k večeru s vyjasňováním a teplotou do 21 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. V Lovosicích na silnici první třídy číslo 15 začne v půlce června plánovaná stavba okružní křižovatky. Během první etapy bude uzavřená cesta na most. Terezínská ulice ale zůstane průjezdná. Od 17. srpna se na měsíc uzavře i průjezd po Terezínské.
2: Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od okružní křižovatky u obchodního domu Kaufland směrem na Libochovice, dál po silnici druhé třídy číslo 247 a na okružní křižovatku u Prosmyk. Stavba za 31 milionů korun má být hotová na konci listopadu. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
0: Teplice spustili zkušební projekt nízkoprahových ošetřoven. Vznikly ve spolupráci města, Českého červeného kříže a organizací Květina a White Light. Pomáhají lidem v nouzi, kteří se ke zdravotní péči běžně nedostanou, říká za kontaktní centrum Otto Kovanda.
3: Zatím se to jeví, že zájem je. Hnedka od začátku začali lidi chodit. Těch zranění u lidí bez domova je spoustu, nutností ošetření je spoustu, takže si myslím, že by klidně to do budoucna mohlo být nějakým způsobem rozšířeno časově.
0: Zatím jsou ordinace otevřeny mezi 9. a 10. hodinou, Květina ve středu a White Light ve čtvrtek. Centrální parkoviště v Jizerskohorském Bedřichově bude dnes a zítra uzavřené pro veřejnost. Obec o tom informovala na webu. Parkoviště je zarezervované pro účastníky horského cyklistického závodu Czech MTB Cup. Návštěvníci Bedřichova musí parkovat na jiných plochách, například na parkovišti na Maliníku, u Nisy nebo u Hřiště. Lidé také mohou využít městskou hromadnou dopravu z Liberce a Jablonce nad Nisou. Poslanci se dnes opět pokusí zvolit posledního chybějícího místopředsedu sněmovny. Podle dohody má připadnout hnutí STAN. Koaliční poslanci ale opakovaně odmítali podpořit předsedu hnutí Víta Rakušana. Minulý týden proto starostové navrhli do funkce místopředsedkyni svého poslaneckého klubu Barboru Urbanovou. Ani ta ale napoprvé neuspěla a dnes se bude o post ve vedení sněmovny ucházet znovu. Sport. Čeští fotbalisté porazili v generálce na mistrovství světa Guatemalu 3-1. V New Jersey rychle vedli díky šikově gólu, jenže pak těžko překonávali obranu soupeře a ten po chybě defenzivy ke konci poločasu vyrovnal. Po přestávce trenéři prostřídali postupně celou základní sestavu a další góly přidali Chorý s Višinským. Reprezentační kouč Miroslav Koubek ke zlepšenému výkonu ve druhé půli říká.
4: No tak vždycky se na to lepší kouká, už je dostal z prostoru od toho soupeře. Všemu ty síly ubývaly, takže bych to asi nepřeceňoval. Ale bylo to tam intenzivnější, tak tam mě působilo pohyb, zrychlení kombinací a zjednodušení kombinací.
0: Úvodní zápas šampionátu odehraje český tým v noci z 11. na 12. června proti Jižní Koreji. Počasí. Bude zataženo s občasným deštěm, nejvyšší denní teploty dnes 21, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Ústeckém Střekově kolabuje doprava, ucpaný je tak ze Svádova na Nový most, ale taky silnice z Kamenného vrchu do centra města a ulice Žukovova. Místy zdržení přesahuje i půl hodiny. A na silnici 608 u přestavek na Litoměřicku čekejte nehodu, střet nákladního s osobním vozem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Právě v 8 od Jany Moravcové, tak pěkné páteční ráno, pravda, deštivé, ale tak ona ta vlaha je potřeba. Tak můžete o to víc poslouchat naše vysílání, už za chvilku zjistíme, co v učebnicích nebylo a řekneme si, jak se jmenuje největší živočich na Zemi. A pak se podíváme na sjezdovku Nová Skalka na Ještědu, teď se tam neližuje, pasou se tam ovce a jde o společný projekt ski areálu a libereckých městských lesů. Víc před půl devátou, teď písničky, které nestárnou, Karel Gott nebo Leona Machálková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Karel Gott, Holka v domě v 8 hodin a 12 minut. Dobré ráno, otvíráme učebnice a hledáme to, co v nich nebylo. Jestli pak tušíte, jak se jmenuje největší živočich na Zemi. No tak jestli typujete slona, tak je to vedle. Odpověď nám poskytne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, tu máme aktuální počasí, teploty od 10 do 13 stupňů Celsia. Pohled na radar, ten je dneska trochu monotématický, protože ať se rozhlednete po Ústeckém kraji, kde chcete, skoro všude opravdu prší, mluví o tom i předpověď. Zataženost deštěm nebo přeháňkami, během dne pak budou srážky od západu postupně ustávat, hlavně tedy spíš k večeru, někde se dokonce až vyjasní. A nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
3: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
2: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nic.
1: Nevím, jestli je teď vidět ještěd pod tou oblačností, ale kdybyste se podívali pořádně, možná, že uvidíte na ještědu, jak se pase stádo ovcí. Jde o společný projekt z areálu ještěd a městských lesů. Je to 10 oveček plemene Skude a na sjezdovce nová skalka bude až do podzimu spásat trávu. Starat se o ně budou zaměstnanci městských lesů. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky, ale postupně se budou posouvat níž.
2: Tak jo, může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrská, nebo to zdrhne.
3: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. Připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
4: Ještě asi metr.
2: Ono to možná bude chvíli trvat, jo?
3: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř. Hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
2: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
3: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
2: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spínka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečena proti vlkovi.
3: Je tady vlk?
2: Za kopcem.
3: Ovce, které se tady na ještědu pasou, jsou z plemene Skude. To je pro horský terén vhodné, vysvětluje ředitel Bliml.
2: Bylo mi to doporučeno, protože se hodí, jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nespůsobuje nějaké sešlapávání té půdy a nám to tady úplně vyhovuje, to je, to spíše do těch hor, popřípadě do nějakých podmáčených stanovišť. Šlo nám hlavně tady o tu novou skalku, aby se to tady zlepšilo vlastně ta půda, protože to je nová sjezdovka, je tady čerstvá tráva, nedávno zatravněná.
3: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu ještě Radek Chalupa.
5: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
3: To je v krásné Studánce. Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
5: A za nás je to určitě dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
3: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

To byl Pavel Vítek a my už vás můžeme pozvat ke zprávám, které na 8:30 pro vás připravuje Jana Moravcová. Samozřejmě nesmí chybět informace ze severu Čech. Zjistíte třeba, že centrální parkoviště v Jizersko-Horském Bedřichově bude ode dneška uzavřeno pro veřejnost. Podrobnosti ve zprávách.

0: dostali. Dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Kyberbezpečnostní společnost Gen Digital upozorňuje na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie. Jsou určené lidem, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Centrální parkoviště v Jizersko-Horském Bedřichově bude dnes a zítra kvůli závodu cyklistů uzavřené pro veřejnost. Obec o tom informovala na svém webu. Dnes stávkují někteří zaměstnanci úřadu vlády. Protestují proti přesunu agent lidských práv nebo duševního zdraví ze Strakovy akademie na některá ministerstva. O kroku rozhodla v květnu vláda. Po vítězství nad Čínou a prohře s Polskem čeká české volejbalistky třetí zápas v Lize národů. V čínském Nankingu se utkají s Belgií. Zápas českých volejbalistek proti Belgii začne už za půl hodiny. Bude zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes do 21 a na horách do 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Ústeckém Střekově dál kolabuje doprava. Ucpaný je tak ze Svádova na Nový most, ale taky silnice z Kamenného vrchu do centra a dále Žukovova ulice. Místy zdržení aktuálně dosahuje až půl hodiny. U přestavek na Litoměřicku bouralo nákladní auto s osobním, konkrétně na silnici 608.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Pokud stáváte s námi, tak samozřejmě za malou chvíli další informace ze severu Čech. Podíváme se, co přinese dnešní den tady u nás a před 9:00 zjistíme, že krajská hygienická stanice Ústeckého kraje vydala nařízení o očkování proti žloutence typu A, a to u žáků dvou základních škol v Děčíně. Proč, to nám vysvětlí i naše reportérka před 9:00. Teď už ale písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Lucie.

0: Zpíval Valdemar Matuška a já vám přeju dobré ráno. Co přinese dnešní den na severu Čech? Je pátek, bývá toho hodně. Tak jenom malý výběr, začneme v Peruci na Lounsku, tam začíná třídenní sraz Mini Cooperů, tedy fandové autíčka mistra Bína se sejdou v kempu, mají v plánu i spanilou jízdu s ukázkou v Lounech, no prostě je to hodně, uslyšíte odpoledním vysílání po 15. hodině. Lesoparku Osmička v Lovosicích od 18. hodin nabízí další program festival Hašmar Country, na pódiu se představí Mandala, poutníci Věra Martinová a večer uzavře kapela Blackout. V Lounech na výstavišti dneska začíná autosalon, Louny a veletrh, rodina a volný čas, i o tom uslyšíte v našem odpoledním vysílání. V Ústí nad Labem pokračuje v cyklokempu Brna, benefiční festival Útulek Fest, program začíná v 16 hodin a v průběhu večera tu budou třeba Nestel, Postel, Vojtáno nebo Znouzecnost. No a v Tise, tam začíná 17. ročník Létoher, otevřeného víceboje pětičlenných družstev a první disciplína odstartuje v 17. hodin lezením na čas.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 44 minuty, tak pojďme k počasí, teploty 10 až 13 stupňů Celsia a na radaru stále vidíme srážky, které už začínají směrem od Chomutova pomalu, ale jistě ustupovat. Každopádně předpověď mluví o tom, že stále očekáváme zataženost občasným deštěm nebo přeháňkami, srážky pak budou ustávat postupně od západu, k večeru můžeme čekat dokonce až vyjasnění, 18 až 21 stupňů, to jsou dnešní teploty.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin a 48 minut, míříme do Děčína. Žáci dvou základních škol by se měli podle nařízení hygieniků nechat očkovat proti žloutence typu A. To je typ žloutenky, který se velmi snadno přenáší ve větších kolektivech. A krajská hygienická stanice Ústeckého kraje už letos řešila dva případy lokálních epidemií v Děčínském a Ústeckém okrese. Podrobnosti má naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Jakých dvou základních škol se to nařízení hygieniků týká?
1: Týká se to základní a mateřské školy v Děčíně Želenicích, v ulici Školní a také základní školy v Boleticích nad Labem na ulici Míru. Lékaři podle vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice Lenky Šimunkové právě na těchto dvou školách už v minulosti zachytili ojedinělé případy nákazy žloutenkou typu A. Šimunková to vysvětlila tak, že do obou škol dochází taky žáci ze sociálně slabších rodin, kde se tohle onemocnění vyskytuje častěji. Hygienická stanice tedy spolupracuje s oběma školami a ty nabídly rodičům možnost nechat děti naočkovat proti žloutence typu A a udělat to můžou až do konce července, pokračuje hygienička Šimunková.
2: My jsme měli za minulý školní rok, když počítám teda, že už skončili jakoby, tak 40 případů z takových dvou oblastí z Děčína, kde se nám to soustředilo kolem škol, který jsme vybrali na tohleto očkování. Teď máme v celku klid, takže teď se nejedná o opatření v ohnisku, jedná se vysloveně o preventivní akci.
0: Danielo, kolik lékařů se do toho očkování zapojilo?
1: Zapojilo se jich podle seznamu, který dodala hygienická stanice, přesně 13. Ještě dodám, že podle Šimunkové není očkování dětí povinné. Sami rodiče mohou rozhodnout, nechají-li svoje dítě naočkovat. První vakcína tak pro ně bude zdarma a budou-li chtít nechat svoje dítě přeočkovat ještě druhou dávkou vakcíny, která zajistí dlouhodobou a spolehlivou imunitu, budou si ji muset zaplatit. Většina zdravotních pojišťoven ale na tohle očkování přispívá. Očkovat není nutné děti, které už nemoc prodělaly a mají proti ní protilátky.
0: Ještě pár čísel, kolik případů nakažených žloutenkou typu A hygienici zaznamenali v Ústeckém kraji?
1: Tak podle aktuálních údajů z internetových stránek krajské hygienické stanice Ústeckého kraje jsou v regionu aktuálně 4 lidé, u kterých byla potvrzená nákaza žloutenkou typu A, jeden člověk z Děčínska a 3 z Ústí nad Labem.
0: Shrnuje Daniela Pilařová. Danielo, díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zpíval Marek Ztracený na Českém rozhlasu Sever, se blíží 9:00 a to znamená, že dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem, který už je tady připraven. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím, tak nám pomalu začíná sezona letních festivalů, koncertů, divadel. Chystáš se někam letos?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, protože já to buď většinou moderuju, ano, anebo tam hraju, takže jako ve volném čase se musím přiznat, že mě málo kdo někam dostane.
1: Jo, a pamatuješ na nějaký třeba letní koncert, když jsi byl venku? Tleskal jsi?
0: No, jistě, tak letních koncertů je spousta. Samozřejmě největší nepřítel je počasí, ano, takže pamatuju na pěkný letní koncert, kde jsme 2 hodiny čekali na zvukovou zkoušku, protože to prostě nešlo, bylo pod vodou úplně všechno, kabely, elektřina, takže se to muselo radši vypnout. Pak pamatuju lázeňská sezóna, ano, v Teplicích, zahájení, to je jeden z největších vlastně festivalů na severu Čech, tak tam pamatuju, kdy pršelo v kuse 4 dny takovým způsobem, že zmizely trávníky. A bylo tam jenom zhruba 30 cm bahna.
1: Ano,
0: a lidi to stejně jako neutratilo a jako dobré.
1: To.
0: No, takže ano, skutečně letních festivalů pamatuju.
1: No tak určitě nám zavoláte i tipy na nějaký letní divadlo, pěkný koncert, festival. Po 9:00.
0: Dejte řeč se Zdeňkem Lukeslem. Teď se loučí Petr Beran a brzy naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Žáci dvou základních škol v Děčíně mohou dostat vakcínu proti žloutence typu A zdarma. Hygienici nařídili její očkování. Nemocnice Krajské zdravotní v Mostě nabídne nově skupinové terapie pro lidi s psychickými problémy. Rozhlasový orchestr zítra oslaví 100 let veřejným koncertem. Dnes čekáme zataženo občasný déšť, večeru vyjasňování, teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Žáci základních škol v Děčíně, Želenicích a Boleticích nad Labem mohou dostat zdarma první dávku vakcíny proti žloutence typu A. Očkování dětí z těchto základních škol nařídila krajská hygienická stanice, není ale povinné. Do očkovací akce se zapojilo několik dětských lékařů, kteří mají k dispozici asi 200 vakcín. Pokračuje vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice Lenka Šimunková.
2: My jsme měli za minulý školní rok, když počítám teda, že už skončili jakoby, tak 40 případů z takových dvou oblastí z Děčína, kde se nám to soustředilo kolem škol. Teď máme v celku klid.
0: Druhou posilující vakcínu musí rodiče hradit ze svého, mohou na ní ale dostat příspěvek od zdravotní pojišťovny. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobě kritickou nedostupnost psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
3: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Maximální povolená cena za litr benzínu dnes klesla o 9 haléřů. Čerpací stanice ho budou moct prodávat na nejvýš za 41 korun a 89 haléřů. Na svém webu o tom informuje ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči nejspíš připlatí, litr bude moct stát až 39 korun a 97 haléřů, což je o 46 haléřů více než včera. Vláda plánuje ceny pohonných hmot regulovat do konce června. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100. výročí veřejným open air koncertem. Program v pražských Riegerových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupením komorních souborů složených ze členů orchestru. V 8 hodin večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní například Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé skladby klasické hudby.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se bude vyjasňovat, nejvyšší denní teploty do 21 stupňů. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem hladina měla 142 cm, průtok byl 99 metrů krychlových za sekundu, předpověď 140 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí dnes 140 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní nehoda se zraněním komplikuje provoz v Mostě v ulici Jana Evangelisty Purkyně a mezi Otvicemi a Chomutovem čekejte dopravní nehodu se zraněním. Zdržení až několik desítek minut čekejte dál na Ústeckém Střekově ve směru do centra města.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, krásné dobré dopoledne vám přeji. Užívejte dnešní dopoledne společně s námi a půjdeme na letní festival, koncert nebo do divadla. Chodíte? Rádi se zúčastňujete? Kam půjdete třeba letos na jaký letní koncert, divadlo? Nezapomenete. Janě, ty chodíš na letní festiáky, koncerty, divadla?
0: Ano, já chodím hodně na kulturu, obzvlášť na koncerty.
4: Jo? Hmm. A byl nějaký třeba letní zážitek, který vám překazil počasí?
5: No tak já zrovna dneska myslím na festival Kamenice,
4: ano,
5: který je opravdu vždycky vydařený, začal už včera a trvá do zítřka a zrovna dneska ráno jsem myslela na organizátory, jak mi jich je líto, že dneska jim tam proprší, ale věřím, že lidi budou věrní a vezmou pláštěnky, teplou obuv a vyrazí i dnes do České Kamenice.
4: Tak tolik aktuální tip, zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Barry Manilow, teď Anna K.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever, krásné, dobré dopoledne vám všem. Sezóna letních festivalů, koncertů je tady, na jaký se chystáte, jaký byl váš nejlepší letní

0: koncert nebo festiák. Já musím přiznat, nejsem moc příznivcem festivalu, že bych někde celý den byl a užíval si to, asi ne, ale rád jezdím na letní scény divadel a také na letní koncerty. My pro vás teď pár tipů budeme mít, jestli máte rádi koncerty pod širým nebem z Bystřete. Pozvánku na některé z nich, které se v červnu v našem kraji uskuteční, pro nás má Veronika Jaklová. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Veroniko, kam se v červnu v rámci Ústeckého kraje vydat?
1: Například na jeden z největších jednodenních hudebních festivalů v kraji Vysmátý léto v Kadani 20. června. Hrát se bude pop, rap, rock a mainstreamová hudba. Ve stejný den ale v Litoměřicích na Střeleckém ostrově potěší rodiny Bezvafest Litoměřice. Kromě koncertů jsou součástí sportovní aktivity a program pro děti. Veselo bude v Roudnici nad Labem v Zámeckém parku 10., 13. a 24. června. Představí se tam trio zpěváků Wagner, Ryšavý Popečný v rockové show s muzikálovými a popovými hity. Milovníci vína se při živé hudbě setkají s vinaři z Čech na Roudnickém koštu a možná překvapí i nový cirkus na motivy Vančury, žonglování, provazochodectví a párová akrobacie. V Ústeckém letním kině vystoupí vokální kvarteto 4 tenoři. 19. června na Litoměřickém výstavišti zazní samostatný venkovní koncert skupiny Činasky. Na tradiční festival Rockfest v Růžové na Děčínsku se můžou lidé těšit ve dnech 18. až 20. června. Rock rozhýbá i letní kino v Chomutově 27. června.
0: A našla si festivaly třeba už na tento víkend?
1: Ano, dnes začíná v Ústí nad Labem dvoudenní benefiční festival rockových a alternativních kapel a doprovodný program na podporu útulku Útulek Fest. A zítra 6. června se uskuteční v Pětipsech na Chomutovsku menší rockově metalový open air festival na podporu záchrany zámku Pětipsy.
0: A co tebe konkrétně láká? Láká tě na nějaký festival?
1: Trochu zvažuju účast na festivalu Osecká kytara 2026. To je tradiční folkový a country festival. Letos se uskuteční 13. června na Oseckém koupališti. Vystupovat budou české i německé kapely. Součástí hlavního programu je zábavná soutěž družstev. Disciplíny na suchu i ve vodě pro celou rodinu i partu přátel. Bude se také soutěžit ve zdobení kovbojských klobouků. A mě osobně kromě hudby láká škola country tance. A příjemný bonus je vstup na celou akci zdarma.
0: Tak Veroniko, užij si to. Díky za pozvánky na koncerty, festivaly v našem kraji. Měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A vy zavolejte 475 212 212, možná, že vy konkrétně pro nás nějaký tip máte na nějaký ten koncert, festival, divadlo letní, tak samozřejmě budeme rádi, když zavoláte i zavoláte vaše letní zážitky, kdy jste kde byli, co se vám tam líbilo, co podle vás nesmí chybět na dobrém festivalu, jaké je konkrétně zázemí, které vás buď to odláká, nebo naláká přijít na festival. 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, letní festivaly, koncerty probíráme. Já jsem už řekl, že moc na festivaly nejsem. Byl jsem snad na Hradech, pod Hradem Bezděz. Tam to bylo fajn s kamarádem, s dětmi, bylo hezky. Pak ještě na Stodole Michala Tučného v Ošticích. Na festivalech mi teda asi nejvíc vadí, že si nemáte pořádně kam sednout, sedíte na louce, toalety, nic moc, jídlo předražený, ale třeba se to změnilo. Uvidíme, jaké vy máte názory, jaké vy máte zkušenosti s letními akcemi. Na telefonu je Jana z Děčína. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
2: Zdravím vás, pane Lukeslo, i ty posluchače,
1: ano,
2: který
1: den.
2: Zrovna teďka poslouchají.
1: Tak jak vzpomínáte?
2: A ráda bych jim řekla něco o kulturním životě v Děčíně.
1: Povídejte.
2: V koncertech, kdy lidi strašně rádi chodili na Střelnice před Vánocema, kdy tam vždycky pořádal koncert Petr Novotný s fešákama. A to bylo vždycky tak plný. To byl velký sál, ta Střelnice.
1: Ano,
2: a strašně rádi lidi na to chodili. A potom v létě Děčínská kotva, koncerty. Jasně. No to bylo taky vždycky tak narváno, protože to měli lidi tak strašně rádi, tyhle ty koncerty. A další věc bylo Městské divadlo. Tam taky se sjížděli tolik zpěváci z celé vlastně republiky a pořádali tam koncerty. Bylo to tam moc hezký a Děčín byl vůbec takový kulturní město, protože jsme tady měli 3 kina, takže neustále se ještě další nový premiéry filmu promítali, lidi chodili. Dokonce byli tak hodní tyhle ty z Děčína, ty představitelé, že děti z družin mohly vždycky každý pondělí chodit do kina Labe, kde se pro ně promítali pohádky a děti z toho byly hrozně nadšení.
1: Ano.
2: Takže tady v Děčíně se pořád něco dělo, pořád nějaký koncerty. Teď, když Děčínská kotva přestala, což všechny Děčíňáci toho strašně litujou, tak se pořádá Labe Fest a to je zase na břehu Labe pod Děčínským zámkem a zase se tam sjíždějí různí zpěváci a zpěvačky a je tam velice dobrý kulturní program.
1: Ano.
2: A no, ale chodíte třeba to není prostě takový, jako když byla Děčínská kotva přímo v Bažantnici. No.
1: A chodíte třeba do letního divadla nějakého?
2: Letní divadlo je teďka na zámku, někdy hrajou.
1: Ano, ano.
2: Tam se opravili ty zahrady zámecký.
1: Takže tam jedině
2: tak vlastně. Tak se tam taky něco dělá, ale hlavně,
1: jasně.
2: Tolik lidí tam nechodí, jako chodívalo dřív. Bylo Dobře. Tady víc kulturních příležitostí po Děčíně, no.
1: Tak já vám děkuju za vaše vzpomínky, díky za váš telefonát a mějte se moc hezky, užijte kultury.
2: Já vám taky děkuju.
1: A nashledanou.
2: A mějte se moc hezky a hodně ještě kulturních akcí.
1: Určitě. Mějte se, nashledanou. Píše nám Milena, zítra v sobotu od 14 hodin pořádáme v kapličce v Úlovicích koncert pro místní i přespolní lidičky. Vystoupí pěvecký sbor Karla Chlouby a děti z Ročovské školy. Při úvodní řeči si připomeneme důležité události naše malé vesničky a na závěr společně zaspíváme známé písně, takže to je konkrétní pozvánka na zítřek do Úlovic. Tak zavolejte i vy 475 212 212, známe řeč. Chodíte na letní festivaly, chodíte na letní akce, na letní koncerty, do letních divadel, na co vzpomínáte, volejte 475 212 212 nebo napište třeba s konkrétní pozvánkou tip na dáme řeč zavináč rozhlas.cz.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. S vámi já si užívám i letních koncertů. Třeba v loni jsme byli na koncertě Briana Adamse v Chemnici. Bylo to super, koncert začal přesně, skončil přesně. U nás mi třeba vadí, že se platí všechno páskami bez peněz, že je to prý všude v Evropě, v Chemnici ne. Tam se dalo platit o tobě 5 euro za klobásu, 5 euro za pivo a už to jelo. Pod širým nebem jsme ještě třeba zažili Eda Sheerana nebo Tinu Turner. No, vždycky záleží na počasí. Pojďme na další telefonát. Paní Jiřina ze Staré Boleslavy je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak chodíte ráda na letní akce?
1: Tak na letní akce my tady máme hodně ve městě, jak v Brandýse, tak ve Staré Boleslavi. Máme i v kostelích, v ambitech, varhanní koncerty. Na zámku, na nádvoří bude dneska Radka Fischerová s Davidem Krausem, šanzony nějaký, což se moc těšíme, takže doufáme, že přestane pršet.
0: Jasně.
1: To nevíme. Ale já jsem hlavně chtěla říct, že jsem byla asi dvakrát v Českém Krumlově na otáčevém hledišti v tom zámku, ale to, na to, když si vzpomenu, tak ještě teď mám husí kůži. To je taková nádhera, jako oni to tam mají porychtovaný všecko, jo. A většinou jsme teda taky zmokli, ale to vůbec na tom, že zážitku se vůbec je úplně jedno. Byli jsme v pláštěnkách, ale je to jedno. To je jedna krása venku. A nevím, kdo to chce tohle zrušit. Jako. To by mě fakt zajímalo, protože to je neopakovatelný.
0: No
1: na Rusalce a na Třech mušketýrech to byste museli vidět, fakt nádhera. Tak to je hlavně to venkovní. Jinak tady máme letní kino ve Staré Boleslavi, kde budou teďka Tři sestry koncem měsíce. Jsou tady i jiný koncerty a hlavně i na tom nádvoří na zámku. A hlavně v kostelích máme přes celý léto varhanní koncerty. Bude tady Štefan Margita zpívat v kostele na své 70. 19. června. A potom taky tady bude Jaroslav Svěcený, asi 3 dny tady budou mít koncerty, takže i v ambitech za kostelíčkem je to tady fakt moc hezký.
0: No tak poslouchám,
1: chodíme,
0: že ve Staré Boleslavi to žije.
1: S kamarádkou, no opravdu, to stojí za to.
0: Je,
1: no.
0: Tak to vám možná i v některých městech u nás na severu Čech závidíme. Díky za telefonát. Opravdu. A snad vám,
1: ještě vám chci říct, když z toho severu, to jezdili jsme do Mladé Boleslavy, do divadla teda, ano. Dovnitř.
0: Ano.
1: A několikrát tam hostoval z Ústí divadlo.
0: Ano.
1: A taková prodaná nevěsta z tohohle souboru, dvakrát jsem na tom byla, protože to je opravdu tak, jak to má být. Kroje, všechno je to, jak žádný moderní a zblblý, oni všelijaký klasiky a oni z toho udělají plnou estrádu,
0: jo.
1: Ale tohle, to Ústí, to nemá chybu a i balet.
0: Jo.
1: I balet, jsme měli Louskáčka, mám za to i Labutí jezero.
0: Ano.
1: To se nedá popsat.
0: Je,
1: to ani nedýcháte, tak. Jak je to krásný.
0: My to hercům z Ústeckého divadla
1: vyřídíme. Takže to chci ještě pochválit, to Ústí, protože to opravdu je nádhera. Ty
0: dobře.
1: Opravdu... No.
0: Díky
1: ty
0: moc za telefon.
1: U nás hostovali.
0: Tak díky moc.
1: Tak se mějte moc
0: si...
1: hezky. Všem přeju hezký víkend, ať neprší, ať si užijete koncerty venku.
0: Mějte se
1: a nashledanou.
0: Těšilo
1: mě moc.
0: Taky, nashledanou. Tak pozvánka ze Staré Boleslavy i pochvala Ústí nad Labem takhle hezky dohromady. Píše nám Petr, já jezdím do Rumunska na Karpaty Festival a je to tam opravdu báječný. Spíme s dětmi v autě a užíváme si to. Tak jaký vy si užíváte letní festivaly a koncerty? Volejte 475 212 212, dáme řeč. Nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Ano, probíráme letní festivaly, letní akce, letní koncerty, letní divadla. Myslím si, že museli jsme prostě zavolat našemu kolegovi, zpěvákovi Milanu Drobnému. Hezký den, Milane, zdravím.
2: Přeji krásný dobrý den, když je deštivo teda u nás tady, no.
1: Ano, ano, já si musím přiznat, že poprvé v životě jsem vás viděl na letní akci. Ano.
2: Ano.
1: A na to na libereckých výstavních trzích. To byla venkovní taky akce.
2: Že? No toho bylo, tam to jsme se střídali a vedle byly jablonecké vyžitérní trhy. Ano. No tak to jsme lítali mezi Jabloncem a Libercem, no.
1: Takhle. Jezdíte tedy hodně na letní akce, na venkovní akce?
2: Já samozřejmě i letos. Máme něco, kde hrajeme na takových mini festiválkách, teď jenom třeba do Čáslavy, pak mám Pardubice a tak dál. Byli jsme teď někde, to bylo tam, kde je muzeum Karla Gotta, újezd u svatého kříže, na Plzeňsku. No, tak já to mám rád. No.
1: Rád jezdíte.
2: Já taky dokonce třeba miluju představení v přírodě, jako má Český Krumlov, to otáčivý hlediště,
1: ano.
2: Je nádherný, opravdu, já tam viděl Rusalku, viděl jsem tam Rigoleta, je to opravdu krásný.
1: Takže jezdíte ale, takhle, i jako návštěvník.
2: Ale jsem si vzpomněl, že pak se, co se stane, taky se může přihodit.
1: Ano.
2: Že já to vím, to je dost dávno, dávno jsme hráli venku a bylo to na plovárně, jo.
1: Ano.
2: Tam postavili jeviště, jak dneska mladí říkají stage, jo, tak oni umějí prd anglicky, ale všechno OK, all right, ale prostě vědí prd, ale tak já říkám jeviště furt postavím. A oni to postavili na plovárně, bylo strašný vedro a teď já zpíval, že ze mě teklo, kluci taky, a najednou ty diváci měli v ruce pití, tak to dopíjeli a pomalu se to začalo loudat do bazénu. A oni na nás čuměli, poslouchali v bazénu a já se potěl nahoře. Tak ke konci už to hraní mě to trošku jako naprdlo a nevím, co se stalo, mě ruplo zvedně, bylo to v Hilvátech, aby viděl někdo si nevěděl, v Ústí na Torlici. Já se rozeběh, protože jsem měl přenosný mikrofony, že já hup jsem do té vody a normálně konec koncertu jsem dospíval s nima a zpívali se mnou v tom bazénu.
1: Hezky.
2: No, ale jsem ven. No.
1: Ano.
2: Tečko. Takže to byl takový malér. Oni mě půjčili tam v restauraci, takový náhradní, tam měli připravený pro kuchaře v oblečení. V tom já jsem jel a kluci z okna sušili moje kalhoty a triko. Takže takhle já jsem dojel domů. Tenkrát manželka myslela, že jsem se zbláznil, jsem někde se přihožeral, že jedu v kuchařském. No, dopadlo to jako dobře, to uschlo, takže jsem se pak jako přehodil a zase jsem byl za normální.
1: Hezký, no tak to jsou hezký vzpomínky. A naopak spláchnul vás někdy déšť třeba, nebo přerušila koncert bouřka?
2: No, ono to se hraje, dneska se hraje furt, i když oni jsou udělaný stany, ale co je blbý, oni třeba držejí deštníky a když držejí ty deštníky, tak co se děje? No nemůžou tleskat, že jo? Nebo když drží v ruce to pivo.
1: No.
2: Takže já jsem radši, když je to skrytý,
1: ano.
2: Ale venku, když je hezky, no tak to je nádhera, no. To je dobrý.
1: Tak se budeme těšit na některý z vašich koncertů letních. Díky za telefonát a mějte se hezky.
2: Já děkuju a těším se v neděli zase v 11 u Retra. Mějte se moc hezky.
1: Milan Drobný na Českém rozhlasu Sever, i vy zavolejte, dejte nám nějaký hezký tip na letní koncert, letní divadlo, letní zážitek, kam jste rádi chodili, na co vzpomínáte nebo kam se chystáte. Můžete ještě napsat e-mail na damereč@rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem. Letní koncerty, festivaly, divadla probíráme. U těch venkovních akcí je vždycky problém s počasím, jestli vyjde nebo ne. Vždy nám vyšlo, nikdy úplně nepršelo. Jen jednou na letní scéně divadla Ungelce strhla hrozná bouřka, ale tam jsme byli pod krytým hledištěm, takže v pohodě. Rád jezdím na Hněvín v Mostě, kde je letní scéna divadla, má to tam své kouzla, takže to představení hned vypadá jinak. Tam jsme už viděli asi 3 představení a moc rád jezdím na letní scénu divadla Kampa. Viděli jsme Medu, Vericha, Martu, Formana, teď chystáme na Baťu. No a samozřejmě mám plánu i letní koncert skupiny Činasky, na to se moc těším. Budou letos v Litoměřicích, v Litvínově. Tak jo, tak určitě se třeba někde potkáme a pojďme na další telefonát. Míra z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Krásně, pane Zdenečku, zdravím vás i posluchače.
0: Dobrý den a chci se vás zeptat, jezdíte na letní koncerty, jezdíte na letní divadla?
1: Jezdím na divadla i na letní koncerty. Na ty divadla jezdím na Hrad Hněvín, tak jak jste říkal, jak jste zmínil, protože jsme oba z Mostu, tak máme vlastně stejnou zálivu tady v tom.
0: Ano.
1: A taky musím, že jsme tam viděli několik představení a všechny jsou fantastický, ať už to bylo Lotrando a Zubejda, kde jsme byli se synem, nebo ať to Bános na Karlštejně, nebo Sluha dvou pánů, tak vždycky ta venkovní atmosféra toho divadla a toho hradu, spojení tady těch dvou věcí je jako fantastická, skvělá a určitě to všem doporučuju, protože to je neuvěřitelný zážitek.
0: Jo, takže super, takže to je Hněvín. A co festivaly třeba?
1: Hudební festivaly, musím říct, že taky jezdím na hudební festivaly letní. Teďkon zrovna se chystám, příští víkend se chystám na hudební festival do Strupčic, kde bude Šafrda Fest, což je vlastně festival, který je věnovaný Vláďovi Šafránkovi jako podsta a jsou tam skvělý kapely a musím říct, že to je na koupališti ve Strupčicích a to je festival taková rocková muzika, kterou mám rád a určitě to všem doporučuji. Takže jestli nevíte, co s víkendem, tak určitě Šafrda Fest 13. června ve Strupčicích.
0: A tam budete řádit, ano? Je to tak?
1: Tam budeme řádit, jasně. Džínová vestička, studený pivečko a pořádně rokovej nářez.
0: A když si vzpomenete třeba do historie, když jste byl na nějakém letním divadle nebo festivalu, překvapilo vás počasí?
1: Musím říct, že pracovně jsme jezdili asi 2 roky zpátky Hrady.cz, kde teda byly, to byla v podstatě taky jakoby festiválek letní, a tam musím říct, že jsme zažili všechny druhy počasí, ať už jsme se schovávali před obrovskou bouřkou, obrovským deštěm pod tím naším stánečkem, který jsme tam měli postavený, anebo ať to byly fakt ty hicáky, takže napříč tady těma všema počasíma to jsme všechno zažili. Takže musím říct, že je to, ale každý má svoje kouzlo. I to, i ten dešť, ten ty lidi spojí, i to horko, je to jako, je to fajn.
0: Ano, tak já držím palce, aby vás to letos nikde nespláchlo. Mějte se hezky,
1: naschledanou.
0: A píše nám Magda z Liberce, velice ráda chodím na Benátskou noc do Liberce, tam si to opravdu užívám na 100%. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: S vámi. Dneska jsme probírali festivaly, koncerty, probírali jsme také samozřejmě divadla, letní scény. Já tady mám harcovníka po všech těch akcích, Milana Krále, hezký den.
1: Hezké dopoledne.
0: Chodíš osobně jako návštěvník na třeba letní divadlo?
1: Ano, tady v zahradě většinou u nás, jsem tam občas také třeba do Brna jedu, na koupaliště, činoherní studio, tam hraje hezké letní představení. Chystám se k Mosteckému divadlu na Hněvín, ty mají taky letní scénu, tam jsou taky hezká představení.
0: A co festival třeba?
1: Festivaly, já se přiznám, že už s přibývajícím věkem tak nějak jako to opouštím, přece jenom rodinné přednější, ale nějaké vysmáté léto a dříve, když jsem byl mladý, tak těch festivalů bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik Milan Král po desáté s vámi bude a v pondělí v pořadu Dáme řeč probereme rychlost ve městech, protože v některých městech se čím dál častěji objevují značky, které omezují rychlost na 30 km za hodinu. Tak jaká je podle vás ideální rychlost ve městě? 30, 50 nebo vyšší? Tak v pondělí po deváté to probereme. Český rozhlas Sever.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V centru Ústí nad Labem dnes skolabovala doprava. V centru DOX na Českolipsku jsou kvůli finančním problémům dodavatele zastavené stavby. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá i podvodů. Očekáváme zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotou do 21 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Ústí nad Labem dnes ráno skolabovala doprava, důvodem je zúžení před křižovatkou u Benešova mostu, který dělníci opravují. Řidiči ze Střekova, pro které vede jediná cesta přes řeku, přes Mariánský most, stáli v ranní špičce v koloně i 45 minut. Policejní mluvčí Veronika Hišplerová ČTK řekla, že dopravu budou místo semaforů řídit policisté. Auta v daném místě před křižovatkou sjíždí do pruhu, kam obvykle mohou pouze vozidla MHD. Zpoždění v desítkách minut, proto mají i všechny linky, které vedou ze Střekova do města. Mluvčí kraje Magdalena Fraňková uvedla, že uzavírka bude ode dneška do neděle a znovu ještě za týden, tedy od 6 hodin ráno v pátek 12. června do 18 hodin v neděli 14. června. Vedení DOX na Českolipsku chce obnovit uzavírku dopravy v Nerudově ulici. Kvůli nedokončené výměně vodovodu a kanalizace je tam hodně prachu. Staveniště, které zasahuje taky do Komenského ulice a na náměstí Republiky, je od března opuštěné. Dodavatelská firma má totiž finanční problémy.
2: Radnice spolu se Severočeskou vodárenskou společností hledají co nejrychlejší způsob, jak smlouvu vypovědět a vyhlásit nové výběrové řízení. Podle nezávislého místostarosty Václava Reinarta zástupci investorů v posledních týdnech staveniště zadokumentovali a předali podklady právníkům. Škody chce město po dodavateli vymáhat. Z DOXy Jelínek, Český rozhlas.
0: V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly třeba podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky, které zneužívají značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky. Sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje. Popisuje analytik hrozeb společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš.
3: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
0: Lidé by si měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy nabízející suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Podvodný e-shop může člověk poznat, takže v něm například není uveden provozovatel ani jeho kontakty. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily na meziroční růst na 1,6%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9% klesly. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Naopak vyšší byly tržby za nepotravinářské zboží.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. K večeru čekáme vyjasňování. Teploty do 21 a na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Zdržení aktuálně čekejte řidiči dál v centru Ústí nad Labem, respektive ve směru ze Střekova do Ústí nad Labem. Zdržení se pohybuje mezi 5 až 20 minutami. Mezi Trnovany a Ploskovicemi na silnici 1/15 u Ploskovic čekejte dopravní nehodu se zraněním a v Mostě se bouralo v ulici Jana Evangelisty Purkyně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 10 hodin dopoledne, 4 minuty, k tomu posloucháte Český rozhlas Sever a začíná dnešní dopolední Express. Slavným Severočechem bude dnes mlynář František Odkolek, jehož jméno známe vlastně až do dneška. Dobročinné trhy, sousedské slavnosti, oživování zašedlých zákoutí v Ústí nad Labem nebo připomínka lidí z historie města, které dnes už málo kdo zná. Michaela Valášková pomáhá zlepšit život v krajském městě, i jí představíme v následujících minutách. A pochoutkový rok přinese jubilejní další recept. Poslechneme si Patrika Rozehnala, ale také šéfkuchaře Romana Pauluse. A přidáme k tomu i písničky, které nestárnou. Za malý moment tady bude Jiří Korn, později Jan Nedvěd, teď už ale pokračuje Janek Ledecký.
1: Dopolední Express s Milanem Králem.

0: s tebou, usni se.
1: Asi všichni jsme teď vzpomínali, jak jsme vodili děti do školky a bylo nám to možná víc líto než těm dětem. To byl Jiří Korn, Neplakej, 10 hodin skoro 13 minut, Rozjel se. Dopolední expres Českého rozhlasu Sever a hned na začátku je připravený další slavný Severočech a Milan Knotek dnes zmíní jméno, které sice je z historie, ale známe ho velmi dobře i dnes.
2: Slavní Severočeši.
3: I obyčejný mlynář se může stát jedním z nejvýznamnějších českých podnikatelů. Podařilo se to legendárnímu Františku Odkolkovi, který se narodil v roce 1817 v Roudnici nad Labem. Pocházel z tradiční mlynářské rodiny a tomuto řemeslu se také vyučil. Zlom v jeho životě nastal v roce 1840, kdy přišel pracovat do Sovova mlýna na Pražské Kampě. Vlastnil ho František Trédl. S jeho dcerou se Odkolek oženil a po Trédlově smrti ho převzal. Okamžitě začal s modernizací. Přebudoval starý vodní mlýn na moderní parní provoz. Založil velkovýrobu chleba a síť prodejen. Provozoval také obchod s moukou a luštěninami. V době největších úspěchů měla Odkolkova firma 2000 zaměstnanců. Mnozí Pražané ho ale neměli rádi, protože v roce 1872 postavil v areálu mlýna vysoký komín, který zhoršoval ovzduší. František Odkolek byl členem Pražské městské rady. Za své úspěchy dostal od císaře Františka Josefa zlatý záslužný kříž s korunou. Po jeho smrti v roce 1876 převzali firmu potomci. Na konci 19. století to už byl velký průmyslový podnik. Po ničivém požáru sovových mlýnů v roce 1896 se výroba postupně přesouvala z Kampy do nových provozů ve Vysočanech. Firma pak dlouho patřila mezi klíčové dodavatele mouky a pečiva v Čechách. Po roce 1948 byla znárodněna. Odkolkovo jméno je dodnes uvedeno na obalu chleba jedné pekárenské společnosti.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
1: Český rozhlas Sever

0: Dvojice Verona, za pár vteřin 10 hodin a 22 minut a brzy v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever bude pokračovat Karel Zich. Teď nás ale čeká náš regionální stopař.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Sousedské aktivity začala Michaela Valášková pořádat v jedné z ústeckých čtvrtí na Klíši. Projektů, které podporují občanskou pospolitost, ale zvládá organizovat víc než 10 a přesahují i hranice krajského města. Vědci z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně jí proto v projektu Mozaika proměn regionu vybrali mezi aktéry pozitivní změny v Ústeckém kraji. Některé aktivity teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rádek. Hezké odpoledne.
2: Pěkné dopoledne.
0: Kdo je tedy Michaela Valášková?
2: Vědci Ústecké univerzity označí Michalu Valáškovou jako aktivistku a iniciátorku. Sama se považuje za hyperaktivní, i když poruchu označovanou ADHD diagnostikovanou nemá, ale bez činnosti, která by dávala smysl a měla konkrétní výsledek, nikdy dlouho nevydržela, jak mi řekla. Z Ústí pochází, zkušenosti nabrala i různě po světě a když se kvůli mateřství znovu usadila v krajské metropoli, chtěla je využít právě k tomu, aby Klíše a v návaznosti celé Ústí nad Labem nebylo jen sídlo, ale aktivní město pro život. S dalšími dvěma kamarádkami začaly s aktivitami, které vedly k obnově dětského hřiště ve Štefánikově ulici a k oživení parku ve Vrchlického sadech, tedy na Hvězdě. A s tou činností uspěly i v anketě Osobnost roku 2019 Ústeckého kraje. Kromě těch svých aktivit pak taky jako PR manažerka podporuje další dobročinné projekty v Ústecké komunitní nadaci.
0: Pro obyvatele může být její jméno neznámé, ale některé její projekty jsou viditelné. Můžeš je připomenout?
2: V povědomí budou mít lidé určitě projekt Neznámí hrdinové. Má připomenout příběhy a osudy konkrétních lidí, jejichž život byl spojený s Ústím nad Labem a jejich skutky nebo činnost hranici krajského města přesáhly. Pak je to kulturně kreativní projekt Malá místa ve velkém městě. V něm zase ožívají zapadlá šedivá zákoutí a Michaela Valášková v něm navazuje na svou zkušenost z mládí, kdy, jak říkala, trávila spoustu času se sprayery a jejich současný vztah k tomu umění grafity se snaží využít. Její takzvaně srdcová záležitost je pak uskupení pro smyky. S ním navázala na úpravu dětského hřiště a parku na Hvězdě a s kamarádkami na Klíši pořádají sousedské slavnosti, festivaly, dobročinné trhy a spolupracují na podpoře komunitního života s podobnými skupinami lidí z dalších ústeckých čtvrtí.
0: Michaelu Valáškovou nám představil náš severočeský stopař Robin Rady. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Václav Neckář dospíval přesně v 10 hodin 31 minut, pokračuje páteční dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat dortovou omáčku s vaječným svitkem od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou, recept ze Stříbrné příčky roku 2021, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik rozehnal se za ním, vypravil domů.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem, příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak, je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: Tuhle výtečnou koprovou omáčku uvařil Roman Paulus. Vypadá opravdu skvěle a ten svítek je vynikající. Jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď, třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní dortová omáčka bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: to.
1: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, tentokrát Jan Nedvěd a jeho podvod. My jsme tady před malou chvílí měli pochoutkový rok a v kuchyni zůstaneme jenom Romana Pauluse, jeho koprovku vyměníme za Jarku Vykoupilovou Babské rady a Černou čočku.
2: Babské rady.
3: Černá čočka, známá také jako beluga, svůj název získala podle malých lesklých zrnek, které připomínají kaviár beluga. Oproti klasické čočce si po uvaření lépe drží tvar a proto se často používá do salátů, příloh nebo moderních vegetariánských jídel. Velkou výhodou černé čočky je její výživová hodnota. Obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, železa a dalších minerálů. Díky tomu zasytí na delší dobu a je vhodná pro sportovce i všechny, kteří chtějí odlehčit jídelníček. Navíc má nižší glykemický index než některé jiné přílohy, takže pomáhá udržovat stabilnější hladinu energie. Příprava černé čočky je poměrně jednoduchá. Není ji nutné dlouho namáčet. Vaří se přibližně 20 až 30 minut a dobře se kombinuje s bylinkami, zeleninou nebo sýry. Zkusit můžete papriky plněné touto zdravou nádivkou, nebo si díky černé čočce připravte bezlepkový korpus na sladký cheesecake.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: My jsme si teď trochu zavzpomínali, blíží se nám 11. hodina, je čas na Slávku Brádlovou a dnešní tipy. Slávko, já tě vítám opět ve studiu, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, no zavzpomínali jsme, já se mohla, ty už tak moc ne. Písničky, které jsou staré 40 a více let, můžeš to pamatovat?
0: To jsem byl náctiletý, na to jsem tancoval.
1: Vážně?
0: To byly moje hity mládí. Já už taky nejsem nejmladší.
1: No to taky se mi líbilo. Tak. Ale ta písnička, která dozněla, tak to je z dílny Dua Modern Talking a jednoho z nich, Tomase Andersa, budeme moc slyšet i na severu Čech v září ve vinařství Třebívlice. Tak, ale září je ještě daleko, pojďme ke dnešku. Dnes pokračuje v České Kamenici velký hudební festival Kamenice, tak z programu vyjímám 2030 nostalgický boyband Lunatic. No, boyband už bych tomu asi neříkala. Tak Hašmar Country, tak ten pokračuje v Lesoparku Osmička v Lovosicích, začátek v 18 hodin a dnes budou na programu třeba skupiny Mandala nebo Poutníci a taky Věra Martinová. A Ústí nad Labem, Cyklokemp Brna, tam dnes začíná dvoudenní Útulek Fest. Jsou tam tři scény, stanování v areálu a dnes budou hrát třeba Vojtáno nebo Jojo Band a další. A hudba opravdu trochu jiného druhu zazní v divadle města Ústí nad Labem. V 19 hodin tam začíná krásná opera Giuseppe Verdiho La Traviata. A muzejní noc návrat svatého Václava v Ústí nad Labem pořádá to oblastní muzeum. Začíná se tam v 18 hodin a bude vycházet takový středověký průvod až k šikmému kostelu. A velký program pak čeká zítra u jezera Milada. No a ještě přidám Tisou, celou obec, 17 hodin dnes zahajují také dvoudenní létohry. Takže sportovní závody všeho možného druhu. A ještě máme autosalon v Lounech, rodinu a volný čas a řemeslá kreativita. A o tom vám odpoledne v 14:30 řekne víc kolegyně Veronika Jaklová.
0: Slávko, děkuji za tipy.
1: Hezký den.
0: A nás brzy čekají zprávy už zhruba za 8 minut. No a po nich může pokračovat opět dopolední expres Českého rozhlasu Sever.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústí nad Labem kvůli zúžení silnice u opravovaného Benešova mostu ráno skolabovala doprava. Výstavba nové základny pro záchrannou službu v Liberci se stále odkládá. České volejbalistky porazily v Lize národů Belgii. Bude zataženo s deštěm a teplotou do 21 stupňů Celsia. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ranní špička a zúžení dopravy do jednoho pruhu u opravovaného Benešova mostu mohly za dopravní kolaps v Ústí nad Labem. Teď už je doprava plynulá. Jedinou cestou přes řeku je Mariánský most. Auta stála v koloně zhruba 3/4 hodiny. MHD až hodinu a půl. Omezení ode dneška do neděle oznámila krajskému úřadu firma Štrabak, která se na rekonstrukci mostu podílí. Ke kolapsu podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové přispělo nevhodně rozmístěné dopravní značení.
4: Po upozornění bylo toto dopravní značení upraveno, respektive odstraněno, a provoz se následně plynule rozjel. Policisté po celou dobu monitorovali dopravní situaci a přijímali opatření ke zmírnění dopadu na řidiče.
2: Stejné omezení ohlásila firma i na příští pátek a víkend. Podle mluvčí krajského úřadu Magdaleny Fraňkové se po dnešní zkušenosti hledá jiné řešení. Oznámí ho začátkem příštího týdne. Vedení Libereckého kraje zatím neví, kdy začne výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Teď sídlí v historické vile v Husově ulici. Ta ale dispozičně ani technicky nevyhovuje. Nová základna má vzniknout v oblasti Ulomu směrem na sídliště Kunratická. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale stále není dohoda, jestli má být součástí základny i zázemí pro ředitelství zdravotnické služby nebo ne.
5: Vzhledem k tomu, že získáme Sloexport, tak administrativní činnosti by mohly být budovy Sloexportu. Zatím se o tom povídáme. Nejsme na to v tomhle volebním období jako rozpočtové připravení. Takže až dojdeme k dohodě se zdravotnickou záchrannou službou o rozměru té základny, tak máme s Libercem dohodu o pozemcích na Kunratický a tam se pak musí něco jako vyprojektovat.
2: Zhruba 20 lidí se lehce zranili při nehodě kamionu a osobního vlaku u Smržic na Prostějovsku. Informovali o tom krajští záchranáři. Vlak do vozidla narazil na přejezdu bez závor. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je kvůli nehodě zastavený. Omezení by podle informací na webu Správy železnic mohlo skončit popolední. Odboráři a zaměstnanci úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva, řekli to při své dnešní stávce. Do ní se zapojilo zhruba 60 zaměstnanců úřadu. Stávku podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda Josef Středula označil postup vedení úřadu vlády za nezákonný.
3: Sport.
2: Po vítězství nad Čínou a prohře s Polskem porazili české volejbalistky ve třetím zápase v Lize národů tým Belgie 3-0 na sety. Pod ní volna je v neděli čeká utkání proti Thajsku.
3: Počasí.
2: Dnes bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, bouřky ojediněle a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty do 21 a na horách do 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu čekejte řidiči v Kadani na Chomutovsku ve Hřbitovní ulici na silnici 568. Bouralo se taky u Ploskovic na silnici 1/15 na Litoměřicku a komplikace očekávejte po nehodě taky ve Starých Křečanech na Děčínsku a přímo v Děčíně v Kamenické ulici.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále krásný pátek 5. června. Dobroslavům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pokračuje dopolední Express, je čas na našeho dnešního hosta. A to bude host, který je oblíbený a také pravidelný, Libor Kunte. Já myslím, že když řeknu to jméno, je vám hned jasné, že vyrazíme na zahrádku. Budu konkrétnější, budeme mluvit o ošetření plodové zeleniny. Tak si připravte telefony, pokud byste měli jakýkoliv dotaz.
3: Dopolední Express s Milanem Králem.

0: Zeleninu. Ve studiu opět vítám ředitele Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse v Děčíně Libverdě. Libora Kunto, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: A my zmíníme, že vy jste v Ústí dneska pracovně a že chcete pozdravit své žáky.
1: No, oni nevěřili tomu, že já odbíhám do rozhlasu. Takže tímto je zdravím, protože oni opravdu pracují na Mírovém náměstí, kde momentálně plníme zemí ty velké sklolaminátové nádoby, které tedy budou oživovat Mírové náměstí a měli bychom to dneska naplnit zemí a pondělí možná v úterý všecko vysázet, tak aby tady v Ústí bylo krásněji.
0: Teď tě slyším, jak tam křičí, ale pan ředitel tam opravdu je, dobře, slyšíme ho. Pojďme ale k našemu tématu. Ještě než se dostaneme k té zelenině, když jsem hledal nějaké informace na internetu, mě překvapilo, jak je komplikované určit, co je ovoce zelenina. Dá se to vůbec nějak jednoduše vysvětlit?
1: Dá se to vysvětlit poměrně jednoduše. Ovoce jako takové je víceletá dřevnatějící rostlina, to znamená keř nebo strom, který tady nese plody. Mm-hmm. To znamená, to je jednoduchá definice ovoce, kdežto zelenina je většinou jednoletá nebo více, nebo může být i víceletá, ze které sklízíme nejrůznější části, listy, kořen, ale taky někdy plod. Například typickou zeleninou, byť se nám to nezdá, je meloun. Protože často, když jdete do supermarketu a chcete si zvážit melon, tak ho mají prodavači zařazený mezi ovoce. Ne, melon sice chutná sladce, ano, ale je to svojí podstatou zelenina. Je to jednoletá rostlina, která nese plod, mm-hmm, stejně jako okurka, stejně jako rajče, akorát, že chutná sladce.
0: Takže jednoduše to, co roste na dřevě, je ovoce a zbytek je zelenina.
1: Dá se říct, ano. Ale důležité tam je to, že tedy je to víceletá rostlina, která dřevnatí a přináší plody.
0: Pojďme ale k té zelenině. Jak pečovat o zeleninu ještě předtím, než ji vůbec vysazíme, tam asi je taky důležité připravit zeminu, pohnojit a tak dále.
1: Samozřejmě, tak my máme zeleninu obecně rozdělenou podle toho, kdy se hnojí organickým hnojem. To znamená, hnojíme-li na podzim a vysazujeme ten další rok na jaře, tak se jedná o zeleniny první trati. To jsou takové ty, které potřebují hodně humusu, které potřebují kvalitní zem a které potřebují dostatek hnojení. Já uvedu právě ty plodové zeleniny, třeba rajčata, třeba okurky, třeba ty melouny, to jsou typické rostliny první trati. A potom máme rostliny druhé a třetí trati, které vyžadují to hnojení rok poté. To znamená, je-li to druhá trať, znamená to, že jsem hnojil organickou složkou před 2 lety. Je-li to třetí trať, znamená to, že jsem hnojil před 3 lety. A důležité je to z toho důvodu, že my kromě toho, že tedy máme tu organickou komponentu v té zemi, tak tím také můžeme podpořit jaksi růst patogenních hub a nějakých škůdců, což právě některé rostliny nesnáší. Třeba mrkev je typická rostlina, které se nedaří v té první trati. Je to rostlina druhé trati v každém případě. A pak jsou třeba i rostliny třetí trati, kterým je to tak nějak úplně jedno, jestli tam je ta organická složka nebo není. Takže pod plodové zeleniny, o kterých dneska byla nebo má být řeč, vždycky hnojíme rok předtím, to znamená na podzim, a na jaře sázíme.
0: Co letošní jaro? Už si někdo stěžoval, že mu něco pomrzlo?
1: No jo, tak bylo to takové dlouhé a bohužel v některých lokalitách, třeba i v našich Markvarticích u Děčína, mrzlo ještě v druhé polovině dubna poměrně intenzivně, takže já se snažím všem těm nedočkavcům říkat, počkejte s výsadbou, opravdu až někdy na tu polovinu května, kdy je jistota, že už ti zmrzlí nebudou, protože ve chvilce, kdy investujete peníze anebo vlastní snahu na vypěstování sadby a dáte si třeba okurky, papriky na záhon a přijde, neříkám -5, ale stačí 0, tak ty rostliny, které jsou hýčkané v tom skleníku nebo jsou vyndané spoza okna, tak dostanou velkou ťavku tím, že tedy prostě přijde 0, jsou podchlazené a ve chvilce, kdy tímto způsobem mají nastartovat sezónu, tak prostě to není pro ně dobré. A opravdu kvalitní sadba je základ, úplně jasný základ kvalitní sklizně.
0: S naším dnešním hostem pečujeme o plodovou zeleninu a vy možná máte už teď dotazy 475 212 212 nebo e-mail host@sever.rozhlas.cz.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ošetření plodové zeleniny, to je téma, které probíráme s naším pravidelným hostem u mikrofonu dnes Libor Kunte. No a já se zeptám, jestli se teď v tuhle chvíli dá ještě vůbec něco sázet, asi jo?
2: Samozřejmě, dá se vysazovat. Já nechci říct, že je pozdě na papriky nebo na rajčata, to určitě ne. Pokud máte dobře napěstovanou sadbu, máme červen, takové ty rané odrůdy to ještě zvládnou. Samozřejmě bylo by lepší, kdyby už byly v zemi, ale zvládnou to. A určitě není problém třeba s výsevem okurek. Naopak takové polní salátovky nebo nakladačky ten pozdnější výsev snesou dobře. Může se stát, že třeba nezasáhne ta první vlna té plísně okurkové, která bývá třeba v té první části srpna. Budou tím pádem mladší, budou odolnější, takže se to může stát jako dobrým příkladem praxe, ten pozdější výsev. Konkrétně teda u těch nakladaček nebo u těch polních salátovek. A určitě by neměli posluchači zapomenout teď ještě vysít druhou vlnu fazolí. Fazole je velmi teplomilná zelenina, která jak v té keříčkové podobě nebo v té pnoucí přináší plody. A my je teda vlastně češeme v době, kdy ty lusky fazolové jsou zelené, a přiznejme si, je to teda výborná ingredience v kuchyni, a málo kdo dnes pěstuje fazole na semena. Ne, že by to nešlo, to samozřejmě je možné, ale daleko, řekněme, použitelnější v té běžné zahrádkářské kuchyni jsou ty zelené fazolkové lusky.
1: Mm-hmm. Mluvili jsme tady o tom, jak připravit záhon na pohnojení a tak dále. Dá se to pak později ještě zachránit, když už to roste?
2: No tak zahrádkář si může poradit takzvanými umělými nebo průmyslovými hnojivy. Není to prosím nic, co by odporovalo nějakému zdravému životnímu stylu. Já sám jsem také takovým jako trošku odpůrcem používání chemie, zbytečné chemie na zahrádce, protože té chemie kolem nás je opravdu veliké množství a je zbytečné na tu vlastní zahrádku to aplikovat. Ale použít hnojivo, to znamená to, co ty rostliny potřebují k tomu, aby se zdárně vyvíjely, není žádný problém. A opravdu dneska jsou hnojiva cílená, jednak na skupiny rostlin, jednak na podporu třeba kvalitního vývoje plodu, budu-li konkrétní. Často bývám dotazován, proč ta jablka mají černé skvrny. Je to z toho důvodu, že nemají dostatek vápníku, fyziologicky přijatelného vápníku, a vzniká takzvaná černá pihovitost neboli hořká pihovitost u jablek. A podobně je to u rajčat. Lidé mi přinesou rajče, které má ten vrchol toho plodu, ne tam, kde je stopka, ale ten vrchol toho plodu, celý zahnědlý. Typická fyziologická choroba, nedostatek vápníku. To znamená, dnes existují hnojiva s přídavkem fyziologicky přijatelného vápníku, které tohleto právě odstraňují. Takže určitě během sezóny se nebát a používat tato hnojiva.
1: Teď jste mi trošku přihrál i na moji další otázku. Když už nám třeba žloutnou listy, hnědnou takhle rajčata, můžu to ještě zachránit?
2: No, pokud se jedná konkrétně o rajčata, tak většinou už dochází k tomu, že jsou zasažena plísní, dnes tedy plísní rajčatovou, dříve tedy dohromady plísní bramborovou, dnes rozděleno. Tam neexistují příliš kurativní prostředky, které by to dokázaly vyléčit. My můžeme tu chorobu zastavit klasickými fungicidy, ale nejsme schopni ji vyléčit. To znamená, my zabráníme rozvoji té choroby, ale je důležité u těch rajčat konkrétně postříkat tu rostlinu dřív, než se ta choroba na té rostlině projeví.
1: Takže potom už je pozdě, když už je to vidět, už je pozdě.
2: Je to daleko horší. Pokud ta píseň už je rozvinutá na listech, než kvůli na plodech, tak to je prostě špatně.
1: Po písnice budeme pokračovat. Já připomenu linku 475 212 212 pro vaše dotazy nebo e-mail host@sever.rozhlas.cz.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hostem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Sever v dopoledním expresu dnes ředitel střední školy zahradnické a zemědělské v Děčíně Libverdě Libor Kunte. Pěstujeme plodovou zeleninu a já se teď chci zeptat na substráty, protože dneska už si myslím, že skoro ke každé zelenině se dá koupit speciálně substrát. V čem je to lepší? Já vidím toho letitého zahrádka a říká, já si ten kompost udělám sám, přece nebudu kupovat věci. V čem je to lepší?
2: No, zahradnické substráty obecně, teď nebudeme to úplně třeba vztahovat jen na tu plodovou zeleninu, ačkoliv ano, je speciální substrát na plodovou zeleninu, jsou vyráběny většinou jako rašlinové substráty. To znamená, je to na bázi rašeliny s přídavkem nějakých komponent, které zvyšují pH směrem k neutrálu. Jsou tam obohaceny dlouhodobě rozpustnými hnojivy atd. Takže tam jsou, řekněme, ingredience, které ty rostliny opravdu mají rády. Kdežto kompost, pokud jsme si vyrobili kompost, tak jsme nikdy nebyli schopni zaručit, jakou bude mít kvalitu. To znamená, většinou ten kompost byl nebo je kvalitní v tom smyslu, že teda obohacuje o velké množství humusu, to je důležité. Zdaleka už ne třeba tolik oživiny, ale co je u toho běžného kompostu největší problém, který tedy přetrvává. Já vím, o čem mluvím, protože se tím potýkáme doma i ve škole. Kompost je semeniště semen, prostě plevelných semen. A to je nepředstavitelné. Pokud se vám někde vysemení na kompostu laskavec, lebeda, další plevele, je to miliardy semen na kubíky kompostu a je to prostě obrovitánský problém. Pak udržet ten porost, který jste tím kompostem pohnojili, který jste tím kompostem vylepšili v nějakém rozumném stavu. Je to prostě šílenství. Protože běžná kompostárna, která to dělá, nebo pardon, průmyslová kompostárna, která to umí dělat opravdu jako, řekněme, profesionálně, tak ti hlídají, aby v té figuře bylo nad 60 stupňů, kdy teda dochází k hydrolýze nukleových kyselin a bílkovin. To znamená, ty semena se takzvaně spálí, ale vy to doma a my ve škole na těch našich figurách to prostě nedáme dokupy, tak aby teda tam těch 60 stupňů bylo, tím pádem ty semena tam cyklují a je to opravdu velikánský problém.
1: Co hnojení trusem? Máme malou farmičku, zvířátka, čím se dá hnojit?
2: No samozřejmě, tak to je naprosto ideální. Než tedy tím přímým hnojením, tak je fajn udělat tedy z toho takzvaný chlébský hnůj, to znamená opravdu to nechat sfermentovat minimálně toho půl roku na nějaké hromadě a pak to tedy aplikovat nejlépe na podzim do záhonu. Ale můžete, máte-li doma třeba slepice, tak opravdu se dá tím pozbíraným trusem udělat takzvaná jícha, kde teda ten trus se zalije vodou, nechá se to takzvaně vykvasit, ono to není teda přímo kvašení, ale v podstatě rozpustit a sfermentovat a pak tedy zalévat záhony tímto nálevem a je to opravdu pro ty rostliny velmi posilující. Samozřejmě zaléváme rostliny ke kořenům, nikoliv na list. Mm-hmm. Ne snad vůbec na plody.
1: A když mluvím o tom trusu, dá se něco takového koupit?
2: Dá. Samozřejmě obchodníci zjistili, že lidé už nechtějí tohleto příliš vyrábět a dělat, anebo nemají ta zvířata, tak prostě a jednoduše vyrábí průmyslově chlévský hnůj, vyrábí koňský hnůj, vyrábí slepičí trus, ale opravdu tedy jsou to granulované přídavky, které můžete dát třeba při výsadbě hrst do půdy, tak aby ty rostliny to měly okamžitě přijatelné.
1: My si za malou chvíli řekneme i, co jsou mykorizní houby. Doufám, že jsem to řekl správně, dostane se možná i ke škůdcům. A pro vás poslední příležitost zavolat si s dotazem 475 212 212. Dnes ošetřujeme plodovou zeleninu.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ošetření plodové zeleniny, to je dnešní téma a otázky na našeho pravidelného hosta, tím je Libor Kunte. Já jsem se před tou písničkou dostal k mykorizním houbám. Co to je, jak na naší zelenině pomůžou?
2: No, mykorizní houby jsou v podstatě běžné houby, které máme v půdě, ale my jako zahradníci jimi vylepšujeme substráty, které prodáváme pod značkou supresivní substráty. O co běží? Mykorýzní houba, nebo obecně mykorýza, je vzájemná symbioza mezi kořeny rostlin a hodnými houbami, když to řeknu tímto způsobem. Ty hodné houby způsobují to, že rostlinu zásobují především vodou a některými minerálními látkami, především draslíkem, fosforem, a rostlina těm houbám zprostředkovává uhlíkaté látky, prostě to, co ona umí vyrobit fotosyntézou. Takže ten systém funguje opravdu symbioticky, to znamená vzájemně se podporující organismy, a rostliny tím mají mnohonásobně rozšířen kořenový systém, takže díky těm mykorýzním houbám mohou přijímat více vody, více živin a tím pádem lépe rostou. A zároveň některé ty mykorýzní houby jsou antagonisté, jsou prostě proti těm zlým houbám, těm patogeným, takže i tímto způsobem si vylepšujeme tu bilanci v té půdě.
1: To zní až zázračně. Na co mám tedy v obchodě koukat, nebo na co se mám ptát? Prodávají se jako samostatně nebo s tím substrátem?
2: Ano, dají se koupit i samostatně. Zahradníci je dneska využívají tak, že třeba v nich obalují osivo, to osivo vyklíčí a i hned má na sobě velké množství mykorýzních hub, které začnou fungovat. Dá se tímto způsobem opravdu do substrátu přimíchat v podstatě mycelium, sušené mycelium těchto hub, takže vy i hned nastartujete ten substrát s rostlinami, které tam jsou. Obzvláště to dělá třeba u výsevu choulostivých semen, která jsou jednak drahá a druhá, který třeba hůř klíčí, tak teda ty mykorýzní houby to opravdu podporují. A znova říkám, pokud posluchači chtějí koupit nějaký substrát, který obsahuje tyto mykorýzní houby, tak hovoříme o takzvaném supresivním substrátu.
1: Pojďme ke škůdcům. Zbavovat se ji, až když se objeví, jak je poznáme, nebo je preventivně před tím, to asi každý druh bude mít zase své.
2: Je to taková velmi široká otázka, ale my hovoříme o tom, že pokud je škůdce pod prahem škodlivosti, to znamená, my tam najdeme, teď si vymyslím, jednoho lalokonosce, nebo tam najdeme jednoho květopase, tak o nic nejde. Ve chvilce, kdy dochází k tomu, že ty rostliny jsou poškozovány, významně poškozovány, tak samozřejmě bylo vhodné nějak zasáhnout. Jestliže ten čas nastane ve chvíli, kdy ta rostlina, teď si vymyslím, je požraná běláskem zelným, to znamená, zachytil jsem špatně tu fázi, kdy se má postříkat proti tomu běláskovi, tak pak je to prostě problém. Ale na druhou stranu, těch škůdců, které nám tu zahrádku chtějí decimovat, je obrovské množství a takovými nejvýznamnějšími jsou ve skleníku především svilušky, myšice. To jsou dva asi nejzákladnější, nejproblematičtější škůdci ve skleníku, ale ty myšice samozřejmě i venku. Tak proti těm bych doporučil nějaké jednoduché postřiky, které teda dokáží eliminovat toho škůdce právě, aby se udržel pod prahem škodlivosti a zároveň nám tedy neohrožují nijak úrodu. A každý zahrádkář, který použije postřik akaricidní nebo insekticidní proti tomu škůdci, tak by se měl řídit velmi striktně tím návodem. To, co je napsáno na tom příbalovém letáku, prosím, je skoro jako přikázání, protože myslet si, že postříkám rostlinu nějakým akaricidem a zítra budu jíst plody, to prostě nejde. Opravdu ne. Ani po omytí.
1: Já moc děkuji za vaše odpovědi, bohužel zase nemáme více času, ale určitě někdy příště se budeme těšit na viděnou, naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání.

0: Věra Špinarová, její Grand Hotelu tří struny, jinak písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Dnes už by nás to nešokovalo, ale před 70 lety stačilo, aby se mladý Elvis Presley trochu zavlnil v přímém přenosu a Amerika mluvila o skandálu. Přesně 5. června 1956 tehdy zaspíval v jedné populární televizní show svůj nový single Hound Dog. Jeho pohyby boků pobouřily konzervativní publikum natolik, že mu média začala říkat Elvis the Pelvis. You ain't nothing but a hound dog.
1: You ain't nothing but a hound dog. A kvůli tomuhle byl takový poprask, říkáte si, když sledujete tyto archivní záběry Elvise Presleyho. Jenže v polovině 50. let byla Amerika úplně jiná země. Mladí lidé poslouchali nový divoký rock and roll, zatímco jejich rodiče vyrůstali na uhlazených zpěvácích v oblecích. Navíc země byla hluboce rasově segregovaná. Pro část bílých Spojených států bylo šokující už to, že bílý kluk z Memphisu zpívá černošskou hudbu s takovou energií a sexualitou. Rock and roll tehdy mnozí konzervativci, politici vnímali skoro jako hrozbu pro společenský řád a Elvis se stal jeho tváří. Pomyslná bomba tedy vybuchla v pořadu do Milton Berle Show. Celou událost dobře popisuje snímek Elvis, kde ho hrál Austin Butler.
2: Obscénost a vulgarita této hudby jménem rock'n'roll je očividně prostředkem, který může bílého muže a jeho děti snížit na úroveň negru.
3: Barevný zpívají a hrajou přesně tak, jako to teď dělám já. Mnohem díl než já.
2: Plukovníku, chceme s vámi mluvit o vašem svěřenci.
4: Petice požaduje zákaz vystupování Elvise Presleyho v televizi.
2: Nový výbor bude dohlížet na tento vulgární živočišný rock'n'rollový klid.
4: To, jak se při tanci kroutíte, je terčem ostré kritiky.
3: Ne, nedělám nic špatného.
1: Ale i přes veškeré pobouření zákazy a snahy o vytvoření nového Elvise byl efekt přesně opačný. Mladí lidé ho začali milovat ještě víc a během pár týdnů se z něj stala největší hudební senzace planety. A přezdívka Elvis the Pelvis, něco jako Elvis pánevník, která měla být urážkou, se proměnila v součást jeho legendy.
5: Chci, abyste věděli, že mě ty lidi z New Yorku nemůžou změnit.
1: Samotná píseň Hound Dog se pak stala jedním z nejprodávanějších singlů své doby. A slavné Elvisovy pohyby boků inspirovaly dokonce i Hollywood, nejen v životopisných filmech.
6: Hele, ukaž mi ještě jednou ty tvý kroky. Trochu pomalej, jo?
7: You ain't nothing but a...
8: Ta kytara se mi líbila. Moc hezky zněla. Pohyboval jsem se do rytmu a pohyboval bokama.
1: Ve snímku Forrest Gump je scéna, ve které mladý Elvis sleduje podivuhodný taneční krok malého Foresta v kovových ortézách a právě od něj si vezme inspiraci pro své legendární vystoupení. Samozřejmě jde o filmovou fikci. Krásně ale ukazuje, jak hluboko se Elvis Presley zapsal do americké kultury. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever.

0: Blíží se nám 12. pravé poledne, přeji dobrou chuť k dnešnímu obědu, blíží se také konec dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Slávka Brádlová má pro nás teď další recept kaparové kapsy a já myslím, že hospodinkám je už jasné, že ty kapary tady budou hrát hlavně roli dochucovadla. No a po 12. hodině písničky na přání.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Kaparové kapsy, tak se jmenuje dnešní recept ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Na 4 porce budeme potřebovat 4 plátky z vepřové pečeně, 3 lžíce oleje, 1 cibuli, 100 gramů anglické slaniny, 4 lžičky kaparů, sůl a pepř. Plátky masa naklepeme, osolíme, opepříme, položíme na ně lžičku kaparů, přeložíme na půl, sklepneme okraje a pro jistotu ještě spíchneme párátky. Na oleji spěníme nakrájenou cibuli, na tom rozpečeme nakrájenou anglickou slaninu, pak z obou stran opečeme připravené kapsy, podlijeme a udusíme pěkně do měka. Podáváme zdušenou rýží, kterou také ještě můžeme dozdobit cibulkovou natí. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: co znamená.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Středověká muzejní noc omezí parkování u muzea v Ústí nad Labem. Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještět. Na přejezdu u Smržic na Prostějovsku se srazil osobní vlak s kamionem. Převládá zataženo, postupně s proměnlivou oblačností a přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 17 až 20 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. Oblastní muzeum v Ústí nad Labem věnuje dnešní muzejní noc patronovi města svatému Václavovi. Program zasáhne okolní ulice, které budou od 17 hodin zavřené a nebude možné tam parkovat, vysvětlil jeden z organizátorů Vladimír Cetl.
4: V Brněnské ulici před muzeem se bude chystat ten průvod, tam už bude probíhat vlastně i takový jako program té muzejní noci. Ulice Vaníčková je právě určená pro zaparkování těch vozů, které přivezou koně. Ale zároveň návštěvníci divadla, kteří pojedou na premiéru, se nemusí bát, budou moct projet.
3: Historický průvod se ve 20 hodin vydá ke kostelu na Nebevzetí Panny Marie. Po obřadu odtud odnese kopii relikvie svatého Václava zpět do muzea. Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještět. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od Českých radiokomunikací. Podle mluvčí kraje Pavly Sýkorové je součástí i unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Část budovy budou dál využívat radiokomunikace. 8 lidí ošetřili záchranáři po nehodě vlaku s nákladním autem na přejezdu u Smržic na Prostějovsku. Dechové zkoušky řidiče kamionu i strojvedoucího byly podle policie negativní. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je zastavený. Pokračuje Martin Kavka, mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události.
5: Došlo na železničním přejezdu ke srážce osobního motorového vlaku s nákladním vozidlem. Došlo tam k vykolejení té hnací jednotky, to znamená toho hnacího vozu a mírnému naklonění toho vozu.
3: Okolnosti nehody vyšetřuje policie. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Země západního Balkánu dnes dostanou další ujištění, že s nimi Evropská unie počítá jako s budoucími členy. Na summitu v černohorském letovisku Tivat se schází summit Evropské 27 s šesticí balkánských zemí, které chtějí vstoupit do unie. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měli v dohledné době unii rozšířit alespoň dvě balkánské země.
2: Počasí.
3: Dnes převládá zataženo, postupně s proměnlivou oblačností a místy s přeháňkami. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost by se měla protrhávat téměř až do vyjasnění. Teplotu naměříme nejvýše 17 až 20 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: K dopravní nehodě došlo v Lounech v ulici Slovenského národního povstání. Srazila se tam dvě osobní auta. Se zvýšenou opatrností místem nehody projedete. A v Novém Boru na Českolipsku vyšetřují policisté nehodu v ulici Liberecká u kruhového objezdu. Tam se osobní auto střetlo s cyklistou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: by, jak žil bych rád.
1: Písničky na přání s Renátou Filipy.
2: Na Českém rozhlase Sever právě teď začaly páteční polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první dovolala paní Irenka ze Semil. Hezky odpoledne.
3: Haló?
2: Ano, slyšíme se, paní Irenko.
3: Dobrý den, já vás všechny zdravím, vám do rozhlásku posílám pozdrav.
2: Děkujeme.
3: A všem. A ráda bych vás poprosila o zahrání písničky, jak jsme se domluvili.
2: Ano.
3: Našemu tatínkovi, který bohužel už není mezi námi, je v nebíčku a dneska je Dobroslava a on byl Dobroslav. Takže na něj moc vzpomínáme, já Irena, dcera a manžel Rostě.
2: Písnička je tedy připravená, tak paní Irenko, díky za zavolání, přeji hezký pátek, pozdravte manžela. Naslyšenou.

Milan Chladil dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho páteční polední písničky na přání. Teď už tady mám první e-mail, který posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Na přání pana malíře Dvořáka mu posílám písničku od Kabátu. Ať se vám hezky maluje a práce ať vám jde s kolegou od ruky. A budeme hrát skupinu Kabát a píseň Na sever.

0: Skupina Kabát a Na sever. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A to další už je vybírá na naší lince paní Ema z Kamenického Šinova. Hezké odpoledne, paní Emo.
1: Dobrý den. Já bych k vám měla velkou prosbu, jestli byste mohli zahrát mému vnukovi,
0: ano,
1: který složil úspěšnou maturitu z vyznamenání na střední škole a popřát mu hodně úspěchů do života a pátek ho čekají přijímací zkoušky na vysokou školu, tak mu chci prostě poděkovat i za tu jeho snahu jako první vnouče, z kterého mám obrovskou radost.
0: Rozumím
1: a dělá
0: to.
1: Dělá mi tu radost.
0: To si zaslouží velké oslavy. Ano.
1: Ať je stále veselý, jako je, a je svůj, jako je svůj. A chtěla bych mu zahrát nějakou prostě tu modernu.
0: Jasně, a vy jste mi říkala, že váš vnouček má rád český rap, tak já jsem vybrala skupinu Chaos, která sice hrála trošičku dávní, ale všichni rapeři z ní vycházejí a všichni ji znají. Tak tady je skupina Chaos a Vodopády. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju vám moc krát, že jste mi to vyhověli mému přáníčku. Děkuju moc.

0: Tohle byla skupina Chaos a její Vodopády, 12 hodin a 24 minut k tomu. Znovu se dívám na váš e-mail na adrese zahrajte@rozhlas.cz, kam posíláte písničky na přání. Dobrý den, prosím od Jaromíra Majera, jsme děti slunce, pro Marcelku do Neštěmic, Marušky do Děčína, Chomutova a všem, komu se líbí. Posílá to paní Marie ze Šestajovic.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jaromír Majer a Jsme děti slunce. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Severa. Tu další už vybírá paní Hanka z Úval u Prahy. Paní Hanko, hezké odpoledne.
1: Vám taky hezké odpoledne i všem vašim posluchačům. Písničku, kterou jsem dneska vybrala, bych chtěla poslat hlavně svojí kamarádce Vlastičce, která mě hodně je oporou a pomáhá mi, Karlovi do Pěchovic a hlavně nesmím zapomenout taky na Alenku a Petra ze Stehelčevse a pro všechny vaše posluchače.
0: Písnička je tedy připravená, je to Lešek, Semelka a Jména, tak díky za výběr a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Vašek Semelka dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Pojďme na tu další, kterou už vybírá paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne.
1: Také přeji hezké odpoledne a tuto písničku, kterou jsem vybrala, posílám všem posluchačům s přáním hezky prožitého celého víkendu.
0: Vybrala jste nádhernou píseň od Zuzany Navarové, Andělská. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza

Zuzana Navarová a její andělská. 12:39 k tomu. Teď už jsem u dalšího e-mailu z adresy zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Aby, Andante, Andante, píseně pro všechny, kteří vysílají a taky poslouchají Český rozhlas Sever. Příjemný předvíkendový všem. A to posílá pan Miroslav.

Tohle byla skupina Cool and the Gang a jejich Joanna a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už ale pojďme k písničkám na přání. Máme 12 hodin a 48 minut k tomu. Stihli jsme písničky z našeho telefonu. Ta linka je 475 212 212. Stihli jsme zahrát z e-mailu. E-mailová adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Pojďme teď na vaše SMSky na čísle 911 04. Pro všechny prosím o písničku od Katky Knechtové, Můj bože, děkuje paní Radka.

Tohle byla Katka Knechtová a můj bože. 12 hodin a 52 minut k tomu my stihneme ještě jednu písničku na přání a ta bude opět z vašich SMSek na Českém rozhlase Sever na čísle 911 04. Prosím pro radost všem, kteří poslouchají Andrea Bocelliho, tak a písnička bude taky nám do rádia. Děkuji paní Marie z Benešova nad Ploučnicí.

0: Andrea Bocelli a jeho Conte Partiro, vlastně nejznámější skladba od něj. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Pokud jsem vám nestihla přečíst váš e-mail, SMS-ku, nebo jste se nedovolali, nic se neděje. Další písničky na přání tady budou připraveny s Miroslavem Tartárkem opět po 18. Teď už ale Petra Firstová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. A Renata Filipi vám přeje hezký poslech a hezký víkend.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Příprava oprav dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí dopravu. Liberecký kraj je po 3 měsících od koupě Ještědu jeho oficiálním vlastníkem. Premiéra Babiše mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Převládá zataženo postupně s proměnlivou oblačností a přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 17 až 20 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Silničáři začnou připravovat rekonstrukci zhruba 30 kilometrů dlouhého úseku dálnice D8. Ve směru z Prahy na Ústí nad Labem budou pokládat betonové zátarasy, kterými zužují jízdní pruhy. Řidiče to omezí od exitu 17 u Nové Vsi po exit 26 u obce Straškov Vodochody. Samotné opravy zastaralého systému nouzového volání za nový začnou v pondělí. Práce v celkové výši téměř 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí oficiálním vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Objekt koupil od Českých radiokomunikací letos v únoru. Přepis vlastnických práv ale zabral několik měsíců. Za Ještěd kraj zaplatil 184 milionů korun, včetně vnitřního vybavení a dochovaného původního nábytku od architekta Otakara Binara. Převzetím Ještědu se podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj otevírá cesta ke generální opravě této unikátní stavby, která je i národní kulturní památkou.
2: Tu úvodní studie, která je zveřejněna, tak ta už byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem a samozřejmě jedním z těch parametrů té projektové přípravy bude to, aby památková ochrana toho objektu nebyla narušena a aby jsme měli jako majitel v budoucnosti možnost požádat o zápis do seznamu výjimečných památek světového charakteru UNESCO.
0: Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Řekl to na summitu zemí Evropské unie a západního Balkánu v Černé Hoře. Stávkující zaměstnanci úřadu se obávají, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy kompletní. Podle Babiše se například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví zesílí podpora tématu.
3: Jsem z toho zklamán, protože myslím si, že každý ví, že adiktologické služby já podporuju. Samozřejmě tady vznikl nějaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotnictví se něco změní. Nezmění se nic. Sport.
0: České volejbalistky porazily v Nankinku v Lize národů Belgii 3-0 na sety. Zítra mají Češky volno. Následně v neděli zakončí čínskou zastávku soutěže utkáním s Thajskem.
1: Počasí.
0: Dnes převládá zataženo, postupně s proměnlivou oblačností a místy s přeháňkami. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost by se měla protrhávat téměř až do vyjasnění. Teplotu naměříme nejvýše 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 227 u Měcholup na Lounsku havarovalo nákladní auto. Silničáři ho teď vyprošťují.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den.
4: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Veselé a zdraví nám nic lidského není cizí, takže to probereme.
5: Jo. A zkusíme veselé.
4: Ano.
5: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
4: Takže tu si odběreme na začátku.
5: Tu legraci?
4: Ano.
5: Dobrá, pojďme.
4: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? No, to máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
1: Vesele a zdravě s s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: lidská krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Iskér s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zápas?

0: nácpu, která je podmíněná funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
0: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
0: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. Sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
2: Pepino, už toho máme dost.
3: Vy taky, Matýsek se posral.
2: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
0: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
0: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, že jsem to poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všecko dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
4: Vesele a zdravě.
5: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdemlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
5: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o část subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
5: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž tak žde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička, zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou, asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba dva,
1: ano,
0: tři, dva, jedna?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: Počkat, to byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že jo?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravě.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám arie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy
2: a
0: to varianta jedna.
2: A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravě.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Dintalax, Makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak, dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdanovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý
1: den. Jsem chtěla poradit, jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady, jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a
0: máme to i
2: máme
0: samozřejmě
2: další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kyška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím,
2: a
3: prosím,
2: já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím, vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete mluvit do sluchátka, prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla tam vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem zácpu, mám od mala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad. Mám dia. Jako,
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: je? A rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme.
2: Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerálek, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala. Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus, ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za
2: to. A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí dalším, kteří zavolají, a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium, to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuju. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tímhle tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká, no.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda
2: nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
2: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden. Pátek je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: 14 hodin. Jsou tu zprávy a s nimi Petra Firstová. Dobré odpoledne. Státní zastupitelství v Děčíně zamítlo stížnost poškozených občanů z Mezné u Hřenska na Děčínsku proti policejnímu rozhodnutí nestíhat správu Národního parku České Švýcarsko v souvislosti s ničivým požárem v roce 2022. Poškození občané obec Jetřichovice a Staré Křečany mají za to, že správa parku pochybila, když neodtěžila z lesa suché kůrovcové dřevo. Rozhodnutí státního zástupce je pravomocné.
1: Stížnost poškozených byla zamítnuta.
2: Potvrdil státní zástupce Lukáš Otipka.
1: Jsem se ztotožnil s tím napadeným usnesením, že skutečně i po přezkoumání té věci neschledám, že by prověřované věci došlo ke spáchání trestného činu.
2: Poškození zvažují další kroky, jak říká jeden z nich Pavel Kozdera z Mezné.
3: My se potom nemůžeme upevodovat, ale budeme chtít, aby to dozoroval nejvyšší státní zástupce. To jsou naše kroky.
2: V obci Mezná schořely dva rodinné domy a oheň tam napáchal škody i na dalších majetcích obyvatel. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Ranní špička a zúžení dopravy do jednoho pruhu u opravovaného Benešova mostu mohly za dopravní kolaps v Ústí nad Labem. Doprava už je plynulá. Jedinou cestou přes řeku je Mariánský most. Auta stála v koloně zhruba 3/4 hodiny, MHD až 1.5 hodiny. Omezení ode dneška do neděle oznámila krajskému úřadu firma Štrabak, která se na rekonstrukci mostu podílí. Ke kolapsu podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové přispělo nevhodně rozmístěné dopravní značení.
4: Po upozornění bylo toto dopravní značení upraveno, respektive odstraněno, a provoz se následně plynule rozjel. Policisté po celou dobu monitorovali dopravní situaci a přijímali opatření ke zmírnění dopadu na řidiče.
0: Stejné omezení ohlásila firma i na příští pátek a víkend. Podle mluvčí krajského úřadu Magdaleny Fraňkové ale po dnešní zkušenosti hledá jiné řešení. Oznámí ho začátkem příštího týdne. Návštěvníci Naivního divadla můžou zítra poprvé vidět novou inscenaci s názvem Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu. Diváci uvidí loutkové i činoherní představení. Součástí jsou také zpívané a repované pasáže. Za režii a správnost historických údajů je zodpovědný Jakub Vašíček. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor si dejte i na falešné e-shopy, nabízející suvenýry z mistrovství. Poznáte je třeba tak, že neuvádí provozovatele ani kontakty.
5: Počasí.
0: Dnes převládá zataženo, postupně s proměnlivou oblačností a místy také s přeháňkami. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost by se měla protrhávat téměř až do vyjasnění. Teplotu naměříme nejvýše 17 až 20 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku 16 až 18 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Modlan na Teplicku došlo ke srážce osobního a nákladního auta. Po nehodě se tam teď jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Do Dox, do Loun, ale i na fotbalové mistrovství světa se dnes podíváme s pohodovým odpolednem, které právě začíná. Písničky, které nestárnou, v něm zaspívají Adam Ďurica s Emou Drobnou a za okamžik taky Valdemar Matuška, nejdřív ale Věra Špinarová.
5: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 12 minut po druhé hodině odpolední ve vysílání Českého rozhlasu Sever Valdemar Matuška a před námi rubrika nazvaná Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík se v ní dnes podívá na plejtváky a mě napadlo, že vlastně vůbec nevím, proč se velrybám říká plejtvák, tak jsem to hledala a teď se o to s vámi podělím. Je to obrozenecký novotvar. Vytvořil ho přírodovědec Jan Svatopluk Presl a vycházel ze starého českého výrazu pro ploutev, které se říkalo plýtva nebo plejtva. Proto tedy plejtvák. Další zajímavosti už Martin.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin 20 minut k tomu pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku se blíží a s tím, jak se blíží, roste i aktivita podvodníků. Tím můžou fanoušky připravit o peníze při prodeji falešných vstupenek nebo při podvodných sázkách. Objevují se ale i nové typy podvodů. A proto je teď ve studiu se mnou Gabriela Hauptfoglová. Gábino, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Jedná se o falešné náborové neboli kariérní webové stránky, které vlastně zneužívají značku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. No a funguje to tak, že podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky pro FIFU. Falešní náboráři si pak s obětí sjednají online pohovor a přitom z ní lákají citlivé údaje. Popisuje analytik hrozeb z kyberbezpečnostní společnosti Change Digital Ondřej Mokoš.
2: Problém je, že ta stránka, ať působí velmi dobře na pohled, tak se nejedná o stránku, která by přímo souvisela v tomto případě s FIFou, ale pouze parazituje na té značce. Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten je potom sbírá a může použít dál.
1: Podvodníci navíc po lidech chtějí, aby zadali svůj pracovní e-mail místo toho osobního. No a to podle odborníků naznačuje, že se tak snaží získat přístup do firemního prostředí, kde pak můžou získat pro ně cena, interní data a problém a škody tím můžou být o to horší.
0: Jak vlastně takovéhle podvody technicky fungují?
1: No, na obrazovce oběť vidí okno, kam se má přihlásit, jenomže to okno je vlastně jenom obrázek na stránce. Člověk se ve skutečnosti nikam nepřihlašuje. Tam je důležité, co se děje v pozadí. Když oběť odešle svá data, tak ta skončí na serverech, která ovládá útočník. Vlastně ten útočník se tajně vloží mezi toho uživatele a tu skutečnou webovou službu, stránku a zachytává veškerou komunikaci. Díky tomu tak může obejít i dvoufázové ověření.
0: Kromě tohoto velmi sofistikovaného podvodu se objevují i falešné vstupenky nebo e-shopy se suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Jak tady lidé poznají, že jde o podvod?
1: No, důležitá je prevence, tedy pokud třeba vidím vysoké slevy, měla bych zpozornět, pokračuje Miloslav Lujka ze společnosti Checkpoint Software Technologies.
3: První varovný signál, extrémní slevy, 80% na dresy, suvenýry, doprava zdarma a podobně. To je prostě nesmysl, nevěřte tomu, nefunguje to tak. Jo. Buď se jedná o padělek, nebo o podvod. Druhý je nějaký nátlak, snaží se vás dostat do časového presu, to znamená, vy třeba si vyberete dres a ono vám tam běží odpočet 60 vteřin, že druhý budete mít za půlku a třetí zdarma. Jo. Oni se vás snaží k tomuhle donutit.
1: No a důležité je tedy proto pečlivě kontrolovat webové adresy a nakupovat jenom u těch oficiálních prodejců.
0: Říká Gabriela Hauptfoglová, prostě buďte opatrní, jde o vaše peníze.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dnes se na výstavišti v Lounech odehrává první den programu Autosalon Louny a taky rodina a volný čas. No a do třetice je tu připraven i program nazvaný Řemesla a kreativita. Na co všechno se mohou návštěvníci těšit, zjišťovala Veronika Jaklová. Veroniko, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak jaké je zaměření těch jednotlivých výstav, přestože ty názvy jsou celkem vypovídající?
1: Je to tak. Výstava Autosalon, to jsou osobní i lehká užitková auta, motorky, skútry, ale také různé autodoplňky, náhradní díly i to, co s auty souvisí. Výstava Rodina a volný čas, jak už název napovídá, představuje produkty určené pro rodinu. Na hobbyčinnost, hračky, potřeby pro děti, sportovní módu, ale věnuje se i turistice nebo lázeňské, rehabilitační a relaxační péči, také výživě a zdravému životnímu stylu. A do třetice výstava Řemesla a kreativita se může pochlubit dekoracemi ze dřeva, ze skla, užitnou keramikou, dřevěnými hračkami a šperky. Nechybí ani ručně vyráběná mýdla a svíčky, květinové vazby a další. Součástí jsou řemeslné a kreativní dílny.
0: A je na programu něco, co by návštěvníky mohlo opravdu zaujmout?
1: Určitě. Divácky atraktivní jsou ukázky hasičů, jak vyprošťují zraněné z havarovaného auta, hašení zníceného oleje, slaňování z výšky a předvádění hasičské techniky. Svoji techniku a výstroj také ukazuje policie České republiky. Ta dnes předvádí zadržení pachatele služebním psem. Myslím, že tahákem je i armizona, airsoftová střelnice, soutěž v oblékání do plné polní nebo ukázky vojenského vybavení. Milovníci aut si mohou prohlédnout závodní Porsche 911 GT3 RS a setkat se s úspěšným závodníkem Jaroslavem Mikolášem. V sobotu bude k vidění závodní kamion, dakarský speciál vítěze Rally Dakar Martina Masíka. Pro děti je připravena dětská soutěžní cesta, kde na konci dostanou odměnu a také si mohou nechat namalovat zvířátka na obličej. Ukázky řemesel, mažoretky, vystoupení Jakuba Smolíka, to je jen taková malá ochutnávka z programu.
0: Mě osobně by asi lákala ta auta Poršák i ten dakarský speciál. Kdyby někoho lákalo cokoliv dalšího v tom programu, kdy mohou lidé na výstaviště v Lounech dorazit?
1: Víkendový program po oba dny začíná v 9 hodin. Dnes, v sobotu i v neděli se výstaviště zavírá až v 17 hodin.
0: Říká Veronika Jaklová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Adam Durica a Emma Drobná, tihle dva zpívali píseň Naše hriechy, kterou jsme si společně poslechli 6 minut po 14:30. A teď se vypravíme za slavným Severočechem, za osobností, kterou pro dnešek vybral Milan Knotek. Tentokrát to bude muž, jehož jméno určitě znáte. Potkáváte ho totiž na obalu baleného pečiva.
1: Slavní Severočeši.
2: I obyčejný mlynář se může stát jedním z nejvýznamnějších českých podnikatelů. Podařilo se to legendárnímu Františku Odkolkovi, který se narodil v roce 1817 v Roudnici nad Labem. Pocházel z tradiční mlynářské rodiny a tomuto řemeslu se také vyučil. Zlom v jeho životě nastal v roce 1840, kdy přišel pracovat do Sovova mlýna na Pražské Kampě. Vlastnil ho František Trédl. S jeho dcerou se Odkolek oženil a po Trédlově smrti ho převzal. Okamžitě začal s modernizací. Přebudoval starý vodní mlýn na moderní parní provoz. Založil velkovýrobu chleba a síť prodejen. Provozoval také obchod s moukou a luštěninami. V době největších úspěchů měla Odkolkova firma 2000 zaměstnanců. Mnozí Pražané ho ale neměli rádi, protože v roce 1872 postavil v areálu mlýna vysoký komín, který zhoršoval ovzduší. František Odkolek byl členem Pražské městské rady. Za své úspěchy dostal od císaře Františka Josefa zlatý záslužný kříž s korunou. Po jeho smrti v roce 1876 převzali firmu potomci. Na konci 19. století to už byl velký průmyslový podnik. Po ničivém požáru sovových mlýnů v roce 1896 se výroba postupně přesouvala z Kampy do nových provozů ve Vysočanech. Firma pak dlouho patřila mezi klíčové dodavatele mouky a pečiva v Čechách. Po roce 1948 byla znárodněna. Odkolkovo jméno je dodnes uvedeno na obalu chleba jedné pekárenské společnosti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je 3:15, posloucháte Český rozhlas Sever a v něm Karla Gotta s písní o snídani. Pro tuhle tu denní hodinu by se spíš hodila nějaká píseň o svačině, ale na odpolední svačince zas není nic tak romantického, na rozdíl od snídaně dvou, kteří spolu strávili noc. Ale pryč od snídání i od svačin jdeme k povodí Ohře. To si totiž letos připomíná 60 let od svého založení. Státní podnik vedle běžné správy řek a vodních děl pokračuje například v opravě jezu na řece Blšance na Lounsku a připravuje také další významné vodohospodářské stavby. Podrobnosti má Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Jedním z největších projektů, které povodí Ohře v současnosti připravuje, je vodní nádrž Kryry na Podbořansku. Podnik už má vypořádané majetkoprávní vztahy a pracuje na dokumentaci potřebné pro získání stavebního povolení. S přípravou nádrže souvisí také navazující projekty, říká ředitel chomutovského závodu Pavel Eger.
2: V podstatě vytvoříme ve stávajícím profilu stávající čerpací stanice další čerpací stanici v profilu Strana, což je profil, který je na Ohři a je pod vodním dílem Nechranice. A pak povedeme zhruba 30-kilometrový vodovodní přivaděč právě do té oblasti, které je srážkově, respektive vodohospodářsky deficitní.
1: Voda z Nechranic má podle Egera, tedy prostřednictvím nového přivaděče, zásobovat Rakovnicko a Podbořansko, které dlouhodobě patří k nejsušším oblastem v Česku. Pomáhat má také právě s napouštěním nádrže, která by mohla být hotová kolem roku 2040.
0: Povodí Ohře ale připravuje ještě jeden velký projekt spojený s prostorem dnešního dolu, nástup Tušimice na Chomutovsku. O co půjde?
1: Ano, po ukončení těžby, která se podle současných odhadů očekává během příštích 5 let, by tam následně mělo vzniknout jezero Libouš. Vodohospodáři ho chtějí napouštět vodou z Nechranické nádrže. Prověřují přitom dvě možnosti propojení. Buď otevřeným kanálem, nebo zhruba 3 kilometry dlouhou podzemní štolou, která by vodu přiváděla pod terénem. Právě druhá varianta je podle ředitele Egera v současnosti považována za nejpravděpodobnější. Její náklady se odhadují na 15 až 17 miliard korun. V případě otevřeného kanálu by mohly dosáhnout zhruba 30 miliard. Po naplnění by vznikl nový zásobní prostor pro vodu o objemu přibližně 45 milionů kubíků. Samotné vybudování propojení s Nechranickou přehradou by pak podle současných odhadů mohlo trvat 2 až 3 desetiletí.
0: Říká reportérka Kateřina Kučerová, která nás těmi informacemi, které nám přinesla, přesvědčila o tom, že povodí Ohře se v roce svých 60 tedy rozhodně nenudí. Kateřino, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tohle byli Beatles v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Za 8 minut budou 3 a Petra Firstová vám přinese čerstvé zprávy, ve kterých vám přinese také čerstvé jméno nové ombudsmanky.

0: Starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Středověká muzejní noc připomene patrona Ústí nad Labem svatého Václava. Provoz v bazénu v lázeňském domě Evženie v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku je pro veřejnost ode dneška dočasně přerušený. Vedení sněmovny je kompletní, místopředsedkyní je poslankyně Urbanová. Převládá proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 17 až 20 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Středověká muzejní noc v Ústí nad Labem dnes připomene patrona města svatého Václava. V budově muzea mu bude věnovaná menší výstava uměleckých děl a videoprojekce. V přilehlých ulicích bude od 18 hodin tematický program a ve 20 hodin se vydá průvod ke kostelu, doplnil jeden z pořadatelů Vladimír Cetl.
4: Historický průvod, který budou doprovázet zbrojnoši a pojede několik koňských spřežení, dorazí ke kostelu na nebevzetí Panny Marie, kde proběhne obřad k památce svatého Václava a pak replika relikvie bude vynesena z kostela a dovezena do muzea.
3: Na muzejní noc naváže zítřejší středověký festival u jezera Milada. Připomene výročí několika historických bitev. Pro veřejnost je ode dneška přerušený provoz bazénu v lázeňském domě Evženie v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové je nutné dokončit administrativní a provozní kroky nutné pro nastavení veřejného provozu bazénu. Zařízení mohou i nadále využívat klienti lázní. Kdy bude provoz obnoven pro veřejnost, zatím není jasné. Teplice spustili zkušební projekt nízkoprahových ošetřoven. Vznikly ve spolupráci města, Českého červeného kříže a organizací Květina a White Light. Pomáhají lidem v nouzi, kteří se ke zdravotní péči běžně nedostanou, říká za kontaktní centrum Oto Kovanda.
5: Zatím se to jeví, že zájem je, hnedka od začátku začali lidi chodit, těch zranění u lidí bezdomova je spoustu, nutností ošetření je spoustu, takže si myslím, že by klidně to do budoucna mohlo být nějakým způsobem rozšířeno časově.
3: Zatím jsou ordinace otevřeny mezi 9. a 10. hodinou, Květina ve středu, White Light ve čtvrtek. Místopředsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová ze STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. Urbanovou navrhlo hnutí STAN místo svého předsedy Víta Rakušana, kterého sněmovna opakovaně nezvolila. V současném volebním období má sněmovna pod vedením Tomia Okamury z SPD 4 místopředsedy. Už dřív poslanci zvolili Patrika Nachera z ANO, motoristu Jiřího Bartáka a Jana Skopčíka čeká z ODS.
2: Počasí.
3: Převládá proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost by se měla protrhávat téměř až do vyjasnění. Teplotu naměříme nejvýše 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: U Bystřan na Teplicku došlo ke srážce dvou osobních aut, projedete tam se zvýšenou opatrností. V Lovosicích se srazila dvě osobní auta v ulici Kostelní, i tam s opatrností projedete. A na silnici číslo 15 u Terezína v ulici Litoměřická kotlina u kruhového objezdu se srazilo nákladní auto s osobním.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V následující hodině si v něm společně připomeneme 600. výročí husitské bitvy na Běhání, ale dojde i na prasečinky. Pod tímhle lehce lechtivým názvem se skrývá sraz minikůprů na Lounsku. Příběhy severočeských měst a obcí nás dnes zavedou do Nového Boru a informace o rozkopaných ulicích zase do Dox. Písničky, které nestárnou, zaspívají Dalibor Janda a Marcela Holanová, ta hned po Martinu Maxovi. Tak dobrý poslech a pěkný pátek s Českým rozhlasem Sever.
2: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Lounský klub Mini Cooperů pořádá 15. setkání příznivců tohoto slavného vozu pod názvem Prasečinky. Ode dneška do neděle budou majitelé různě starých modelů ikonického britského auta v kempu v Peruci. A přímo odtamtud nám program automobilové akce přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Do kempu se právě první účastníci začínají sjíždět. Na celý víkend bude zázemím všech majitelů vozů, včetně jejich rodin. I děti tu mají zábavu postaráno. Mají tu pískoviště, skákací hrad, případně koupaliště. Každý rok se tu sjede víc než stovka vozidel všech typů a roků výroby od 60. let minulého století do současnosti. V posledních letech se dokonce ten počet navyšuje a navíc šíří do zahraničí. První mezinárodní účastníci byli z Německa a Slovenska. Letos už jsou přihlášeni také Belgičani, Maďaři nebo Poláci.
1: Předpokládám, že všichni, kdo přijedou se svými oblíbenými stroji, taky budou chtít předvést na veřejnosti. Kdy a kde?
2: Pro zájemce, kde si auta prohlédnout, bude hlavním místem Mírové náměstí v Lounech zítra v poledne. A kromě výstavy všech Mini Cooperů tam bude navíc jako lákadlo dakarský speciál dvojnásobného vítěze Rally Dakar pilota Martina Macíka, se kterým se rally účastnil v letech 2017, 18 a 19. Ze známých hostů fandů značky tu bude například Jakub Smolík, Bára Munzarová a celým víkendem bude provázet náš kolega, moderátor radiožurnálu Petr Král, kterému se akce zalíbila natolik, že v kempu přespává ve svém modelu Mini Cooper v provedení kabriolet.
1: Ten se má. Ukážou se taky historická auta při nějaké jízdě?
2: Zítra ráno se všechny vozy přesunou takzvanou spanilou jízdou z kempu v Peruci na náměstí v Lounech. Odpoledne je pak v programu jedna z těch dvou hlavních částí. Jednou je ta výstava, druhým je závod. Není to rychlostní závod, ale orientační rally zhruba na 80 kilometrů. Po cestě budou posádky plnit vtipné úkoly. Například je to jízda na praseti. Právě proto je sraz zvaný Prasečinky. A prase je v tomto případě růžový plechový sud na kolečkách, pojede se na něm slalom na čas. Na letišti u Panenského Týnce pojedou ve svých minicích slalom zručnosti, taky na čas, a třeba na tuškou na papíře pak musí udělat čáru v trase závodního okruhu, ale orientují se podle zpětného zrcátka. A pak se vrátí zpátky sem do kempu v Peruci, kde bude zábava.
1: Říká Robin Rerich, kterému ještě před chvílí pod hlasem hrála muzika, která se chystá bavit všechny účastníky toho minikupřího srazu.

0: Vratilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever vám ve svém vysílání vypráví příběhy měst a obcí tady u nás na severu, protože každé lidské sídlo má nějaký ten zajímavý příběh. Dnes nás Alena Škraňková zavede do města Skla.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: O Novém Boru na Českolipsku se říká, že je městem skla. Asi je to pravda, protože na městských stránkách můžete najít například informace o tom, že na konci 18. století 43 domů z celkového počtu 233 patřilo exportérům skla. A v dalších 16 domech bydleli skláři, brusiči a malíři skla, pozlacovači nebo zrcadláři. Nepředstavitelné. Minulost i současnost sklářského řemesla připomínají expozice a různé akce v místním sklářském muzeu. Bylo založeno už v roce 1893. Zásluhu na tom měli členové odborového svazu sklářského dělnictva i osvícení městští radní. Název Nový Bor je poměrně mladý, až od roku 1948. Do té doby se městu říkalo Hajda nebo Bor u České Lípy. Původní osada byla založena na konci 17. století. V roce 1757 byla císařovnou Marií Terezí prohlášena za město. Přineslo to různé výsady, třeba právo pořádat ročně 4 výroční trhy. Na hlavním náměstí Míru stojí barokní chrám Na nebevzetí Panny Marie z 18. století. Chloubou kostela je více než 400 let starý zvon a vzácné rokokové varhany, které tam byly přemístěné z pražského kostela svatého Karla Boromejského.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Umberto Tozzi v pohodovém pátečním odpolední Českého rozhlasu Sever, 15 hodin a 28 minut. Dnešní noc patří muzeím a oblastní muzeum v Ústí nad Labem věnuje tu svou dnešní muzejní noc dvěma významným bitvám, které se odehrály v našem kraji. Je to totiž 600 let od husitské bitvy na Běhání a 900 let od bitvy u Chlumce, kde se střetl Soběslav I. s Lotarem III. A protože v tom měl významnou roli i svatý Václav, patron české země a také patron Ústí nad Labem, pořádají dnes muzejníci návrat svatého Václava. Víc o tom Slávce Brádlové řekl ředitel muzea Václav Houfek.
1: Bude inspirován vlastně středověkým festivalem, který pak proběhne následující den. Součástí toho programu je samozřejmě otevření výstavního projektu, který se věnuje bitvě u Chlumce z roku 1126. Bude to tentokrát instalace, která bude pracovat hlavně s moderní technologií. V té bitvě měl pomoci Čechům k vítězství samotný svatý Václav. Jednalo se o jeho vůbec nejslavnější posmrtné zjevení a zázrak, který mu byl připisován po jeho smrti.
2: No ale ono se proslýchá, že možná přijde i svatý Václav.
1: 5. června ještě svatý Václav nepřijde, ale lidé si budou moct vyzkoušet, jak vypadalo uctívání svatého Václava ve středověku. Máme připravenou takovou rekonstrukci středověkého průvodu, který projde od muzea ke kostelu na Nebevzetí Panny Marie, kde poneseme vlastně i ostatky, které se hlásí ke svatému Václavu. Ten program potrvá od 18 do 22 hodin, to je to jádro toho programu, ale zároveň po celou dobu bude otevřeno celé muzeum doprovodných akcí.
2: Celá ta akce svatováclavská bude pokračovat i v sobotu 6. června a protože takovým dramaturgickým ředitelem programu je Vladimír Cetl, také pracovník oblastního muzea, tak pojďme se podívat na tu sobotu.
3: Jsme připravili mimo jiné kivadlovou dopravu od divadla na jezero Milada a doporučujeme všem, aby ji využili. Tak a už k samotnému programu. Středověké tábořiště na Miladě otvíráme v 10:30. Diváci se mohou těšit na středověké ukázky, na vojenská ležení, různá středověká řemesla, můžou se těšit na kata, můžou se samozřejmě těšit na mimo jiné i středověkou gastronomii. První bitva, která připomene bitvu 1126, tedy její rekonstrukce, proběhne ve 13 hodin. Pod ní následuje přednáška kata, budou tam mimo jiné i dětská divadýlka. Dopoledne proběhne rytířský turnaj a organizátoři slibovali i módní přehlídku z Brnošů například. A hlavním bodem toho odpoledne bude bitva 1426, zase velká rekonstrukce bitvy na Běhání, bitvy husitů a křižáků. Program pak večerní se odehrává na pódiu, jsou tam hudební představení a program by měl končit někdy okolo 22 hodin. Nelze opomenout význam svatého Václava, patrona Ústí nad Labem, jehož zjevení bylo zásadní i pro celé dějiny české země.
0: Tak já ještě jenom připomenu, že dnes od 18 hodin středověká muzejní noc v Ústeckém oblastním muzeu a zítra od 10:30 celodenní středověký festival na jezeře Milada.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byl Dalibor Janda v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Vystřídá ho Sandra, zpěvačka, která se objevila v Třebívlicích v rámci jakéhosi celoletního programu, který na pódia vrací hvězdy do dávno minulých. No a když už jsme u těch hudebních setkávání, tak právě o nich jste si dnes v pořadu Dáme řeč povídali se Zdeňkem Lukeslem. Zdeňka zajímalo, kam rádi jezdíte na festivaly, na jakém pěkném koncertě jste kdy byli. A do studia se dovolala také posluchačka Jiřina ze Staré Boleslavy.
1: My tady máme hodně ve městě, jak v Brandýse, tak ve Staré Boleslavi. Máme i v kostelích, v ambitech, varhanní koncerty. Na zámku, na nádvoří bude Radka Fišarová s Davidem Krausem, šanzony nějaký, což se moc těšíme, takže doufáme, že přestane pršet.
2: Jasně.
1: Ale já jsem hlavně chtěla říct, že jsem byla asi dvakrát v Českém Krumlově na otáčevém hledišti v tom zámku, ale na to, když si vzpomenu, tak ještě teď mám husí kůži. To je taková nádhera. A většinou jsme teda taky zmokli, byli jsme v pláštěnkách, ale to je jedna krása venku. A nevím, kdo to chce tohle zrušit. Jako. To by mě fakt zajímalo, protože to je neopakovatelný. Na Rusalce a na Třech mušketýrech to byste museli vidět. Fakt nádhera.
0: Jiřina ze Staré Boleslavy nedá dopustit na otáčivé hlediště a vy se nám s tím, co se vám líbí nebo naopak nelíbí, můžete taky svěřit. V pondělí si se Zdeňkem budete povídat o povolených rychlostech v obci. Na stále větším počtu míst se teď objevují značky omezující rychlost na 30. Já jsem nedávno jednu takovou z Lehinka odignorovala v Litvínově a stálo mě to 750 korun. Co si myslíte o rychlostech povolených v obci, tak o tom si se Zdeňkem popovídáte v pondělí.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Leona Machálková a její výzva k tomu, aby jsme hýbli časem, to víme, že nedokážeme, ale co dokážeme, je podívat se na hodiny a říct si, že je 15 a téměř 46 k tomu. Teď se společně vypravíme do Dox, i když možná pokud tam nemusíte, tak tam nejezděte. Provizorně zasypané výkopy, dopravní omezení a všudy přítomný prach. Tak v těchto dnech vypadá centrum Dox na Českolipsku, kde krachující firma nedokončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Jde o společný projekt Severočeské vodárenské společnosti a města. Dodavatel ale nekomunikuje a tak investoři hledají cesty, jak zakázku vypsat co nejrychleji znovu.
1: Nemůžu jezdit na kávu, zkrátka musím objíždět celé město, jako strašný náklady to jsou pro mě navíc.
2: Říká Zdeněk, kterého potkávám v kavárně na náměstí. Nedokončená stavba má pro město ale i vážnější důsledky.
1: Jako zpomaluje to chod města, že jo, teďka podnikatelé tady mají větší náklady kvůli tomu všechno, je to jako strašný, no, měli by s tím něco dělat ty kluci.
3: Rada města v pondělí schválila odstoupení od smluv.
2: Říká nezávislý místostarosta Dox Václav Reinhardt.
3: Protože zhotovitel po několika urgencích neplnil a ze stavby zmizel.
2: A ty kontejnery, různé materiály a tak to, co tady je, tak s tím nemůžete nějak nakládat.
3: Kontejnery a nějaký stavební materiál, který zůstal, je v majetku firmy anebo jejich dodavatelů. Nemáme oprávnění na to s tím, jak skoliv manipulovat. Dostali jsme se do kontaktu s firmou, která jim dodávala materiál. Zjistili jsme, že ten materiál nebyl zaplacen.
2: Není to první zakázka, kterou firma VHS Technology opustila. Zkušenosti s ní mají například v Bílině na Teplicku. Kolegyně Jana Vitásková se ptala tamního starosty Karla Matušky z Hnutí ANO.
4: Stavba se jmenuje napojení parkoviště u zimního stadionu do ulice Litoměřická v Bílině. Stavba není dokončená, ulice je tady rozkopaná.
5: V letošním roce přišla sama firma, že jsou v druhotné platební neschopnosti, takže došlo k dohodě o tom, že se ukončí ta spolupráce, dojde k vyučování.
2: V sídle firmy jsme na nikoho nenarazili. Jednatel Dalimil Kotas nezvedá telefon a nereaguje ani na textové zprávy. Kolegyně Daniela Pilařová po něm vyrazila pátrat do jeho bydliště v Děčíně.
6: Tak bohužel na několikateré zvonění pan Kotas neodpovídá.
7: Dobrý den, můžu se zeptat, ale tam pana Kotase, nevíte, kde bývá doma?
8: Jo, tak to vám neřeknu, protože já jsem tady viděl ty lidi asi dvakrát v životě.
2: Severočeská vodárenská společnost ústy mluvčího Mária Bémeho uvedla, že podniká veškeré kroky, aby se zakázku povedlo dokončit. Vedení Dox by bylo rádo, aby se tak z větší části stalo už v letošním roce. Jiří Jelínek a redakce Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Divoký byl a jejich čmelák 10 minut před 4. hodinou odpolední, teď už pouze 9 minut nám zbývá do 16. hodiny, kdy Petra Firstová přinese další čerstvé zprávy Českého rozhlasu Sever a vy se v nich mimo jiné dozvíte, za kolik se bude o víkendu prodávat benzín, jaké jsou vládou stanovené maximální ceny. Od Petry uslyšíte za chvíli, ode mě už uslyšíte jenom jediné. Užijte si zbytek pátku a pěkný víkend. Přeje Lenka Šobová.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Středověká muzejní noc omezí parkování u muzea v Ústí nad Labem. Most podpořil vznik 9. lékařské ordinace. Cenový strop u benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. Zítra čekáme jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Oblastní muzeum v Ústí nad Labem věnuje dnešní muzejní noc patronovi města svatému Václavovi. Program zasáhne okolní ulice, které budou od 17 hodin zavřené a nebude možné tam parkovat, vysvětlil jeden z organizátorů Vladimír Cetl.
2: V Brněnské ulici před muzeem se bude chystat ten průvod, tam už bude probíhat vlastně i takový jako program té muzejní noci. Ulice Vaníčková je právě určená pro zaparkování těch vozů, které přivezou koně. Ale zároveň návštěvníci divadla, kteří pojedou na premiéru, se nemusí bát, budou moct projet.
1: Historický průvod se ve 20 hodin vydá ke kostelu na Nebevzetí Panny Marie. Po obřadu odtud odnese kopii relikvie svatého Václava zpět do muzea. Příspěvek ve výši 2 milionů korun schválili radní v Mostě na podporu nové ordinace praktického lékaře. Jde v pořadí o 5. dotaci pro lékaře pro dospělé. Za poslední 3 roky město podpořilo vznik 9 různých ordinací za celkem 17 milionů korun. Vysvětluje náměstkyně primátora Markéta Stará z Hnutí pro Most.
3: Celkem je to teda 9 lékařů. 5 je těch pro dospělí, 1 je pro dětský a 3 jsou zubní ordinace. Nikdo chtěl po 2 milionech, nikdo chtěl třeba jenom 900 tisíc korun.
1: Podle Markéty Staré chybí v Mostě stále ordinace dětských lékařů. Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýše za 41 korun a 64 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste proti dnešku o 7 haléřů, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Hasiči zasahují v bytě ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku kvůli výbuchu tlakové lahve. Exploze vážně zranila jednoho člověka. Je popálený a ve vážném stavu. Raněného podle hasičů a záchranné služby převezl vrtulník do popáleninového centra do Brna.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne pak přibývání oblačnosti. Odpoledne se hlavně kolem hor mohou objevit slabé přehánky. Večer budou přehánky četnější a výjimečně může přijít i bouřka. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lovosicích došlo k nehodě v ulici Kostelní. Srazila se tam 2 osobní auta. Projedete tam se zvýšenou opatrností. A 2 osobní auta se srazila také v Turnově na Semilsku v ulici Svobodova. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte. Navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
6: Dobrý den.
5: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat a on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit,
0: by
1: že ty melodie nějak mizej. Tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova. Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no tak byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potráceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii.

0: On se cítí takovým hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží, policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš? A usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, že jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a no tak prosím vás občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střízlivější. Říká, no právě, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo. No tak vám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
3: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
2: A ta druhá?
3: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
2: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
3: No jasně, ale...
2: Taky svatebčani.
3: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ty, ten ženich jako někam chodí, že jo?
2: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
3: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám 2 deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
2: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
3: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
2: Zpívalo se u vás na svatbě?
3: Nespívalo.
2: No to je smutná svatba,
3: já
2: zpěváci a nikdo nespívá.
3: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičky boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tohle šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, o ty, ono jde o ty fotky, lidi furt fotěj, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
2: No tak měl člověk fotografa, ne, nějaká fotografa. A zase,
3: ne.
2: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
3: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
2: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii
3: ne.
2: Nad postelí v oválu nebo tak?
3: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
2: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
1: Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
6: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zeloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přeji bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
6: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
7: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
8: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
8: I paní saxofon.
6: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
8: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
6: Fakt, no. Jo.
8: Popade přes padem je kousek.
2: No vydat.
6: No on má, ale já nemám.
8: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
6: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
8: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
8: a ještě najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No, ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
8: To jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
6: Máte to svatou prostě pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
8: Je to tak.
6: Ano, básníci už nejsou.
8: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
9: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
10: Já myslel Mimoň.
9: Bude totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit, a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů, a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu, a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal čekej a top. Hašek přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
6: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
6: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
6: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
6: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
6: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnou.
6: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to smysl.
2: A jde to v čemkoliv, v holinkách, teniskách, v lodičkách?
6: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
6: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
6: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou Kulišárny nebo Klukoviny, Vylomeniny, Radovánky či Děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
4: Marcel, dobrý den.
2: Marcel, v autě?
4: Ano.
2: Dobře. Na cestě kam? Domů.
4: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
4: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
6: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
4: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho Kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. Děkuju. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
6: Ne, já jsem to nenapsala, chaj pámu, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
6: Asi předevčí.
2: Tak teď si dáme takhle ze zázvu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme hlasovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec s těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrý lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to pravidla. Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je taky dost nekrásný.
3: Jaksi záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou jako jsou pravidlem, jak si.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji
4: víte.
3: Vám, prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky, čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych. No. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často před, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si
2: no,
1: sestavíme
2: seznam.
1: No, ale
2: máš takový něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale.
2: Jo, ale já dobrý. Jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. Když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vyprosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David znovu. Já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
5: ano,
6: mám
5: děkuji.
6: Doma potečku.
5: Máte jo,
2: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, paní Soňa z Volšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
5: Děkuji vám.
7: Chtěla bych Ačko.
2: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych jí taky Bčko.
2: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: No kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče. Já se ti o zábavu postarám.
10: Ale?
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
9: Hurvajs.
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.
10: A otcové mají vždycky pravdu?
9: No ano, sám sebou.
10: Protože jsou starší, zkušenější?
9: No ano.
10: A chytřejší než jejich synové?
9: Bodeď.
10: Aha, a... Taťulínku?
9: Co zas?
10: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
9: Přece Edison.
10: Tak proč ne jeho otec?
9: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
10: No nevím, taťulínku.
9: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
10: Hurá!
9: Ale 200krát.
10: A proč?
9: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
10: No tak to už jsem pochopil.
9: Ano?
10: Spravedlnost je právo silnějšího.
9: No vidíš, no tak konec debát a šupej psát.
10: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
9: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
10: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
5: Bohužel.
2: Ne?
5: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
2: Ne.
5: Ne.
2: Na žádné.
5: Ne.
2: Vy jste se ho hrali doma.
5: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
2: To
5: no.
2: Jo, ale já jsem byl na Hurvínkovi jako malej.
5: No ty jsi staromodní asi.
2: Starej. Taky retro.
5: No.
2: Večerníček se miloval i s Spejblem a Hurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
5: Jo.
2: Takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
5: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
2: Potom, ale v dětství ne.
5: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný, ano.
2: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
5: Fakt?
2: No, úplně hrozný.
5: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
2: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Halo.
6: Ano, já bych chtěl hovořit klosování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libor, já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
7: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví, ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvať zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký má ujedobu zde ho nechodí, vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní, a na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsme bom, a na ulici zapáči sa narazej strom, nečík sa smelej, začni, a živa budeš mať, si začni, noho starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička. Jednička je Milan Hrvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří,
4: taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Příprava oprav dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí dopravu. Zoo v Ústí nad Labem vyhlásila veřejnou sbírku na novou expozici pro bělozubku nejmenší. Mezi Prahou a Drážďany stojí vlaky. Na německé straně hranice byla tragická nehoda. Zítra čekáme jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Silničáři začali připravovat rekonstrukci zhruba 30 kilometrů dlouhého úseku dálnice D8. Ve směru z Prahy na Ústí nad Labem pokládají betonové zátarasy, kterými zužují jízdní pruhy. Řidiče to omezí od exitu 17 u Nové Vsi po exit 26 u obce Straškov Vodochody. Samotné opravy zastaralého systému nouzového volání za nový začnou v pondělí. Práce v celkové výši téměř 400 milionů korun potrvá. Trvají 3 měsíce. Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa, bělozubku nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
3: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo jej dosud chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Železniční trať mezi Prahou a Drážďany je neprůjezdná. Vlak na německé straně hranice srazil člověka. Jak dlouho uzávěra potrvá, není jasné.
4: Incident se stal asi hodinu popolední. Vlak Českých drah Railjet zachytil člověka na trati mezi Bad Schandau a Pirnou a začal nouzově brzdit. Serveru TAG 24 to potvrdil mluvčí německé policie. Neprůjezdné zůstaly koleje v obou směrech. Cestující musí evakuovat náhradní vlak. Kvůli složitému terénu v údolí Labe totiž není autobusová náhradní doprava možná. Na místo nehody vyrazili kriminalisté z Drážďan. Další vlaky na trase mezi Prahou a metropolí Saska musí čekat na příslušných nádražích. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva, řekla to vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Jsou dnes kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil ale, že přesun podle něj podporu agent posílí.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne pak přibývání oblačnosti. Odpoledne se hlavně kolem hor mohou objevit slabé přehánky. Večer budou přehánky četnější a výjimečně může přijít i bouřka. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 27 u Radíčevsi u Žadce narazilo osobní auto do lampy. Projedete tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, tak jste slyšeli zprávy s Petrou Firstovou. No a teď už nás čeká Den v kraji, ve kterém shrneme to nejdůležitější, co se dnes v pátek 5. června stalo. Takže za malou chvíli něco o očkování, které bylo nařízeno ve školách Ústí nad Labem. Podíváme se i do Dox, kde mají problém s tím, že i tam velmi dlouho zůstávají rozkopená silnice i chodníky. I proč, to se za chvilku dozvíte, ale samozřejmě už po písničce zpravodajský souhrn.
5: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Pěkné odpoledne ještě jednou. Petra Firstová už je znovu připravena. Je tu zpravodajský souhrn, to nejdůležitější jen velmi krátce.
2: Ranní špička a zúžení dopravy do jednoho pruhu u opravovaného Benešova mostu mohly za dopravní kolaps v Ústí nad Labem. Jedinou cestu přes řeku je Mariánský most. Auta stála v koloně zhruba 3/4 hodiny, MHD až 1.5 hodiny. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové ke kolapsu přispělo nevhodné rozmístění dopravního značení, které informuje o dopravním omezení kvůli rekonstrukci mostu.
3: Po upozornění bylo toto dopravní značení upraveno, respektive odstraněno, a provoz se následně plynule rozjel.
2: Žáci základních škol v Děčíně, Želenicích a Boleticích nad Labem mohou dostat zdarma první dávku vakcíny proti žloutence typu A. Očkování dětí z těchto základních škol nařídila krajská hygienická stanice, není ale povinné. Do očkovací akce se zapojilo několik dětských lékařů, kteří mají k dispozici asi 200 vakcín. Více informací uslyšíte v 17 hodin a přibližně 15 minut. V Ústí nad Labem dnes připomene patrona města svatého Václava takzvaná středověká muzejní noc, která se koná v oblastním muzeu. Program zasáhne i okolní ulice, které jsou už teď uzavřené a řidiči v nich nemohou parkovat. Ve 20 hodin začne historický průvod, který se vydá ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
4: V Brněnské ulici před muzeem se bude chystat ten průvod, tam už bude probíhat vlastně i takový jako program té muzejní noci. Ulice Vaníčková je právě určená pro zaparkování těch vozů, které přivezou koně.
2: Více informací uslyšíte v 17 hodin a přibližně 40 minut. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobě kritickou nedostupnost psychiatrické péče v Ústeckém kraji. Pro veřejnost je ode dneška přerušený provoz bazénu v lázeňském domě Evženie v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové je nutné dokončit administrativní a provozní kroky nutné pro nastavení veřejného provozu. Klienti lázní mohou bazén i nadále využívat. Teplice spustili zkušební projekt nízkoprahových ošetření.

Ani barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Zpíval Pavel Bobek, tak tedy pěkné odpoledne společně s námi v našem dni v kraji. Tentokrát míříme do Děčína. Žáci dvou základních škol by se měli podle nařízení hygieniků nechat očkovat proti žloutence typu A. Tenhle ty žloutenky se velmi snadno přenáší ve větších kolektivech a krajská hygienická stanice Ústeckého kraje už letos řešila dva případy lokálních epidemií v Děčínském a Ústeckém okrese. Podrobnosti pro nás má naše reportérka Daniela Pilařová, jakých dvou základních škol se nařízení hygieniku týká.
1: Týká se to základní a mateřské školy v Děčíně Želenicích v ulici Školní a také základní školy v Boleticích nad Labem na ulici Míru. Lékaři podle vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice Lenky Šimunkové právě na těchto dvou školách už v minulosti zachytili ojedinělé případy nákazy žloutenkou typu A. Šimunková to vysvětlila tak, že do obou škol dochází taky žáci ze sociálně slabších rodin, kde se tohle onemocnění vyskytuje častěji. Hygienická stanice tedy spolupracuje s oběma školami a ty nabídly rodičům možnost nechat děti naočkovat proti žloutence typu A a udělat to můžou až do konce července, pokračuje hygienička Šimunková.
2: My jsme měli za minulý školní rok

0: počítám teda, že už skončily jakoby, tak 40 případů z takových dvou oblastí z Děčína, kde se nám to soustředilo kolem škol, který jsme vybrali na tohleto očkování. Teď máme v celku klid, takže teď se nejedná o opatření v ohnisku, jedná se vysloveně o preventivní akci.
1: Danielo, kolik lékařů se do toho očkování zapojilo?
2: Zapojilo se jich podle seznamu, který dodala hygienická stanice, přesně 13. Ještě dodám, že podle Šimůnkové není očkování dětí povinné. Sami rodiče mohou rozhodnout, nechají-li svoje dítě naočkovat. První vakcína tak pro ně bude zdarma a budou-li chtít nechat svoje dítě přeočkovat ještě druhou dávkou vakcíny, která zajistí dlouhodobou a spolehlivou imunitu, budou si ji muset zaplatit. Většina zdravotních pojišťoven ale na tohle očkování zpívá. Očkovat není nutné děti, které už nemoc prodělaly a mají proti ní protilátky.
1: Ještě pár čísel, kolik případů nakažených žloutenkou typu A hygienici zaznamenali v Ústeckém kraji?
2: Tak podle aktuálních údajů z internetových stránek krajské hygienické stanice Ústeckého kraje jsou v regionu aktuálně 4 lidé, u kterých byla potvrzená nákaza žloutenkou typu A, jeden člověk z Děčínska a 3 z Ústí nad Labem.
1: Shrnuje Daniela Pilařová. Danielo, díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Mluvíme o počasí 3 minuty před 17:30. Mám teď na telefonu Janu Ehrtovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Kočkově, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak co, jaká je aktuální situace? Už nás ta voda přešla při pátku?
2: Ještě nás úplně nepřešla, ještě se nám vyskytují přehánky například na Děčínsku, anebo taky taková slabá teďko mezi Teplicemi a Ústí nad Labem. Měli jsme dneska i bouřku právě na tom severu Teplice, Ústí nad Labem, zaznamenali dneska i bouřku. Každopádně teploty šly celkem vysoko. Aktuálně teďko měříme od nejčastěji od 19 do 22 stupňů Celsia.
1: Takový máme tedy pátek, před námi víkend. Co nabídne předpověď pro sobotu a pro neděli?
2: Tak během pozdějšího večera a noci by srážky opravdu měly ustávat a oblačnost se nadále více protrhávat a během noci by mělo být jasno. Ranní teploty 10 až 7, v údolích až 5 stupňů Celsia a zítra začneme slunečnou oblohou. Převážně do těch poledních odpoledních hodin bude víceméně téměř slunečno. Teploty nám zítra budou stoupat na 22 až 25 stupňů Celsia a během těch odpoledních hodin nám bude přibývat oblačnost od západu jihozápadu. A až někdy později večer se budou vyskytovat srážky v podobě opět přeháněk nebo taky bouřek a nejpravděpodobněji bude to srážkové pásmo právě ze soboty na neděli.
1: Říká Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za informace a hezký den na Kočkov naslyšenou.
2: Hezký víkend naslyšenou.

0: 17 hodin a 35 minut míříme s Českým rozhlasem sever do Dox. Provizorně zasypané výkopy, dopravní omezení, prach všude. Takhle to v těchto dnech vypadá v centru, kde krachující firma nedokončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Jde o společný projekt severočeské vodárenské společnosti a města. Dodavatel nekomunikuje a investoři hledají cesty, jak vypsat zakázku co nejrychleji znovu.
1: Nemůžu jezdit na kávu, zkrátka musím objíždět celé město, jako strašný náklady to jsou pro mě navíc.
2: Říká Zdeněk, kterého potkávám v kavárně na náměstí. Nedokončená stavba má pro město ale i vážnější důsledky.
1: Jako zpomaluje to chod města, že jo, teďka podnikatelé tady mají větší náklady kvůli tomu všechno, je to jako strašný, no, měli by s tím něco dělat ty kluci.
3: Rada města v pondělí schválila odstoupení od smluv.
2: Říká nezávislý místostarosta Dox Václav Reinhardt.
3: Protože zhotovitel po několika urgencích neplnil a ze stavby zmizel.
2: A ty kontejnery, různé materiály a tak to, co tady je, tak s tím nemůžete nějak nakládat.
3: Kontejnery a nějaký stavební materiál, který zůstal, je v majetku firmy anebo jejich dodavatelů. Nemáme oprávnění na to s tím, jak skoliv manipulovat. Dostali jsme se do kontaktu s firmou, která jim dodávala materiál. Zjistili jsme, že ten materiál nebyl zaplacen.
2: Není to první zakázka, kterou firma VHS Technology opustila. Zkušenosti s ní mají například v Bílině na Teplicku. Kolegyně Jana Vitásková se ptala tamního starosty Karla Matušky z Hnutí ANO.
4: Stavba se jmenuje naplnění parkoviště u zimního stadionu do ulice Litoměřická v Bílině. Stavba není dokončená, ulice je tady rozkopaná.
5: V letošním roce přišla sama firma, že jsou v druhotné platební neschopnosti, takže došlo k dohodě o tom, že se ukončí ta spolupráce, dojde k vyučování.
2: V sídle firmy jsme na nikoho nenarazili. Jednatel Dalimil Kotas nezvedá telefon a nereaguje ani na textové zprávy. Kolegyně Daniela Pilařová po něm vyrazila pátrat do jeho bydliště v Děčíně.
6: Tak bohužel na několikateré zvonění pan Kotas neodpovídá.
7: Dobrý den, můžu se zeptat, hledám pana Kotase, nevíte, kde bývá doma?
8: Jo, tak to vám neřeknu, protože já jsem tady viděl ty lidi asi tady dvakrát v životě.
2: Severočeská vodárenská společnost ústy mluvčího Mária Bémeho uvedla, že podniká veškeré kroky, aby se zakázku povedlo dokončit. Vedení Dox by bylo rádo, aby se tak z větší části stalo už v letošním roce. Jiří Jelínek a redakce Český rozhlas. Den v kraji.

0: Je tu Den v kraji a Český rozhlas Sever. My teď míříme do Ústí nad Labem. Oblastní muzeum totiž věnuje letošní muzejní noc dvěma významným bitvám, které se v našem kraji odehrály. Tak jednak je to 600 let od husitské bitvy na Běhání a 900 let od bitvy u Chlumce, kde se střetl Soběslav I. s Lotarem III. A protože v tom měl významnou roli svatý Václav, patron České země a taky patron Ústí, pořádají dnes muzejníci návrat svatého Václava. Víc o tom Slávce Brádlové řekl ředitel muzea Václav Houfek.
1: Bude inspirován vlastně středověkým festivalem, který pak proběhne následující den. Součástí toho programu je samozřejmě otevření výstavního projektu, který se věnuje bitvě u Chlumce z roku 1126. Bude to tentokrát instalace, která bude pracovat hlavně s moderní technologií. V té bitvě měl pomoci Čechům k vítězství samotný svatý Václav. Jednalo se o jeho vůbec nejslavnější posmrtné zjevení a zázrak, který mu byl připisován po jeho smrti.
2: No ale ono se proslýchá, že možná přijde i svatý Václav.
1: 5. června ještě svatý Václav nepřijde, ale lidé si budou moct vyzkoušet, jak vypadalo uctívání svatého Václava ve středověku. Máme připravenou takovou rekonstrukci středověkého průvodu, který projde od muzea ke kostelu na Nanebevzetí Panny Marie, kde poneseme vlastně i ostatky, které se hlásí ke svatému Václavu. Ten program potrvá od 18 do 22 hodin, to je to jádro toho programu, ale zároveň po celou dobu bude otevřeno celé muzeum doprovodných akcí.
2: Celá ta akce svatováclavská bude pokračovat i v sobotu 6. června a protože takovým dramaturgickým ředitelem programu je Vladimír Cetl, také pracovník oblastního muzea, tak pojďme se podívat na tu sobotu.
3: Jsme připravili mimo jiné kivadlovou dopravu od divadla na jezero Milada a doporučujeme všem, aby ji využili. Tak a už k samotnému programu. Středověké tábořiště na Miladě otvíráme v 10:30. Diváci se mohou těšit na středověké ukázky, na vojenská ležení, různá středověká řemesla, můžou se těšit na kata, můžou se samozřejmě těšit na mimo jiné i středověkou gastronomii. První bitva, která připomene bitvu 1126, tedy její rekonstrukce, proběhne ve 13 hodin. Pod ní následuje přednáška kata, byla tam mimo jiné i dětská divadýlka. Dopoledne proběhne rytířský turnaj a organizátoři slibovali i módní přehlídku z Brnošů například. A hlavním bodem toho odpoledne bude bitva 1426, zase velká rekonstrukce bitvy na Běhání, bitvy husitů a křižáků. Program pak večerní se odehrává na pódiu, jsou tam hudební představení a program by měl končit někdy okolo 22 hodin. Nelze opomenout význam svatého Václava, patrona Ústí nad Labem, jehož zjevení bylo zásadní i pro celé dějiny české země.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21-letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
2: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
1: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař.
1: Je tu náš den v kraji a po kraji jezdí, bloudí a pátrá taky náš regionální stopař. Narazil na Mini Coopery. Lounský klub totiž pořádá 15. setkání příznivců Mini Cooperů tohoto slavného vozu. Ode dneška do neděle budou majitelé různě starých modelů v kempu v Peruci. A moderátorce Lence Šobové se přímo z Peruce přihlásil náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Pěkné odpoledne. Do kempu se právě první účastníci začínají sjíždět. Na celý víkend bude zázemím všech majitelů vozů, včetně jejich rodin. I děti tu mají zábavu postaráno, mají tu pískoviště, skákací hrad, případně koupaliště. Každý rok se tu sjede víc než stovka vozidel všech typů a roků výroby od 60. let minulého století do současnosti. V posledních letech se dokonce ten počet navyšuje a navíc šíří do zahraničí. První mezinárodní účastníci byli z Německa a Slovenska. Letos už jsou přihlášeni také Belgičani, Maďaři nebo Poláci.
3: Předpokládám, že všichni, kdo přijedou se svými oblíbenými stroji, taky budou chtít předvést na veřejnosti. Kdy a kde?
2: Pro zájemce, kde si auta prohlédnout, bude hlavním místem Mírové náměstí v Lounech zítra v poledne. A kromě výstavy všech Mini Cooperů tam bude navíc jako lákadlo dakarský speciál dvojnásobného vítěze rally Dakar pilota Martina Macíka, se kterým se rally účastnil v letech 2017, 18 a 19. Ze známých hostů fandů značky tu bude například Jakub Smolík, Bára Munzarová a celým víkendem bude provázet náš kolega, moderátor radiožurnálu Petr Král, kterému se akce zalíbila natolik, že v kempu přespává ve svém modelu Mini Coopera v provedení Cabrio.
3: Ukážou se taky historická auta při nějaké jízdě?
2: Zítra ráno se všechny vozy přesunou taksovanou spanilou jízdou z kempu v Peruci na náměstí v Lounech. Odpoledne je pak v programu jedna z těch dvou hlavních částí. Jednou je ta výstava, druhým je závod. Není to rychlostní závod, ale orientační rally zhruba na 80 kilometrů. Po cestě budou posádky plnit vtipné úkoly. Například je to jízda na praseti. Právě proto je sraz zvaný prasečinky. A prase je v tomto případě růžový plechový sud na kolečkách, pojede se na něm slalom na čas. Na letišti u Panenského Týnce pojedou ve svých minicích slalom zručnosti, taky na čas, a třeba nad tuškou na papíře pak musí udělat čáru v trase závodního okruhu, ale orientují se podle zpětného zrcátka. A pak se vrátí zpátky sem do kempu v Peruci, kde bude zábava.
3: Říká Robin Rerich, kterému ještě před chvílí pod hlasem hrála muzika, která se chystá bavit všechny účastníky toho Mini Cooperího srazu. Tak vyřiď, že přejeme dobrou zábavu, a tobě díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak jsme si zamalovali společně s naším Václavem Neckářem a na Českém rozhlasu Sever končí Den v kraji. Počkejte si na zprávy s Petrou Firstovou. Budou tady už za 5 minut.
1: Český rozhlas Sever. Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Správa Národního parku České Švýcarsko nepochybila, když před požárem v roce 2022 ponechala v lesích suché dřevo. Rozhodnutí policie potvrdil i státní zástupce. Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještěd. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolově jednu osobu z vraždy. Zítra čekáme jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. Státní zastupitelství v Děčíně zamítlo stížnost poškozených občanů z Mezné u Hřenska na Děčínsku proti policejnímu rozhodnutí nestíhat správu Národního parku České Švýcarsko v souvislosti s ničivým požárem v roce 2022. Poškození občané obec Jetřichovice a Staré Křečany mají za to, že správa parku pochybila, když neodtěžila z lesa suché kůrovcové dřevo. Rozhodnutí státního zástupce je pravomocné.
2: Stížnost poškozených byla zamítnuta.
3: Potvrdil státní zástupce Lukáš Otipka.
2: Jsem se ztotožnil s tím napadeným usnesením, že skutečně i po přezkoumání té věci neschledám, že by prověřované věci došlo ke spáchání trestného činu.
3: Poškození zvažují další kroky, jak říká jeden z nich Pavel Kozdera z Mezné.
4: My se potom nemůžeme upravovat, ale budeme chtít, aby to dozoroval nejvyšší státní zástupce. To jsou naše kroky.
3: V obci Mezná schořely dva rodinné domy a oheň tam napáchal škody i na dalších majetcích obyvatel. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od Českých radiokomunikací. Podle mluvčí kraje Pavly Sýkorové je součástí i unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Část budovy budou dál využívat radiokomunikace. Vlaky mezi českou hranicí a německými Drážďany znovu jezdí. Na webu o tom informovali České dráhy, podle kterých byl provoz obnovený před 16:30. Vlak směřující do Berlína na trati v Německu odpoledne srazil člověka, který nepřežil. Případem se zabývá drážďanská kriminální policie. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinčperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
5: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne pak přibývání oblačnosti. Odpoledne se hlavně kolem hor mohou objevit slabé přehánky. Večer budou přehánky četnější a výjimečně může přijít i bouřka. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 257 u obce Kozly na Lounsku na křižovatce došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Projedete tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik jak Usmolík, a až se ti jednou bude zdát, dozněla písnička, která rozhodně a stoprocentně nestárne. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady už také večerní písničky na přání a to znamená, že vás od mikrofonu zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý večer a krásný páteční večer všem. No a také hned přidávám kontakty k nám do studia. Tak pokud si o písničku chcete zavolat, vytáčejte 475 212 212. Také si můžete napsat o písničku buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, potom mezera na jeden znak a potom text vašeho zkazu a o písničku si také můžete napsat na e-mail to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Teď tady mám už na úvod také nachystanou SMS-ku, než tedy tady budou ty první vaše telefonáty a hned ji přečtu. Všechno nejlepší a hodně zdraví k zítřejším narozeninám přeji Hinkovi od Teplic Ústečtí kamarádi. Snad se bude líbit pěkná italská písnička od Ricky Poveri. Zdravíme také Hanku. Tak já se přidávám a od Ricky Poveri jsme tady nachystali písničku, která se jmenuje Ciao Itali, Ciao Amore.

0: tedy hudební výlet do Itálie, to byly Ricky Poveri a Ciao Italii, Ciao Amore. A v písničkách na přání tady mám už také nachystaný první telefonát. Připomínám linku 475 212 212 a po delší době ve vysílání vítám posluchače Honzu ze Žatce. Dobrý večer.
1: Ahoj, jo, dobrý večer.
0: Zdravím, zdravím. Tak co pěkného zahrajeme hned jako další písničku?
1: Písnička bude od Karla Kalovce, paní Černém.
0: Ano, je tam nachystaná. Koho potěšíme? Pro koho bude?
1: Ano, potěšíme. Miro, pro vás do rádia.
0: Děkujem.
1: Jsem posluchačům Rádia Sever, pro kamarádku Janu a pro kamarády ze Standovýho Spůdky.
0: Dobře, také tam zdravíme. No a pro Honzu a přeju šťastnou cestu na to Slovensko, jo, zítra.
1: Ano, děkuju.
0: A budu se těšit zase někdy, naslyšenou.
1: Ano, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

0: Karel Kahovec, Flamengo a paní v černém, tolik další písnička na přání. A já už tady mám na telefonu posluchače Roberta z Děčína, většinou v autobusu, dnes odpočívá na zahrádce. Je to tak? Zdravím, dobrý večer.
1: Já vás zdravím, hezký podvečer, ano, máte pravdu.
0: Takže žádný volant před vámi, ale úplně něco jiného předpokládám, nějaké to pití dobré. No a komu zahrajeme a jakou písničku, povídejte.
1: Takže bylo by to do Brní Kamile Věře. Kamile, to ještě dodatečně k svátku nedělnímu.
0: Ano.
1: A Michalovi do Děčína a sousedům zahrádkářům tady do Kiškovic.
0: Tak je zdravím, ano.
1: Tak se tady vidíme. A všem posluchačům a písničku uvedete vy.
0: Dobře.
1: A vám do rádia.
0: Také děkuju a samozřejmě i pro vás, Pavel Novák, Petr Šiška. Za chviličku tady bude písnička Nad Moravou svítá a vám ať se hezky odpočívá. A zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naslyšenou.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Novák, Petr Šiška nad Moravou svítá, písničky na přání pokračují a nás čeká hned další z telefonátů. Tentokrát ten telefonát je od Teplic a ve vysílání srdečně vítám paní Hanku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dnešní písnička v podání paní Ivety Simonové Neztrácej víru v lásku mou bude pro mého manžela k jeho zítřejším narozeninám. A dále děkujeme za písničku přátelům do Ústí nad Labem, paní Jarmile Donuslí, paní Janě Matějkové, Helence do Teplic, pro vaši maminku a také potěšíme paní Inu v Děčíně. Děkuji za písničku a vám, pane Míro, děkuji za příjemné hezké moderování tohoto pořadu.
0: Já děkuji moc a ještě také já přeji Hinkovi k zítřejším narozeninám hodně zdravíčka hlavně a ať všechno vychází, jak má. Tak písnička je nachystaná, bude tady i pro vás samozřejmě a jdeme hrát jednu hezkou, legendární, naslyšenou.
1: Děkuji vám.

0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Nestrácej víru v lásku mou, tak se jmenovala další písnička Davčání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A teď už tady u nás ve vysílání také vítám posluchače, po delší době nám volá Michal z Děčína, který se právě dočkal na telefonní lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro.
0: Tak další písnička, vy jste vždycky, si pamatuji, je nechával jako překvapení, bude to tak i dnes, nebo dnes?
1: Tentokrát to bude úplně jako samý, jako
0: jo, takhle.
1: To necháme.
0: Dobře, já myslím, že tentokrát to bude jiné. Tak písnička je nachystaná, komu zahrajeme, pro koho bude?
1: Takže bude to pro Martinku, to by to bylo pro Kamču z Manču na Dobrnou.
0: Ano.
1: Roberta, děkuji za písničku, kamaráde. A pak by to bylo pro manžele Matějkovi, no a pro všechny, co poslouchají. A samozřejmě i pro vás.
0: Děkuji moc také pro Michala i zdravím celou rodinu Michala. No a jdeme hrát, ať se hezky poslouchá, jo, a přeju samozřejmě pěkný víkend a naslyšenou.
1: Jo, jo, děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Věta Bartošová, Petr Sepeši a Červenám. Já myslím, že jste tu písničku poznali. No ale pojďme se věnovat dalšímu z telefonátů. V písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever teď vítám ve vysílání Petra ze Stelčevse. Možná v dáli uslyšíme i Alenku. Tak oba zdravím.
1: Ano, dobrý večer. Tady je.
0: Jo, to je dobře.
1: Ahoj Míro, zdravíme tě s Alenkou a všechny posluchače. A dneska si dáme Viktora Sodomu, necháme písničku jako překvápko a bude to Marcelce Radkovi, Hance a Harimo, že jo, potom Hanku Uvali, no, Marušku do Děčína,
0: ano.
1: Kuzany Janu, no, a Jarmilku do Prajno a Silvu a celou tu naši velikou partičku.
0: Také všechny zdravím, no a ještě jednou Petra i Alenku. No a jdeme hrát písničku od Viktora Sodomy. Já myslím, že tu také bude každý znát, ona je to hodně známá skladba. Tak hezký poslech, hezký víkend a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujeme.

písnička, která nestárne s hudebním výletem do roku 1987, tak to byl Michal David a Po cestách růžových. Také jsou tady stále písničky na přání, za námi je velká řada vašich telefonátů. Pojďme se tedy také podívat na nějaký z vašich e-mailů a už tady jeden mám nachystaný. Dobrý den, zahrajte prosím jako vzpomínku na mého tatínka Pavla Primera písničku Espiro Santo od skupiny Pavel Primer Tribute Band. Velice děkuju, dcera Pavlína.

0: Espiro Santo, Pavel Bremner, Tribute Band a písničky na přání pokračují. Já tady mám už na telefonu nachystanou paní Emily z Lipové, kterou také srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji, dobrý večer ještě jednou a všem posluchačům přeju taky dobrý večer.
0: I za ně děkuju. Tak písničku jsme nachystali, takže budou tady Chalupky pod horami, vidíte, nebo pod horama, jak kdo chce, ono to je to stejná písnička. No a komu ji pustíme, komu ji zahrajeme?
1: Takže to pustíme paní Editce. Editko, ahoj. Dneska jsi se dožila 85 let, tak já ti přeju boží požehnání a hodně zdravíčka, co potřebuješ taky.
0: A já se přidávám.
1: Štěstí k tomu a pohodu. A ještě bych pozdravila kamarádku Danu z Rumburku, protože ta bude mít narozeniny v neděli.
0: Ano.
1: Tak ti přeju to samé, co Edice.
0: Dobře, tak všechno nejlepší oběma dámám, hodně zdravíčka. Písnička bude i pro vás, jestli dovolíte, s přáním hezkého víkendu, pokud možno. No a jak jsme se domluvili, Chaloupky pod horami a v provedení pana Opelta, jak jste si přála, a Blanky Tumové. Tak ať se hezky poslouchá a naslyšenou zase někdy.
1: Já vám moc krát děkuju, Mirečku, že jste mi to vzal vůbec.
0: Ale tak to byla vaše zásluha, že jste se hodně snažila a ono se to propojilo. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Stále jsou tady písničky na včání, s vámi je Český rozhlas Sever, ale od telefonátu se teď také podíváme k jedné SMSce. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Pohruba od Jarka Nohavici, a to Karlovi ze Slaného k nedělním 70. narozeninám. Všechno nejlepší přejí Bohunka a Jaruška. A my také z Českého rozhlasu Sever, a teď už ta písnička.

leží s křivancem mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spikle lecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak bludičky.

poskakující letadlo klesá na dleninku. Včera mě napadlo.

20 let mu dotkl a hvězda padla z nebe a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou,

Byly tady Jaromír Nohavica a písnička Poruba, no a k narozeninám budeme hrát i tu následující skladbu. Já tady mám další SMSku. Zahrajte prosím od skupiny Modern Talking písničku Sherry Sherry Lady a bylo by to pro Daniela z Ústí nad Labem k jeho včerejším narozeninám, že mu přejeme všechno nejlepší. Od koho nevíme, my se také přidáváme s tím přáním a teď už tady je skupina Modern Talking.

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin, to znamená za chviličku nás čekají další aktuální zprávy a po nich další večerní pořady. Tak tedy mějte i dál hezký večer a také celý víkend. A já se na vás budu těšit už zítra od 12 hodin u dalších písniček na přání. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stovky dětí ze dvou základních škol v Děčíně naočkují lékaři vakcínou proti žloutence typu A. V polovině června začnou silničáři v Lovosicích u Jatek stavět novou okružní křižovatku. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá i podvodů. Zítra čekáme jasno až polojasno, přes den přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Žáci dvou základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Hygienická stanice Ústeckého kraje to nařídila vyhláškou. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích. Vakcína ale nebude povinná. Hygienici chtějí opatřením předejít tomu, aby se nemoc rozšířila ve školách, které navštěvují mimo jiné žáci ze sociálně slabších rodin. Pokračuje vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice Lenka Šimunková.
2: Se v minulosti vyskytly tady v těch dvou sídlištích, kde jsou děti ze sociálně znevýhodněných rodin, a proto se přistoupilo k preventivnímu očkování. Školy spolupracují, ale neznamená to, že se tomu musí podrobit úplně všichni.
0: První dávku vakcíny dostanou děti zdarma, když je rodiče nechají naočkovat do konce července. Druhou už musí zaplatit. V Lovosicích na silnici první třídy číslo 15 začne v polovině června plánovaná stavba okružní křižovatky u Jatek. Během první etapy bude uzavřená cesta na most. Terezínská ulice ale zůstane průjezdná. Od 17. srpna se na měsíc uzavře i průjezd po Terezínské.
3: Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od okružní křižovatky u obchodního domu Kaufland směrem na Libochovice, dál po silnici druhé třídy číslo 247 a na okružní křižovatku u Prosmyk. Stavba za 31 milionů korun má být hotová na konci listopadu. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
0: Pro veřejnost je ode dneška přerušený provoz bazénu v lázeňském domě Evžénie v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové je nutné dokončit administrativní a provozní kroky nutné pro nastavení veřejného provozu. Zařízení mohou i nadále využívat klienti lázní. Kdy bude provoz obnoven pro veřejnost, zatím není jasné. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor si dejte i na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Poznáte je třeba tak, že neuvádí provozovatele ani kontakty.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne pak přibývání oblačnosti. Odpoledne se hlavně kolem hor mohou objevit slabé přehánky. Večer budou přehánky četnější a výjimečně může přijít i bouřka. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 9 u Chlumu na Českolipsku došlo ke srážce dvou osobních aut. Na místě probíhá vyšetřování nehody.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolegové z rozhlasu mi napsali, objevili jsme nové slovíčko, asi jim byla zima, protože říkali, je tady zima jako na Vydrholci. A hned se začali hádat, jestli tvrdé i měkké, i a kde se ten Vydrholec vzal. Já teda říkám dokonce dlouze Vydrholec.
2: Je to slovo staré v češtině a je původem cizí, takže to k tomu, jaké i. V cizích slovech se držíme toho původního pravopisu a tam bylo měkké i.
1: Takže Vydrholec s měkkým i. A teď mě naskočí okamžitě němčina, jo, Vydrholec, Vydrholen opakovat. S tím to asi nemá nic společného.
2: Nemá, ale teda musím říct, že když jsem pátrala po tom původu, tak to byla docela šichta.
1: Fakt?
2: No, protože člověk, co udělá, vezme etymologický slovník, který je speciálně sestaven proto, aby ukázal původ slov. No a když jsem vzala takový ten klasický Machku z roku 57, tak tam jsem se dověděla sice, co to slovo znamená, ale původ prý je nejasný. Tak jsem vzala novější etymologické slovníky, současné v podstatě, no a tam se psalo, že asi z němčiny, ale těžko říct, jak a proč.
1: A kde jste našla výsledky?

0: les, kde je opravdu hnusný počasí.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vášebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: V středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu po Stoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci středních a základních škol z Loun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klöster an der Eger und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen. Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof Stanislav Přibyl.
3: Milí přátelé, liebe Freunde, stojíme na začátku cesty z Postelberg do Žatce. Není to jen cesta krajinou, je to také cesta paměti, bolestí a nadějí. V roce smíření chceme jít tiše, pravdivě a s úctou ke všem, jejichž osudy jsou s těmito místy spojeny. Věřten a Anfang des Weges von Postelberg nach Saaz. Es ist nicht nur eine Reise durch die Landschaft, es ist auch eine Reise durch Erinnerungen, Schmerzen und Hoffnungen. Im Jahr der Versöhnung wollen wir still, wahrhaftig und mit Respekt gegenüber all jenen gehen, deren Schicksale mit diesen Orten verbunden.
2: Danach fragte ich den neuen Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Přibyl, warum er heuer mitläuft.
4: Čí jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
5: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žatci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracem zpátky.
2: Já bych chtěl jen tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapucines, der auch hier gestorben ist.
4: Dnešní akci zařadit do roku smíření, vy k tomu máte hlavní důvod?
5: Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který tady stál.
2: A event, das Jahr der Versöhnung, was der Erzbischof und das Bischof der Leibnizer Diözese hier heute ausgerufen hat.
5: A najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
4: Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
5: No, je to právě to spojení. My jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil, a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili a
2: uvidíme, jak je to synergie. Quasi eben die Leute verbindet. Es gibt Synergieeffekte zwischen der Zivilbevölkerung und Aktivisten in der Kirche.
4: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je to takový počet?
5: Tak určitě základní vzkaz je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti, a že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile ho zařadíme
2: do nějaké skupiny,
5: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
2: válkou,
5: a vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postolotrdský masakr, tak vlastně toho příkladem, bohužel, nechvalným.
4: Děkuji za rozhovor.
5: Ano.
6: Tam trošku na ty civilní věci. Vy se tohle pochodu zúčastníte poprvé. Je to poměrně štreka. Půjdete celou tu trasu. A jak jste se připravoval? Co si vezmete?
5: Je to v druhém týdnu už třetí pouť. První byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách. Druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem. Tak mám za to, že mám natrénováno. A tento úbor vyměním za tričko. Dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
2: Výšovky čum zweiten zweigen Pilgerfahrt. Diese Woche, die erste war 15 Kilometer, heute eben den anderen Weg. Die ist vorbereitet.
7: Děkuji. A následovat bude ještě mše v Žateckém kostele. O čem bude mše?
5: Tak mše je vždycky o tom též. Je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži, a chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti, a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
4: Dobře.
2: Als Bischof auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit, was in diesen deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen?
5: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen, und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit, und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
5: Bitte.
2: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. Junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kupkova. Veronika Kupkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografin, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Präsenz lebt, Přísešnice žije, aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Bresnitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Landschaft und zur Heimatregion. Für Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung, nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2014 ist Veronika Kupkova im Erzgebirge tätig. Dort arbeitet sie an grenzüberschreitenden Projekten und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie unsichtbares kulturelles Erbe sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann. Für ihr Engagement wurde sie mit der Auszeichnung Brückenbauer Stavitalmostu geehrt.
8: Veronika, warum sind Sie hier? Ja, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich die Initiative unterstützen und damit auch zeigen, dass es nicht nur lokale Interesse gibt, sondern dass es auch Menschen aus anderen Gebieten sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich besonders auf die Wanderung, weil man immer sehr viel Zeit hat, zusammen zu sprechen.
2: Was sagen Sie zu dieser Studentenaktivität? Das begann ja vor 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Es war eigentlich Johann-Kepler-Gymnasium aus Prag mit Professor Peter Semanek. Was sagen Sie, wenn Sie heute so viele Leute sehen, hunderte von jungen Leuten, Menschen, Schüler und Studenten, was sagen Sie dazu?
8: Es ist echt eine sehr beeindruckende Entwicklung. Ich war vor 2 Jahren hier und da gab es nur eine kleine Gruppe von enthusiastischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen. Weil ich selber auch aus dem pädagogischen Bereich komme, finde ich das sehr wertvoll, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die diese Brücke zwischen den Generationen bauen. Und besonders Dank an die Lehrkräfte, die heute auch hier dabei sind.
2: Was würden Sie der tschechischen Mehrheitsbevölkerung ausrichten an diesem Tag?
8: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde alle einladen, die eventuell mit uns reden wollen, damit sie auch mitwandern und einen Teil dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zusammen mit uns entdecken.
2: Liebe Veronika, ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Tag. Frohes Laufen dann.
8: Danke.
1: Sousedé. V závěrečné části pořadu se vydáme na hřeben Krušných hor do oblasti Fichtelberku, nejvyšší hory německé části tohoto pohoří. Na konci května tam lesní revír Neudorf uspořádal německo-český zážitkový den v lese. S mikrofonem se tam vydala Manja Kraus z naší partnerské stanice MDR1.
9: Die Fichten wachsen hier hoch in den blauen Himmel. Zwischendrin leuchten zartgrüne Vogelbeerbäume und auch Buchen. Auf der Tour erwarten die Wanderer einige Forststationen, bespielt durch tschechische und deutsche Förster. Hannes Langner zum Beispiel ist Revierförster in Kottendorf und erklärt Wissenswertes über Bäume. Besonders überrascht war ich, dass hier neben einem Tannenzweig auch ein Tannenzapfen lag.
10: Hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, den mussten wir zusammenkleben. Einen Tannenzapfen findet man nicht im Wald, nur Fichtenzapfen, weil die Tanne, da zerfällt der Zapfen noch oben am Zweig.
9: Ein echter Hingucker. Ein paar Meter weiter können Kinder Luftgewehr schießen oder auch Messer werfen. Jürgen versucht sich darin.
11: Steh stabil und stabil und dann wirf das Messer.
9: Weitere Stationen erklären den Waldschutz. Der Holzeinschlag wird vorgestellt, die moderne Erntetechnik der Förster beidseits der Grenze. Die Besucher sind begeistert.
12: Es ist eine gute Gelegenheit, die Waldproblematik den Familien auch vorzustellen.
13: Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen, was mit Wald zu tun hat, angucken. Also auch, wie man Holz verarbeitet, welche Tiere hier leben, welche Pflanzen hier wachsen.
9: Und wie der Wald zu einem Bergmischwald umgebaut wird. Dazu der Forstbezirksleiter von Neudorf, Clemens Weiser.
14: Und Karel hat schon einiges an Tannen gepflanzt. Und das ist hier auf dem tschechischen Erzgebirgskamm eher die Ausnahme. Im Forstbezirk Neudorf betreiben wir Intensivwaldumbau. Wir haben 2025 500 Hektar aktiv umgebaut mit Buche, mit Tanne, mit Ahorn, Douglasie, die unseren Wald klimafit machen sollen, die der Trockenheit trotzen, sich tief in den Boden einwurzeln und vielleicht auch Stürmen standhalten.
9: Karel Petzura ist der Revierförster vom Stadtwald Boschida und er beschreibt sein tolles Revier.
15: Der Wald, er ist 450 Hektar groß, liegt in einer Meereshöhe 1000 Meter. Ja, eigentlich reine Fichte, in Moorgebiet Latschkiefer und in neuen Unterpflanzungen Tanne, Buche, Ebereiche.
9: Das Waldfest soll die Besucher für die Arbeit der Forstleute sensibilisieren und einfach einmal auch hinaus in die Natur locken. Der Revierförster Karel hat ein paar Wandertipps.
15: Die große Christkindsrunde, die kleine Christkindsrunde, den Plattner Graben, die Zinnstraße, den Lehrpfad, Naturgottesgabe Hochmoor. Also hier sind wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Wandern.
9: Im Stadtwald von Boschida, ein Traumwald auf dem Erzgebirgskamm.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová. Sousedé.
16: 20 hodin.
17: Český rozhlas zprávy.
18: Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
19: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
18: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
20: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
18: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým NASA a ruský Roskosmos. Únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne.
17: Počasí.
18: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, přehánky hlavně na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až k 26.
17: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
18: D3 ve směru na Prahu mezi 92. a 91. kilometrem uzavřená kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
17: Vesele a zdravě.
21: Jsme tu opět po týdnu Patrik Rozehnal.
22: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den.
21: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
22: A zkusíme veselé.
21: Ano.
22: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
21: Takže to si odběreme na začátku.
22: tu legraci?
0: Ano.
22: Dobrá, pojďme.
0: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
17: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Česká krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zácpu?
3: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
2: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
3: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
2: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
3: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to také psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
2: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
4: Pepino, už toho máme dost.
5: My taky, Matýsek se posral.
4: Durch.
2: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
3: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
2: Máte nějakou historku z ordinace?
3: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
1: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
1: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Zácpu, za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o část subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička, zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.

0: poslouchal.
1: No já si myslím, že jsme tak 3-4
0: Ano, ideál. Mezi 3 a 4 je ta správná dobrá stolice.
1: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou, asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
1: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
0: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
1: Teď víme tedy, co nám chybí.
0: Ano.
1: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
0: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
1: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
0: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
1: Počkat, to byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
0: No, v podstatě ano.
1: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
0: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
1: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
0: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev. S tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin. No a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že jo?
1: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová. Odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. No tak pusu.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Mm-hmm. Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravie.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí, čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci, tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, Makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme to i samozřejmě. Máme další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den. Vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmáslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmáslí, ať se napije podmáslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím.
2: A
3: prosím,
2: já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím,
0: poprosím,
2: vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio
0: do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: my
0: tam vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
0: Ano.
4: Dostala jsem, zácpu mám od mala, od pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad.
2: Diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. Ten důvod nevím, je kvůli čemu to máte, takhle omezené a beze zbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to je?
2: A rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik
2: jo?
0: Doporučení a možná najdeme
2: možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte repríze.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli. Koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem si jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem totéž.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuji. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravděpodobně pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: A tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda
2: nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
2: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolovně jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agent pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agent zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací. Tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Sport. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza. Počasí. Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě u 91. kilometru průjezdní jeden pruh a na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý a odstavný pruh. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho, tak jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Lionelem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Na dva zámky zamykám.

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudebním světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu v velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčila už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník One Man Bandu Basset Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretních scének i filmového plátna Šep vůli proslulý jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozhazoval, byl to laciný hotel.

apartmá hotelu Sen se s country beatem přesně před 40 lety ubytovala Vlasta Koudelová, zatímco Jirka Korn si o 4 roky dříve vybral slavný Hotel California kalifornských Eagles. Se stejnou adresou zamířil před 11 lety Jakub Smolík.

Williams Jr. a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil s kocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kassel a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se destoulali se mnou pláněmi country a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Mel Haga s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze budou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze. Kompletně celá vrstva vlastně vozovky. I vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
4: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
5: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo je dosud chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzyni a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu, takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, no. vás. Všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor. A tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu, a ta takhle mluvila. A říkala Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Wolkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Pak buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já ji prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala. Kdy?

stát, jak pravdivé, vidíte. Tak to bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo San páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry. Do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám mít.

0: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevi. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem od někud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí,

0: na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedničkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí dr Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili... Poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží bejlí a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: Je, princezno, já vás asi vzbudil.
1: To nevadí, jsem vyspaná až dost, stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
0: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
1: A co vy tu děláte, mladý pane?
0: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
1: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
0: No tak, v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
1: Hřeje, až to hladí.
0: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
1: Můžu za vámi ven?
0: A co tomu řekne pan otec?
1: Vždyť tu není.
0: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop.
1: To je, jako bych měla křídla.
0: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
1: Co to držíte?
0: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
1: Ne. A tuhle ta zubatice?
0: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
1: A tahle věc?
0: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
1: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
0: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
1: Když já bych ráda pomáhala.
0: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
1: Au!
0: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
1: To bolí.
0: No, ale píchla ses jen trošku.
1: Z prstu mi teče krev.
0: Jedna kapička nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
1: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
0: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
1: Čeho se spolekal?
0: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
1: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
0: Už mě pusť. Musím zas chvíli rubat a kácet.
1: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
0: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
1: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
0: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
1: To ani nepamatuju.
0: Ještě schodím tenhle parkos.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Spíš, serváci?
4: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
3: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
4: Dál. Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. I žolt byl, i kořist, i metály. Safran najs, to nám bylo veselo.
3: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
5: Haló, buď.
6: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslickej?
5: Nemáte oheň? Buď.
6: Jmenuju se Buč.
5: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
6: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
5: Břele díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové?
6: Byl tu jen jezevec.
5: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
6: Borlo by spíš kafe.
5: S rumem nebo bez?
6: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
5: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
6: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
5: Poslušte si. A k zakousnutí. Co? Bábovku? Nebo dort?
6: Dort?
5: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselá. Mám radost, když vidím radost, Buď. Zásmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, ičbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
6: A jste na větvi.
5: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
6: Já? No, je mi akorát.
5: Je váš.
6: Co?
5: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
6: Kdeže to?
5: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
6: Ale pane cigáro, počkejte, povězte mi.
7: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě vspí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
8: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
9: A ty ne, srváci?
10: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
9: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
6: Oh, yeah.
11: Vždyť to jsou zlaťáky.
10: Nefalšovaný.
11: Dost, to stačí, mám jich plnou hrst.
10: Ten váček je snad kouzelný. Kolikže se tam vejde?
9: Nekonečně. Líbí se ti?
10: Komu by se nelíbil?
9: Mně ne. Nech si ho.
10: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
9: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pokrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, alebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Těpic!

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, pimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a báb rýbu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Dobře, kládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Pozvolte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bilenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, Kašpárku.
1: Bá bilenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo, že jo? Já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru Krasavu.
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to Krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
1: Zadrž! Ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

to vůbec? Vím, nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: Víc nechci.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlédnout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste se za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

tím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: ceno. Obyčejnou ženu.
1: Máme 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeji i vám, tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci. Tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
1: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
2: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc. Když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia, magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
1: To je hezké.
2: Řekněte mi, to takhle dá říct.
1: Jestli to bude vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
2: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
1: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
2: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
1: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? A nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu, ale lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
2: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
1: To je vlastně pravda. A jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte, jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
2: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
1: Mhm. A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Když za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu. Napadá vás něco takového?
2: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou Škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk, který, od kterého jsem to jakoby kupoval, tak mě říkal, že jeho děda, můj děda chodil s tím člověkem, od kterého jsem kupoval na základní školu, tak to byl takový jakoby dojemný příběh.
1: Tomu rozumím, tak jste se setkali a mohli zavzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
2: Tak jo, taky děkuju moc.
1: Budeme se loučit.
2: A přeji hezkou noc.
1: I vám.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji tady od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba, když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku, tak obal od tatranky tam dám. A hlavně, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. Dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch, a kdyby všichni prostě, a mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že jakože jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky, a dokonce vím o tom, že když se, a i když to nehodíme přímo na ulici,

0: na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mně teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat a navíc s tím pak mají hodně práci. Ti, co čistil třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce a já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak a dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře. A protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý a potom třeba, když už to bylo očištěný od těch tráv a to všechno zametený, prostě úplně takový jako špígelnígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože tak si myslím, že jsem tak nějak trošku jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství a... Slyšíme se?
1: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil. Ano. Je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, ale také po ostatních.
0: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No.
1: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
0: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
1: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer a zase někdy.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

0: jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. Máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí. Co pro
1: No tak mě hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí, protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě jako
1: asi
0: nějaký
1: když
0: odpad?
1: Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotíně je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe. Co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky natříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
2: Já si myslím, že určitě hodně jinak. Ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Mm-hmm. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
2: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo, takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
2: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě furt se zajímat o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
1: Musíme se starat pro své děti.
2: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyhazují věci odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu. Máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. A víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
1: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylévat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
2: Určitě ne ho vylévat do dřezu, to je špatně.
1: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasní. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. A když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85%
1: no, dotázených,
0: kam se dává.
1: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
2: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylejvá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
1: Sýru.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
2: Dobře, děkujeme vám moc a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak, jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, přemýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzení k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky, třeba i jídla, starého pečiva a podobně. Měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mě tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád. Takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozorují. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty, bych řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady stoč tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kitchera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Tobi, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
1: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. Paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
0: Paní Noro, ještě vydržte, já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to má vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné a jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, Světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
1: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali. A tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu.
0: Tak
1: dobrou noc.
0: Uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme ve spojení a budeme držet pěstě, aby to bylo tak, jak si přejete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

mám.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano?
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece a to bylo úplně, když se pere prádlo, tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu, jako ten smrad úplně, to bylo takový pěný, úplně hroudy a to byly vlastně raný devadesátky, takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila, jako co se týče těch čistých odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu
1: okolní. No, já jsem teda
0: okolní
1: vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my, když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
0: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
1: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
0: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
1: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
0: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
1: No, to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování, a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný k tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí, a když ji ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
0: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím, víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živil pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem, ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
1: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo co tam předtím, jako kdo dal,
0: ano,
1: do toho.
0: To by bylo taky velké téma. Rozumím
1: právě
0: tomu, jak
1: no,
0: to myslíte.
1: Všechno, ta mince má v obě strany. No.
0: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
1: Jo, hezký večer. Naslyšenou. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci, já vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale... nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem byla překvapená, Jaruško, já vás moc zdravím, zdravím vás i Huček. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí, ano, paní Dana, já jsem se nepřestavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se dneska likviduje a já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí a jako poslouchám pozorně od začátku a když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený, sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde co všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu. Já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o těch opravování, jo, který by se dali využít a zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety nebo, no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je toho daleko víc, ale je to větší město.
0: Tak a Jaruško, souhlasím s, vám, s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami, jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě tak na třikrát dokážete
1: knedlík s vajíčkem
0: zkonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší. Prý, podle nových statistik.
1: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází.
0: Ano.
1: A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky, jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství o tohleto. Já když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě lahat, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
0: Takže se nebojíte reagovat? A...
1: Nebojím se nereagovat, já jsem svá, víte co, já to umím říct i vlídně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval, jo, já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne, a jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme, všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, bylo je to na okraji vlastní prostě a města. A takže je to trošku složitější nějak se tam dopravuju na kole, že jo, tak ekologicky.
0: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. Máte vy něco takového?
1: Já mám tu říci přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný, i ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná, tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do kopretin, no, do slunečnic, jo, a běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě a říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš hovor.
0: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky, co zmizelo?
1: No tak, víte co, bylinky si myslím,
0: že... Já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
1: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo. Jako,
0: tak něco jiného.
1: No, přeslička a ta bývala právě kolem té cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím, z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
0: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
1: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Halo, halo, pozdravte nás.
1: Halo.
0: Vítejte.
1: Den,
0: už jsme na vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. A já jsem slyšel, že se tam, musím ze Slovenska rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hodou okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momentiv. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách Langschmittu prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky, a které se nelíbily lidem, a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše.
0: Mm-hmm.
1: No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na

0: Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No, ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85 odpadem tu malou Ameriku.
1: Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody? Když jsme teda u těch lomů.
0: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara, a byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice, a zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů, a zničili ty umělé stavidla na Moravě, které drželi tu hladinu. To se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách. To se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, a i ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
1: Dobře. Luboši, dívám se na čas, tak
0: jo,
1: budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili? Jaké poselství byste dal závěrem?
0: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily, a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
1: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linku. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
0: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
1: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které my můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za něj nekoupíš. Jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem odrej.

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tak, já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat ty rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když se to právě, když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Uh-huh. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to největší povinnost, to největší, jak se tomu říká, no, prostě povinnost na to těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
0: No, víte, co je také zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změníte návyk, chvilku trvá.
1: No. Ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat. A vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete. Kolik mají děti, jestli se můžu zeptat?
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně to tak i děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má
1: likvidovat? Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Tak kolik z nás si zaspívalo? Taky vám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Lídy z Příbrami. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké. Až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuju ti. 4 minuty před 1:45. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivez k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebylo, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do dvora králové?
2: Ano. Ano, ano, a pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na tom hůř nebo špatně nebo nějak a pomůže prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobou.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na tý vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby, nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem, nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená, nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo...
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty, takže jsem zase odešla, opravdu, no.
2: Jo.
1: Pravda, no, že oni, práce těch řemeslníků prostě je
2: nejvyšší. Koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako, že se prostě nesmí plejtot a takový, no.
1: Ano, nikdy se nesměli odnést zbytky jídlání v jídelně vlastně, do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: Tak se tohleto jako...
1: Bezva, Janí, máte ještě něco
2: na srdci? Neubližovat zvířatům. Prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak. To v žádném případě neexistovalo. Prostě je to tvor, nemá tvář. A nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový... Ne, to ne.
1: Dobře, jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Janí.
2: Taky vám zdravíme, děkuju a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z, a bylo to takový zvelebování okolí bydliště, jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tetka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty, jo, dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka, já bydlím v Břevnově, v Praze, a teďka u školy se postavily dřevěné lavice, jo, a ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný, jo. Oni tam, ty dětičky, všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jí jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my, jako děti, jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy, jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom dvě auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba 2-3 auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde, jo. Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. No, je to takový smutný, no. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo, a to je pravda, ale ten popel se zimně rozsypával na cesty. A nyní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu. Ja? A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu. Ja? A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky třetího patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě i třeba u branky, našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očůraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no.
0: A taky jako no?
1: Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat, jo. Uh-huh. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hroznej. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítěj, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám, jo.
0: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat víc na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? To, víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap.

0: Karle, ty odcházíš, jí, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun.
1: Fake 15 korun.
0: Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: Aha, to je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
0: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako. Já
0: jo,
4: nemyslím,
0: takhle, já no myslím, jak s kým? Jak
4: my vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
0: To
4: a...
0: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace.

0: Ženo má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já, Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
1: No pozor, pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
0: To jsem rád, že máš rozum.
1: No rozum, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
0: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
1: Jo.
0: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, teď to
1: já,
0: tady říkám.
1: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To to včera jsem byl.
0: No.
1: A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, no, to bylo jenom náhodou.
0: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě, tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera, a jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
1: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
0: vypadá,
1: že,
0: no,
1: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já,
0: ne,
1: no, no Luďku, neblázni, no, no, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
0: Jsi včera byl?
1: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
0: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
1: No to jo. No.
0: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
1: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
0: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
1: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
0: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
1: Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
0: Víš co?
1: No.
0: Já myslím asi takhle.
1: No.
0: Hlavně zdravíčko.
2: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo,
1: znáš? No, já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: pán jako... Pán Novákovi už to jedno dávno.
1: No, to nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou.

0: tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
1: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
0: A víš, že neznám?
1: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říkala, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říkal, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malí. On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malí. No nezabila bys ho.
2: Tak jen si už jim podleme.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to... Dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený chuděrka a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
2: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
3: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, jako že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
2: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
3: Že jo?
2: No.
3: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
2: Myslíš, že by mě vylepšili?
3: No,
2: ještě?
3: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
2: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
3: No, tak...
2: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
3: Sobota, myslíš?
2: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk.
3: Luděk.
2: Luděk.
3: No, no jo, to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
2: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
3: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
2: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
3: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
2: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
3: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
2: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem provedl, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty mluvíš nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
3: No jo.
2: No jo, no.
3: No jo. To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho? To, když jako...
2: Tohle, tě, no.
3: A tak a potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
2: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
3: Můžu?
2: No já myslím, že jo.
3: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bys si dal, já mám dost bohatý...
2: Já vím.
3: Jo, už vím. K čertu.
2: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
3: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
2: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
3: proč, no tak...
2: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
3: Ne, ne, to já si to umožním sám
2: no,
3: sobě.
2: Tak dobře.
3: Hrome!
2: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
3: Jo.
2: To jsem neznal, no a já myslím...
3: To ještě vodka mám.
2: To už vůbec ne. Já...
3: Ne, tak vodks.
2: Silnej výraz od ks?
3: Od ks ještě mám.
2: To si řekni, to klidně.
3: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák. A kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl, kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
1: jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš, kdo
0: by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá ucho?
1: Ne,
0: co jsi to řekl, hele, tady před lima,
1: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
2: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně,
1: ne,
0: já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, tě, co si ne, budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur.
0: Co jsi to řekl?
1: A myslel tím tebe.
0: Co jsi to řekl? Ten...
1: Ne, uklidni
0: se. Řekni to ještě, no, řekni to jenom.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
0: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
0: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
0: Vypadni, zkazil jsi mě tady výstup, já jsi tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku,
0: já uklidni se, dýte,
1: jenom taková hra, ne?
0: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo spotela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, bohu víc, co o mojí ženě, už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu, víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předveď ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, teď se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
0: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
0: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je má, už je.
0: Co?
1: Ne, ujde, už je mám, už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty jsi to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
0: To si od mě stopuje.
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě Sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
0: Prosím.
4: Yeah.